Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

angličáky, stoličky, všichni spolu. Čistíme, čistíme, nahoru, dolů. Špičáky, stoličky, všichni hezky.

předmrnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

Rádio Junior.

povídá kohout, proč a nač, že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout. Ono tu vlastně o nic nejde, než o ten fígl.

pramenů. Vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabzučel od rána, hned sbírají mě med, když kámen se ti jen zvednout chce a

života, když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapy, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej. Však někdy nám ta síla má, při tom česání velmi pomáhá. Dovedeš to pochopit, ta moudrost medvědí ti pomůže přežít.

Янсилені. О, красне! Снаж се протану. Найди си кот. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka.

0: chodit.
1: A proč? Je to snad územní voz?
0: Ano, je to územní voz.
1: A jak je veliké?
0: Vosaď až posaď.

přetrhl drát. Mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden zajímavý vědec, Christian Birkeland. Viděli jste už někdy polární záři? Vsadila bych se, že většina z vás ji zná jen z videí. Tenhle nádherný barevný úkaz na obloze je totiž vidět hlavně v polárních oblastech. Jen velmi vzácně ji lze zahlédnout i u nás. Polární záře je světelný jev, který probíhá v horních částech atmosféry, ve výšce nějakých 100 a více kilometrů. Když ji spatříte na severní polokouli, tedy hlavně v Arktidě, říká se jí odborně aurora borealis. Když ji pozorujete na jižní polokouli, zejména tedy v Antarktidě, nazývá se aurora australis. Tohle latinské pojmenování je odvozeno od římské bohyně úsvitu aurory. Nejčastěji má zelenou a červenou barvu a je to opravdu krásná podívaná. Jako byste sledovali zářící barevná oblaka, která se všelijak kroutí a mění svůj odstín. Nejlépe je vidět na noční obloze a většinou trvá jen krátce a pak zmizí. Některé národy si o ní mysleli, že jsou to duše mrtvých. Nikdo dlouho nevěděl, co ji skutečně způsobuje. Přišel na to až norský fyzik Christian Birkeland. Dlouho mu ale skoro nikdo nevěřil. Narodil se v roce 1867 v dnešním Oslu. Už jako malý byl zvídavý a své první úspory prý použil na nákup magnetu. Stal se profesorem na univerzitě a do písmenka naplňoval obecnou představu o excentrických vědcích. Byl výstřední, neorganizovaný a byl přímo posedlý svou prací. Byl tak roztržitý, že si prý dokonce domluvil na den, kdy se měl ženit, přednášku a na obřad tak uhánil přímo z univerzity. Není divu, že manželství dlouho nevydrželo. Kvůli pozorování polární záře neváhal vyrazit do mrazivých horských oblastí. Během první výpravy jeho tým málem umrzl ve Vánici. Díky různým měřením, pozorováním a bádáním Birkeland zjistil, že polární záře souvisí s takzvaným slunečním větrem a magnetickým polem Země. Slunce vysílá do okolí proudy nabitých částic, které dorazí až k naší planetě a narážejí do atomů kyslíku a dusíku v její atmosféře. Tím vzniká zvláštní světlo. A proč ho vidíme nejčastěji nad zemskými póly? Protože magnetické pole naší planety tyto částice stahuje právě tam. Byl to velký objev, který říkal, že to, co se stane na vzdáleném slunci, může přímo ovlivnit dění na naší planetě. Určitě byste čekali, že se tím Christian ihned proslavil. Omyl. Většina vědců jeho teorii nevěřila. Byla na tu dobu odvážná a neověřitelná, i když se jí Christian snažil demonstrovat na takzvané terele, což je zmagnetizovaná koule představující Zemi umístěná ve vzduchotěsném skleněném válci. Důkaz, že měl pravdu, jsme získali až o nějakých 65 let později díky družicím, které mohly měřit částice přicházející od slunce. Aby si vydělal na výzkumy, začal Birkeland vynalézat. I to dnes zapadá do jeho obrázku lehce potrhlého vědce. Přišel totiž s opravdu sci-fi vynálezem, který předběhl svou dobu. Sestrojil něco jako elektromagnetické dělo. To sice při pokusech jakž takž fungovalo a dokázalo trefit cíl, zároveň ale při svém předvedení selhalo a vytvořilo prý spektakulární elektrický oblouk umocněný ohromným randálem a plameny. Tahle neplánovaná podívaná samozřejmě přihlížející investory příliš nenadchla. Christianovu pozornost ale v tu dobu upoutal jiný projekt. Když si před ním jeden podnikatel povzdechl, že by pro jistý experiment potřeboval silný elektrický výboj, Birkeland nadšeně odpověděl, že to se dá zařídit. A tak vymyslel, jak vyrobit umělý ledek, který byl důležitou součástí hnojiv. Nechal si zapsat 60 patentů. Byl také členem skupiny, která zkoumala nadpřirozené jevy. Odhalovali triky a podvody spiritistických médií, tedy lidí, kteří tvrdili, že umí mluvit s duchy. Kristián dokonce prý vtipkoval, že je sice proti upalování čarodejnic, ale takoví lidé by si nějaké to maličké upálení zasloužili. Přes všechny své úspěchy trpěl depresemi, změnami nálad a nespavostí. V pouhých 49 letech nečekaně zemřel během návštěvy Japonska. Stal se jedním z největších norských vědců, byl sice několikrát nominován na Nobelovu cenu, nikdy ale nedostal. Snad by ho aspoň potěšilo, že se jeho portrét objevil na norské 200-korunové bankovce. Historie nám hold ukazuje, že věda vyžaduje velké odhodlání.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Všechny zvídavky a zvídavci pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát si představíme největšího a nejtěžšího živočicha na světě. Tohoto kytovce prozradí už jméno. Plejtvák obrovský je doslova zvířecím rekordmanem. Je největším a nejtěžším zvířetem na planetě. V dospělosti váží klidně i 190 tun a dorůstá délky okolo 30 metrů. Můžete si to představit podle výšky panelového domu. Plejtvák by dosáhl až do 7. patra. Jeho srdce je velké jako malý automobil a jazyk váží podobně jako dospělý hroch nebo slon. Běžně se dožívá 80 až 90 let a obývá téměř všechny oceány, kromě zaledněné části Severního ledového moře. Tenhle obr musí denně přijmout 3 až 5 tun potravy, což se opět rovná váze slona. Živí se krylem. To je souhrnné označení pro malé mořské korýše, kteří se pohybují ve velkých hustých rojích. Plejtvák na jedno nabrání dokáže pojmout do tlamy až 40 tun směsi krylu a vody. Množství pak přecedí přes keratinové kostice jako přes obrovské síto. Vodu vytlačí ven a živočichy pozře. Denně jich slupne asi 40 milionů. Získat takové množství potravy každý den není jednoduché, proto musí tito kytovci někdy podstupovat dlouhé cesty, aby se dostali k potravě. Zde drží další rekord, překonává nejdelší migrační vzdálenost, až 20 000 kilometrů. Plejtvák je savec, dýchá vzduch a rodí živá mláďata. Krmí je mlékem a takové novorozeně plejtváka dokáže vypít okolo 200 litrů mateřského mléka za den. Pak už ani není překvapivé, že denně může přibrat až 100 kilo. Plejtvák má štíhlý proudnicový tvar těla a jeho kůže je speciálně uspůsobena, aby snižovala tření. Díky tomu dokáže velmi rychle plout a patří k nejrychlejším mořským tvorům. Ve stavu ohrožení dokáže plout i rychlostí 50 km v hodině. Oceány brázdí plejtváci většinou sami, ale někdy je lze zahlédnout i v malých skupinkách. Mají vynikající sluch a dorozumívají se na obrovské vzdálenosti, takže vlastně nikdy nejsou osamělí. Ostatní plejtváci jejich nízkofrekvenční zvuky slyší i v dálce 1600 kilometrů. Dříve se těchto obrů prohánělo v oceánech okolo 200 až 300 tisíc kusů. Kvůli lovu a znečištění moří je však dnešní populace mnohem menší. Odhady hovoří o 10 až 25 tisících. Plejtvák obrovský tedy patří mezi ohrožené druhy a je chráněný. Holky a kluci, pokud chcete o rekordmanovi zvířecí říše plejtvákovi obrovském někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Čudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Jednou, bylo to počátkem léta, seděla ježibaba s ježidětkem na zápraží perníkové chaloupky. Bylo jim horko a nudili se. Všechny děti přece už dávno znali tu jejich povedenou perníkovou chaloupku. A tak se jí zdaleka a velikanánským obloukem vyhýbali. A tu náhle ježibaba vycenila zuby. Měla ještě 3, ale za to pořádné. Takže to vypadalo skoro jako když se směje.
2: Čemu se chechtáš, babo?
3: Ale dětku, už jsem na to přišla, co my uděláme. Postavíme si na léto letní sídlo.
2: Co to povídáš? Že tě píchlo šídlo?
3: Žádné šídlo, ty poleno jedno nahluchlé. Povídám, sídlo. To je teď taková móda, každý si buduje nějakou tu rekreační chalupu. Což pak to nechápeš?
2: Ale my máme chalupu.
3: To sice máme, ale perníkovou. A sem nám už žádné děti nepřijdou. Na perníček už dneska nikoho nenachytáme, to sypy.
2: A divíš se? Jeníček s Mařenkou všude vykládali, co jsme jim chtěli udělat. No, teď jsou toho plné pohádky.
3: Nevěš hlavu, dětku, a nech si raději profouknout uši. Já mám totiž nápad. My si postavíme novou chaloupku, třeba...
2: Kokosovou. Je, to by bylo pašušňáníčko. Chaloupku z měkkého kokosového těsíčka.
3: Ale dětku, když to má být letní sídlo, tak je přece mnohem lepší postavit si chaloupku zmrzlinovou.
1: A protože tahle trojzubá ježibaba vždycky nakonec prosadila svoji, postavili si s dětkem v úplně jiném, vzdáleném lese letní zmrzlinovou chaloupku. A aby jim šla stavba pěkně od ruky, zpívali si k tomu písničku.

0: zelené, stavíme si chaloupku na zeleném palouku.
1: A chaloupka rostla jako z vody. Ona vlastně tak trochu z vody byla. Ježidědek sbíral v lese jahody, maliny, tu zas odskočil do obchodu pro kakao nebo vanilku a sotva to přinesl, ježibabka to zmrazila pohledem.
0: Už se sbírají sliny na domkaný zmrzliny, stavíme si chaloupku, kouká jako z kornoutku.
1: A zakrátko už chaloupka opravdu koukala. A koukali i ježibaba s ježidětkem, protože tak velký zájem dětí přece jenom neočekávali.
2: Koukni se, dětku! No. Vidíš toho pilovatýho kluka?
3: Jo.
2: Teda tomu to jede.
3: To jsou věci. Snět nám pistáciové muškáty i s piškotovými květináči.
4: Jo, koukni se na tu holku. Co to provedla?
2: No, asi celý den nejedla.
5: To, aby dětku dodělal půlku té nanukové verandy. Okousala už i čokoládové zábradlí.
3: A ty okenice vyzdobené kokosem už jsou taky v čudu.
1: I když to vypadalo jako, že se ježibaba s ježidětkem zlobí, bylo v tom jejich bručení i velký kus oprávněné hrdosti. Ta jejich zmrzlinová chaloupka se jim totiž opravdu mimořádně povedla. V pistáciových oknech stály květináče z oplatkových kornoutů a z nich vykukovaly kopečky jahodové, citronové a malinové zmrzliny s čepičkami čerstvé šlehačky. Stěny voněly vanilkou a dveře i stropní trámy byly stmavé čokoládové zmrzliny. Byla to zkrátka chaloupka k nakousnutí.
3: Tak si myslím, že toho paštění už bylo dost.
5: Jen je ještě chvilku nech. Nesmíš být, dětku, tak lakotný. Trochu té zmrzliny nám za to stojí. Mezi dětmi se to rozkřikne a možná už zítra přijde i Jeníček s Mařenkou.
1: Ta holka, které nanuková veranda s čokoládovým zábradlím zdobená oříšky tak moc chutnala, se jmenovala Petra. A hned druhý den ráno vyprávěla o zmrzlinové chaloupce svým prázdninovým kamarádům, Tomášovi a Barboře. A protože Tomáš to dopoledne musel ještě pomáhat tatínkovi na zahradě, šla nedočkavá Barbora hledat zmrzlinovou chaloupku sama. Napřed po žluté značce do borového lesa, zahájenkou doprava až ke krmítku a potom už rovnou za nosem. Ježibaba si ji už z dálky znalecky prohlížela daleko hledem a hned to hlásila dětkovi.
5: Dětku, tamhle jde taková růžolící vypasená maruška. Tu ani nebudeme muset moc vykrmovat.
3: A čím bys jí chtěla vykrmovat? Což pak po zmrzlině někdo stlousnul?
5: Pst, dětku, už je tady. Ať ji nevyplašíme. No, tak pojď dál, Mařenko. Jen se namlsej. Naše pochoutková chaloupka je ti k službám.
6: Dobrý den, paní. Já nejsem Mařenka, ale Barborka.
5: Hele, dětku, ona to není Mařenka, ale Barbora. Bereme i Barbory.
3: Co? Jaký? Brambory?
5: Ptám se tě, dětku, jestli bereme i Barbory.
3: No, já bych sem chtěl radši Mařenku, víš? Marušku.
5: Maruška jako paruška, to máš jedno. Hlavně, že už je z domova pěkně vykrmená, tak ji hezky nenápadně odveď od těch rozjeděných dveří.
3: Jo.
5: A zamkni ji do nanukového chlívku. Já se zatím poohlednu po nějakém kloudném, jemném, lautkovém, jeničkovém.
3: Tak pojď, Mařenko, do chlívku. Je celý z nanuku.
6: Já nejsem Mařenka, ale Barunka. Ale i tak vám děkuji za pozvání, hodný dědečku. Už jsem se hodně najedla těch vašich kakaových dveří. A teď jsem právě dostala chuť na ten nanukový chlívek.
3: No, vidíš, to bude pošušňáníčko.
6: Ještě kdybyste byl tak moc laskav, dědečku, a mohl mi tam přinést nějaké jahůdky. Já je mám s Nanukem hrozně ráda, víte?
3: No to víš, už pro ně běžím. Tak, Ježí babko, už jí tam máme. Zavřel jsem jí na závoru. A co uděláme teď?
5: Teď? Teď už můžeš, dětku, klidně roztopit pec. Tamhle přichází nějaký klučina.
7: To bude určitě Janíček. A taky je pěkně kulaťoučky.
5: To už nejsou ti chudáčkové, co hledali světýlko. Dobře se nám o ně rodiče starají.
3: Tak já už šupajdím naštípat dříví a roztopit tu naši píčku. To jsem zvědav, jestli nám komín potáhne.
5: No tak, dětku, hlavně už běž. To máme ale štěstí. Takové dvě vypasené růžovoučké dětičky. K nakousnutí. Vítám tě, hošíčku. Ty se určitě jmenuješ Jeníček. Vidím ti to na nose.
6: Ale kde pak, pan? Já jsem Tomáš a hledám tady takovou copatou holku.
5: Tak tu jsme tu neviděli, viď? Dětku.
3: No, no, bude k snědku.
5: Nečte, no. Nahluchlej, jo. Roč přilož do kanem.
3: Co mě štípeš, bábo? To bolí.
5: Víš, Hošánku, ten děda pořád jenom žertuje. Toho nemůžeš brát vážně. Tady jsme úplně na samotě. Žádná holčička tady nešla. No tak, hledáš ještě něco?
6: Ano, ještě něco hledám. Prosím vás, nevíte, kde tady je ta zmrzlinová chalupka?
5: Ale prosím tě, chlapečku, vem si brejličky. No přece tady, za mnou, je ta zmrzlinová chalupka. Co pak ji nevidíš?
1: Podivovala se bába a ukázala sukovitým ukazováčkem přes své pravé rameno.
5: Dětku, pojď sem, tohle snad není možné. Takový mladý, zdravý, dobře živený kluk má mít oči jako jelen. A on nevidí naši pestrobarevnou zmrzlinovou chaloupku.
1: Ale Tomáš dál kroutil hlavou, jakože nevidí. A tak se Ježibaba konečně otočila k chaloupce a vykřikla znovu zděšeně.
5: Ježi, dětku, štipni mě. Vždyť já tu naši chaloupku už taky nevidím.
3: Ten zatracený kluk nám ji snad začaroval. Toho nám byl čert dlužen.
1: Tak bědoval Ježidědek. A Ježibaba do toho kvílela. A samou hrůzou nad náhlým zmizením chaloupky si nepovšimli té velikánské loužičky, ve které se mísily barvy všech možných zmrzlin. Loužička se rychle vpíjela do zeleného mechu a uprostřed ní, kde se vzala, tu se vzala, stála Barbora a pilně si olizovala z prstů zbytky posledního Nanuka. Ježibaba konečně nabrala dech, pohlédla na dětka očima vypoulenýma hrůzou a vykřikla:
5: To není holka, dětku, to je bombrlíček. Když tak rychle vymlaskla celou chaloupku, tak za chvíli zbaští i nás dva.
1: Kdyby však bába s dětkem chvíli přemýšleli, určitě by je napadlo jiné, zcela jednoduché vysvětlení. Když se totiž naseká dříví, dá se do pece a pořádně se zatopí, tak za chvíli roztaje na loužičku nejen zmrzlinová chaloupka, ale třeba i zmrzlinový mrakodrap. Na to ale bába s dětkem nepřišli. A tak vzali nohy na ramena a utíkali zpátky do lesa, do své staré a opuštěné perníkové chaloupky.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Sotva jsem se probudila, ej.
3: Probudila.
4: Hned jsem se tím unavila, ej.
3: Unavila.
2: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
3: Kouzlím kránu.
2: Otevírám pekla bránu, ej. Ve svém kotli lektvar vařím.

0: 都你这是老爸脾气。
1: Sušená švestka je krásné zvíře,

0: Suchý chleba, ten jí stačí, ten jí stačí, vždyť je mladší, když dobře vytrhne schody. Dáme jí napít i vody.
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: králík. Ušatý, ušounovitý králík.
1: Ahoj holky, ahoj kluci. Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Jsem Jana. Trochu ušatá Jana. Těším se, jak si dneska zase budeme spolu hrát. A podle všeho to vypadá, že si asi budeme hrát na králíky.
0: Ahoj kamarádi, přesně tak. Jana má pravdu. Dneska posloucháte králičí Ušounovu pohádkovou školku a já už tady poctivě trénuju.
1: No, ušatý si dost, viď?
0: Jo.
1: Takže stačí už jen vylepšit skoky.
0: Přesně tak. Králíci jsou mrštní a rychlí a rád bych jim stačil.
1: Ale nejsou takový všichni. Ti domácí třeba mají někdy problém s nadváhou.
0: Tedy o tom jsem nikdy neslyšel.
1: No, ale je to tak a já ti to vlastně můžu dokázat. Zpívá o tom naše dnešní písnička.

0: nazva písnička Fajn králík, ale stejně, víš, Jani, které králíky mám nejradši, víš?
1: Ty stejné jako já.
0: Jo, jestli myslíš Boba a Bobka králíky z klobouku, tak se strefila.
1: Tak víš co, Ušoune, hned si je pustíme. Jsem zvědavá, jak si poradí s natíráním.
0: Ušounova pohádka.

0: bylo zase ráno a Bob a Bobek, králíci, které kouzelník Pokuston zapomněl i s kloboukem na zelené louce za městem, se probudili do nového dne. Bob se přímo třásl nedočkavostí.
1: Vstávat, Bobku, vstávat a vzhůru do práce.
2: A proč?
1: Protože práce šlechtí. A pak musíme se přece nějak živit. Podívej se kolem sebe, všichni pracují.
2: Ale co budeme dělat?
1: To se uvidí. Na světě je tolik práce, že ti pilní nevědí, kam dříve skočit.
2: A proč zrovna my musíme být ti pilní?
0: Bobek sice hudroval, ale šlapal po silnici za Bobem. A ten se najednou zastavil. Na kraji městečka uviděl babičku, jak si sama natírá plot.
1: Pomůžeme jí, Bobku.
2: No, proč ne?
1: Musíš natírat hezky pravidelně. Ráz, dva, ráz, dva.
3: A víš, že je to, Bobe, moc pěkná práce?
1: Jak by ne? Podívej, ta krása za námi.
0: A oba si pochvalovali, když viděli za sebou plaňky od plotu zářící novotou. A když byli hotovi, babička se na ně usmála.
4: Když jste pomohli ubohé stařence, bohatě se vám odměním. Daruji vám malířské náčiní. Ta plechovka je kouzelná. Barvy v ní nikdy neubyde. A štětec bude malovat takovou barvou, jakou budete chtít.
0: A najednou, než se Bob s Bobkem nadáli, zmizela babička i s natřeným plotem.
1: Hele, Bobku, ona byla kouzelná. Z pohádky.
2: To jsme měli kliku, Bobe. Kdepak, člověk se nemá vyhýbat práci.
0: A králíkům bylo hej. Hned za rohem si je najal jeden pán, aby mu natřeli plot. Králíci byli hotoví na to šup.
1: Pane, my vám můžeme natřít i dům. Nechcete?
0: Kdo by nechtěl? Pán souhlasil a šel se spokojeně natáhnout. A Bob a Bobek natřeli nejen plot a dům, ale i stromy na červeno, trávník na modro, psa na žluto a automobil udělali s kytičkami. Nakonec přetřeli na červeno i rozespalého pána, který vyběhl ven a chvíli si myslel, že se mu to všechno jenom zdá. Když zjistil, že je to všechno doopravdy, tak se králíci odměny vůbec nedočkali. Nestačili utíkat a zastavili se až v námořním přístavu.
1: Bobku, to jsme to dopadli.
2: Nedal nám ani korunu.
1: Nevadí, jsme silní a zdraví. A barvy máme v kouzelném kyblíku tolik, že můžeme natírat mrakodrapy.
2: Podívej, zrovna pod jedním stojíme.
0: A Bob s Bobkem si málem vyvrátili hlavu z pantů, jak se zakláněli, aby dohlédli vzhůru na úplný konec obrovského trupu námořní lodi.
1: Bobku, to je zaoceánská loď. A vidíš, tamhle uprostřed sedí náš kolega.
0: A opravdu, uprostřed trupu na vysuté lávce seděl natěrač a spal.
2: Ale moc práce nenadělá. Udělal dvě šmouhy a už odpočívá.
5: Došla mu barva, třasořitkové. Kvůli tomu nemůžeme ani vyplout.
0: A Bob a Bobek se ohlédli, aby viděli, kdo na ně vrhá tak velký stín. Za nimi stál kapitán. Měl mohutný vous a na modré uniformě samé zlaté knoflíky. Zrovna odcházel do města.
1: My bychom vám tu loď natřeli, šéfe.
5: Vy dva. S tím kyblíčkem.
0: Když viděl kapitán dole u nohou naše dva malé borce s jejich plechovkou, mohl se smíchy strhat. Ale králíci se nedali.
1: Tak můžeme, kapitáne.
2: A jaký odstín si budete přát?
5: Pomalujte si ji třeba kytičkama. Ta troška barvy na té lodi ani vidět nebude. Jako když dáte slonovi malinu.
1: Tak děkujeme, kapitáne. My se do toho hned pustíme.
0: A oba hned vystřídali spícího námořníka. Práce jim šla od ruky. Když se k večeru vracel kapitán na loď, nemohl ji vůbec poznat.
5: U všech mořských draků, žralochů a želv tohle, že je moje loď, kdo ji tak zřídil? Samý kytičky. To není loď, to je záhon tulipánů. Kde jsou ti dva králíci? Kde je kuchař? Okamžitě ty králíky chytit, uvězit a zítra je upéct. Chci je mít k obědu. A odjezd! Už ať jsme s tou ostudou venku z přístavu.
0: Marně se králíci hájili, že jim to kapitán dovolil. Poslední noc svého života trávili v lodním vězení na širém moři. Jenomže lodní kuchař byl obrovské dobračisko. Chodil po kajutě sem a tam a zase zpátky. Držel se za hlavu a naříkal. Za celý svůj život jsem neublížil ani kuřeti. Ani mouše jsem křidílko neutrhl. A teď mám zabít takové dva sympatické králíky. A když šel sem a tam už po desáté, praštil se do čela. Mám to. Dám doceli sekeru a pilu a ukážu jim, kde je záchranný člun a oni si už nějak pomůžou. A tak se i stalo. Když přišlo ráno, králíci v záchranném člunu už byli daleko na moři. Jen kuchař se třásl strachy, co řekne kapitán. Ale ten vyběhl na palubu, v ruce držel opravdický telegram, kde nejsou háčky ani čárky, a vyskakoval radost.
5: Všichni jsem! Poslouchejte, co vám přečtu. Vedení námořnictva vám dává cenu za nejveselejší loď plující na mori. Stop! Kde jsou ti králíci, ať je můžu obejmout?
0: Jenže na to už bylo pozdě. Bob a Bobek už byli za obzorem a veslovali, co jim síly stačily, aby unikli své vlastní popravě. A když přišla noc, stulili se na dno záchranného člunu, chvíli se dívali na hvězdy a nechali se ukolébat vlnami do usnutí.

0: ale ráno. To bylo překvapení, když se Bob a Bobek neprobudili v teploučkém vyhřátém klobouku, ale na člunu uprostřed moře.
1: Podívej, Bobe, kam se podíváš? Všude samá voda.
2: A slaná, lízni si.
1: Bobe, já se bojím. My jsme trosečníci?
2: Ale to je prýma, Bobku. Čeká nás dobrodružství.
1: Já žádné dobrodružství nechci.
2: Třeba tady budou i žraloci.
0: Sotva to Bob dořekl, oba králíci se tak lekli, že uskočili rovnou doprostřed člunu, kde se srazili tak prudce, že zůstali chvíli ležet.
1: Vidíš, kdybys pořád nechtěl chodit za prací, mohli jsme být v klobouku. A o tu zázračnou plechovku se štětkou jsme taky přišli.
2: Zase máme sekeru a pilu.
1: Ale ta není čarovná.
2: A nefňukej pořád.
1: Bodeď bych nefňukal. Oba se tady mačkáme v takové malé lodičce uprostřed oceánu.
0: Ale to neměl Bobek říkat. Bob se urazil.
2: Když je tu málo místa pro oba, tak mě nech plavat. Vidíš ten ostrov na obzoru? Tak ahoj.
1: Bobe, Bobe, co mi to děláš? Já neumím plavat. Přece mě tu nenecháš.
0: Volal marně. Za chvíli už byla z Boba jenom úplně malá špendlíková hlavička, která se přibližovala k palmám na obzoru. Bobek zůstal na moře sám. Přišla tmavá noc a Bobek se celý třásl. To dá rozum, že ne zimou. V tropech jsou i noci teplé. Třásl se strachy. Jenom kránu trochu usnul, ale hned ho probudilo velikánské vlnovití. Bál se otevřít oči. Vlny byly čím dál tím větší. Vyhazovali loďku nahoru a dolů, jako by moře bylo neskrotný mustang. Ale když Bobek otevřel oči, zaradoval se. Byly to vlny přílivu a dělali se proto, že se velikému oceánu postavil do cesty ostrůvek zarostlý palmami. Jedna vlna, druhá vlna a ta třetí největší rozmetala člun na kousky. Ale když vztekle očuměla, Bobek ucítil pod nohama pevnou zem. Další vlna vyhodila na břeh sekeru a pilu. Ale z lodi už se neobjevilo ani jedno prkínko. A pak najednou se před Bobkem objevilo podivné stvoření. Divoký náčelník, pomalovaný válečnými barvami. Na hlavě měl čelenku s papouštími pery a v ruce držel mohutný kej. Bobek se zase roztřásl strachy a padl před ním na kolena.
2: Vítám tě, Bobku, na mém ostrově.
1: Je, Bobe, to jsi ty. Ahoj.
2: Jaké pak ahoj? Byl jsem na tomto ostrově dřív a prohlašuji ho za své království. Zde vládnu já, Bob první.
1: A co tu budu dělat já?
2: Jsi můj poddaný a budeš-li mi dobře sloužit, nechám tě naživu. Ostatně právě jsem dostal hlad. Chci kokos a to hned.
1: Už letím, vaše jasnosti.
0: Za poddaným Bobkem se jen zaprášilo. Ze všech sil se snažil vyšplhat na palmu. Pak přinesl Bobkovi kokos a od té doby mu začal sloužit. Vařil mu. Když bylo vedro, ovíval ho palmovou větví a když Bob spal, seděl u něho a odháněl mu mouchy. Bobkovi se tahle hra moc nelíbila. Ale co měl dělat? Vládce ostrova je třeba poslouchat. Až jednou nařídil Bob Bobkovi, že mu musí z lián uplést houpací síť. A že se mu na zemi špatně spí. A jak tak Bob splétal z liány provázky a z provázků síť, dostal nápad a upletl si nějaký ten provázek potajmu navíc. Jednou si Bob v síti přímo lebedil. A jak mu spánek zavřel oči, Bobek do něho opatrně šťouchl. Když zjistil, že spí opravdu hluboce, rychle ho svázal. V tom se Bob probudil.
2: Co blázníš? Okamžitě mě rozváž, já král, Bob první, ti to poroučím.
3: A nerozvážu. Zatímco jsi spal, tak jsem se vzbouřil a převzal jsem všechnu moc na ostrově do svých rukou.
0: A Bob měl pokralování. Teď zase on musel nosit kokosy a odhánět od Bobka mouchy. A zase on slyšel jen samé.
3: Bobe sem, Bobe tam, přiskoč, podrž, udělej, podej.
0: Jednou spatřili oba na obzoru velikánskou námořní loď. Bobek okamžitě vydal příkaz.
3: Bobe, vylez na palmu a mávej. Třeba nás osvobodí.
0: A Bob skutečně vylezl na nejvyšší strom a mával, mával, div mu packy neupadly.
3: Vidí tě, Bobe?
4: Vidí, vidí, vidí mě.
3: A co dělají?
4: Taky nám mávají, ale plavou dál.
3: No, alespoň, že nás pozdravili. Je to docela slušná loď.
0: Ale ta loď oběma připomněla, že někde za tím mořem vody je pevnina. A na ní palouk, kde zůstal opuštěný klobouk kouzelníka Pokustona.
3: Mně už ty kokosy nejedou. Kdybych měl více poddaných, nařídil bych jim, aby skáceli nějaké palmy, udělali z nich vor a mohli bychom jet domů. Ale pila má dva konce a to holt jeden poddaný nezvládne.
2: No, vaše veličenstvo, jeden poddaný to skutečně nezvládne. Ale pro dva kamarády by to byla hračka.
3: Myslíš, Bobe?
2: To se ví, Bobku. Jdeme na to.
0: Bobek si strhl náčelnickou čelenku a oba se hned pustili do práce. Za chvíli byl vor na vodě.
2: Hurá!
3: Sláva!
0: A to už se větřík opíral do plachet zhotovených z palmových listů a hnal je rovnou k domovu, kde na ně čekal jejich vyhřátý klobouk.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Téda, to byla ale dlouhá pohádka, viď, králíku Ušoune? Co se děje, Ušoune? Nad čím tak přemýšlíš?
1: Víš, Jani, mě vždycky vrtá hlavou, jaký je rozdíl mezi králíkem a zajícem. Jsou si přece dost podobní, to oba jsou takový ušouni, co?
0: No to jsou. Králík divoký a zajíc polní, ti žijí ve volné přírodě. Uvidíš je v lese nebo třeba na poli.
1: Jo, a králík domácí nebo králík pohádkový nebo králík piškotový žijí doma nebo v králíkárně nebo v klobouku nebo v troubě.
0: Jasně, králík bydlí v noře, v takové díře s chodbičkami, tam se může schovat. Zajíc si ale dělá pelíšek a když ho někdo vyplaší, musí rychle utíkat, proto má i delší zadní nohy.
1: Jo, to je dobře, že rychle běhá, aspoň může utéct lovcům, stejně jako v písničce od Hradišťanu.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsme si dneska povídali o králících a zajících.
1: Ušounovo opáčko. A já už vím, že králíček bydlí v noře, to je taková ta díra s chodbičkami, a zajíc má pelíšek. Ten tedy musí hodně rychle utíkat, ale když běží králík nebo zajíc, já stejně žádnýho králíka od zajíce nerozeznám, nebo zajíce od králíka, to už taky ne, a jsem z toho skoro, až bych řekl jelen.
0: Jasně, Ušonku, ale...
1: to se tak říká,
0: no,
1: víš?
0: Ale je to tak důležité, není jedno, jestli v lese potkáš divokého králíka nebo zajíce.
1: No to není jedno. Vždyť kdybych řekl panu zajícovi, dobrý den, pane králíku, tak by se mohl urazit.
0: V tom případě se pilně uč a vezmi si nějakou pěknou knížku o zvířátkách.
1: To je nápad. Ano, ano, ano. A vy, holky a kluci, nám...

0: dojde až k nám. Tak ahoj, zítra moc se na vás těšíme. Loučí se s vámi hop, hop, hop, Ušoun, Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová.
0: A na závěr si dáme ještě jednu písničku o zajících. Ušounova písnička k tanci.
2: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
3: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
2: Slova čtyři říkejte si vždycky refrén na čapá.
3: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
2: Slova čtyři říkejte si vždycky refrén na čapá.

9 chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou

odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda, má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chováni v

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví,

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: krásné sváteční a taky vítězné dopoledne všem posluchačům Rádia Junior. Zdravím vás moc. Tady je Rašová Terka, moderatérka. Dneska je výjimečně úplně jiný čas ranního restartu, jak jste si určitě všimli, protože dnes je svátek 8. května a my vysíláme od 10 do 11 živý a speciální ranní restart. No a je to opravdu dnes takový speciální den pro naši zem. Víc už si o tom řekneme ve zprávách.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Dnes je v Česku státní svátek, takzvaný Den vítězství. 8. května 1945, tedy před 81 lety, skončila druhá světová válka. Nacistické Německo kapitulovalo a to znamená, že se vzdalo a došlo k ukončení boje. V České republice je dnes den pracovního klidu a obchody s rozlohou více než 200 metrů čtverečních jsou zavřené. Ústí nad Labem se dnes koná 17. ročník závodu dračích lodí nazvaný Den Labe. Pořádá ho Český veslařský klub společně s klubem rychlostní kanoistiky. Dračí loď to je kánoj o délce 12,5 metru, která má vepředu dračí hlavu a na zádi dračí ocas. Vejde se na ní 20 pádujících lidí v sedě, 10 jich je napravo, 10 nalevo. Vepředu je ještě bubeník, který sedí na špičce a udává rytmus pádlování a taky je tam vzadu kormidelník, který určuje směr lodi. Každoročně závody dračích lodí přilákají stovky závodníků a taky diváků. A jaké dneska bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, v severní polovině území i zataženo a můžou se objevit i přeháníky. Nejvyšší průměrné teploty vystoupají na 14 až 19 stupňů.

Pem Rabbit. Cítím se v ranním restartu, i když spíše dopoledním restartu v tomto případě, protože je 10 hodin a 4 minutky. A dneska posloucháte speciální sváteční vysílání Rádia Junior. Je státní svátek 8. května, je to Den vítězství. Připomínáme si konec druhé světové války, což je vlastně opravdu velikánský důvod k oslavě. A téma dnešního ranního restartu, nebo spíše dopoledního ranního restartu, jsou taky nápoje všeho druhu. Takže my to můžeme spojit dohromady a můžeme si připít na vítězství nad nacistickým Německem. A čím bychom si tak mohli připít? Tak nejzdravější je určitě nalít si vodu do nějaké pěkné skleničky, třeba na víno nebo na šampaňské, a připít si prostě vodou. A pokud byste chtěli něco jiného než vodu, tak vám dám teďka mezi 10. a 11. hodinou několik tipů právě na zdravé a opravdu velmi nápadité drinky pro děti. A pokud máte vy nějaký osvědčený recept, který si doma děláte, tak mi ho určitě napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a my si dáme písničku Safe and Sound. Capital Cities. Krásné dopoledne vám přeje Rašová Terka, moderatérka.

Příjemné a také vítězné dopoledne vám přeje Terka Rašová. My si povídáme o nápojích a jeden takový můj první tip na podle mě opravdu skvělý a velmi osvěžující nápoj je vyrobit si doma domácí ledový čaj, samozřejmě vhodný pro děti. Takže určitě je dobré na to použít buď to ovocné čaje nebo čaje rooibos. Nejsou moc vhodné takové ty zelené čaje nebo ty černé, protože obsahují kofein. A je to možné udělat vlastně dvěma základními způsoby. Buď to opravdu uvaříte takový ten horký čaj, tak jak jste zvyklí, dáte tam na jeden litr vody asi 4 až 5 sáčků kvalitního buď ovocného čaje, nebo toho čaje rooibos. Potom to necháte vylouhovat, krásně si to uděláte, vyndáte ty pytlíky. Potom ještě teplé to osladíte buď to medem nebo nějakým sladidlem, které používáte, jako to může být například rýžový sirup nebo čekankový sirup. No a potom to necháte krásně vychladit v ledničce a přidáte do toho čerstvé ovoce. Když to bude pěkně vychlazené, můžete do toho přidat jednak ještě šťávu z citronu nebo z pomeranče a potom třeba hrst čerstvých nebo mražených malin. A ještě do toho můžete přidat ledové kostky. Kdyby se to chtěli úplně vytůnit, tak si ty kostky můžete připravit tak, že do těch tvořítek na led si přidáte ještě třeba ty maliny nebo nějaké ovoce, které zmrazíte přímo v těch tvořítkách. Takže to pak bude vypadat v tom džbánku naprosto úžasně. Do toho ještě můžete samozřejmě přidat něco, co máte rádi dalšího, kromě třeba malin. Můžete vymyslet nějaké jiné ovoce, co máte doma. Může to být třeba klidně i meloun. Zajímavá kombinace také do ledového čaje. To už nechám samozřejmě na vás. Pokud si takový ledový čaj doma děláte, tak mi určitě dejte vědět, protože já jsem to, přiznám se, ještě nikdy nedělala. A určitě po dnešním vysílání to chci zkusit. Píše se tady v těch typech také, že se používá na to meduňkový čaj. To je také dobrý tip si udělat meduňkový čaj nebo i nějaký bylinkový. No a ta další možnost, kromě toho, že zalijete čaj horkou vodou, tak můžete ten čaj macerovat. To znamená, že vy si ten čaj připravíte tak, že sáčky zalijete studenou vodou a necháte je macerovat v lednici přes noc a prý ještě je to lepší, protože ta chuť čaje je potom jemnější. To jsem taky v životě neskoušela, takže to určitě taky vyzkouším, nechat macerovat čaj v lednici přes noc. A možná vám dám potom vědět, co bylo lepší, jestli ten macerovaný čaj a jestli jsem to teda vůbec poznala, anebo ten zalitý horkou vodou. My si dáme písničku z 0 na 100, takže to pěkně rozpálíme a je tady pro vás Elizabeth Kopecká.

Z nuly na 100. Raní dopolední, teda spíše restart, je v plném proudu, je 10 hodin a 13 minut a píše mi tady Justý. Ahoj Justý, moc tě zdravím. A ty píšeš, ahoj, tady mám tip na zdravé pití, co děláme pořád doma. Vezmeme pomeranče a vymačkáme z nich šťávu, je to hrozně moc dobrý, no výborně. Tak moc děkuju za tip, jako šťáva z pomeranče, to taky se přiznám, že mám moc ráda. To je skvělé taky osvěžení a takovýmhle skvělým fresh pomerančovým džusem si připít na konec z druhé světové války, tak to je taky skvělý tip. A mám tady další od Madlenky. Dobrý den, my si s tatínkem, když jsou svátky nebo víkend, děláme čaj puér a děláme si k tomu čajový obřad. No teda, tak to je opravdu úžasné. To teda závidím, my si doma čajový obřad neděláme a moc bych to taky chtěla zkusit. Tak to Madlenko, když tak ještě napiš víc, nebo klidně zavolej, jestli chceš o tom popovídat, jak to takhle vypadá. Číslo do studia je 800 199 199. Třeba bys nám mohla popsat, jak takový čajový obřad probíhá, to by mě hodně zajímalo. Já mám pro vás připravený ještě další tip a to je infuzovaná voda. Je to vlastně velmi zdravá voda, do které prostě přidáte jenom nějaké čerstvé ovoce, ale mám tady opravdu zajímavé tipy na kombinace. Například můžete vyzkoušet dát do té vody jahody plus mátu, jako jednu takovouto kombinaci. Další zajímavou kombinací je třeba kombinace borůvek a pomeranče. Taky jsem nikdy nezkoušela, velmi mě to zaujalo. A nebo přidat do té vody okurky a meloun, takhle společně. A pokud byste to chtěli mít opravdu krásné, tak si můžete třeba ten meloun vykrájet pomocí vykrajovátek, takže budete mít různé tvary toho melounu. Dá se to udělat třeba i z jablíček. A takové to pití ve džbánku bude vypadat opravdu určitě taky moc krásně. Další tip na takový zdravý nápoj je uvařit si rooibos, který je přirozeně bez kofeinu, a můžete do něj přidat v poměru 3:1 ještě jablečný mošt. A prý to chutná jako gumové tekuté bonbony. Tak to bych docela taky chtěla vyzkoušet, protože gumové bonbony, gumové medvídky mám fakt ráda. Tak my si dáme písničku Feel the Energy, tak já doufám, že také cítíte hodně velkou energii, protože dneska nemusíte do školy, takže určitě si užíváte krásný volný den. Ať to tak zůstane. A pište mi dále vaše tipy na zdravé nápoje, co si doma děláte, co rádi doma pijete a co si, jestli jste třeba vyzkoušeli ledový čaj si doma někdy uděláte, nebo co si doma prostě mícháte za nějaké skvělé sváteční, anebo i obyčejné drinky.

0: doplula k vám tahle energie. Já doufám, že ano, že si užíváte krásný volný den. Dnes je 8. května, slavíme Den vítězství. Teď je 10 hodin 20 minutek a povídáme si o nápojích. Možná to víte, ale zopakuju, že v takových těch komerčních velmi sladkých limonádách, představte si, může být v jedné malé skleničce, když si dáte 250 ml jedné skleničky, třeba malinovky, Coca-Coly, Spriteu, Fanty a tady těch pití, tak v takové jedné malé skleničce je 5 až 7 kostek cukru a pitím tady těch limonád, pokud je pijete opravdu často, tak můžete mít pak z toho zdravotní potíže. Například problémy se zuby, to určitě víte. Můžete mít také z toho cukrovku, diabetes druhého typu, únavy, možná 3 únavy, různé zažívací potíže a další prostě problémy, samozřejmě i obezitu a nadváhu, to s tím všechno souvisí. Takže my si povídáme dneska dopoledne o tom, jaké dobré nápoje si můžeme udělat, které budou o něco zdravější. Například tady mám pro vás takový borůvkovo-kefírový shake. Ten si myslím, že by mohl vypadat skoro jako milkshake z nějakého fast foodu, ale je mnohem zdravější. Obsahuje 150 ml neochuceného kefíru. Kefír je dobrý právě, protože v tom jsou probiotika pro vaše bříško. Potom hrst mražených borůvek, půlku banánu, ten vám to přirozeně osladí a můžete přidat i lžičku konopných nebo lněných semínek a to už je všechno. Pak jenom všechno rozmixujete do takové hladké pěny. A můžete si to i krásně ozdobit, například tak, že kraj sklenice namočíte do drcených mrazem sušených malin. Je potřeba nejdřív ten okraj té sklenice trošičku namočit, můžete to namočit třeba pomocí citronu nebo pomeranče, pomocí té šťávy a pak vám tam budou ty sušené maliny drcené krásně držet. No a tento kefír si můžete dát klidně jako nějakou dobrou svačingu. My si dáme teďka takovou upoutávku na hajaju, který nás už brzy čeká.
1: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
2: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
1: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
2: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
1: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
2: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Eva Farna v dopoledním restartu Radia Junior. No a píše mi tady Amy, moc tě zdravím Amy, ty píšeš následující. Dobrý den tady Amy, doma si děláme nápoj takový, že nalijeme perlivou vodu do skleničky a přidáme trochu malinového syrupu a pak to zamícháme. Super, takže taky určitě zdravější než nějaká kupovaná limonáda, ve které je těch kostek cukru strašně moc. Díky a krásný den, píše Amy, tobě taky. Zjistili jsme, že se nám asi teď nepůjde dovolat v této hodince mezi 10. a 11., protože Madlenka píše, že to zkoušela a nejde to, tak to mě mrzí, možná, že jsme to tady technicky na to nepřipravili, protože prostě vysíláme v jiný čas než obvykle. No a já tady mám ještě jednu zprávu pro vás, všechny posluchače hitparády Radia Junior, protože tento víkend nebude hitparáda klasická, moderátorku Klárku Novákovou bohužel přepadl takzvaný bolekrk, takže nemůže mluvit. Ale nebojte se, o svoji pravidelnou dávku muziky rozhodně nepřijdete a protože je květen, tak takový ten lásky čas, tak pro vás Klárka ze svého šuplíku vylovila zamilovanou love parádu. Takže se těšte na písničky o lásce, budou z Česka i ze zahraničí, třeba právě od Evy Farny, kterou jsme před chvilkou slyšeli, od Shona Mendéze, Miraje, Bena Kristová, Marka Ztraceného nebo od Lady Gaga. A co se týče hlasování v klasické parádě Rádia Junior, tak to jsme protáhli, takže můžete stále hlasovat až do středy 13. května a hlasování najdete na našem webu, to už určitě víte, radiojunior.cz. Kids in America, tak to je další název písničky dnešního dopoledního a svátečního a vítězného restartu a vy mi určitě pište dál, co doma pijete, jak si ozvlášťňujete vodu, máte nějaký speciální recept na nápoj a připijete si dneska na den vítězství na 8. května něčím speciálním, pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

Kids in America nám dohráli v 10:30, 8. května, dnes je sváteční a opravdu významný den pro Českou republiku. Slavíme konec druhé světové války a my si připíjíme na toto krásné vítězství různými nápoji. Už jsme si dali tip na domácí ledový čaj, potom na vodu, kterou si ochutíme nějakým dobrým ovocem, třeba i vykrájeným do krásných tvarů. Dali jsme si taky tip na borůvkovo-kefírový shake. No a teďka pro vás mám bubble tea. Ovšem domácí bubble tea to už bude chtít nějakou větší přípravu, protože na bubble tea, abyste tam měli dole takové ty tapiokové perly, tak právě potřebujete mít tyhle ty tapiokové perly a uvařit si je. Dají se sehnat v různých asijských potravinách nebo třeba ve zdravé výživě. No a to vaření chvilku trvá, je potřeba to do vroucí vody nasypat v poměru asi 1:8, to znamená hrstička těch tapiokových perel a k tomu prostě vodu v takovémto poměru. A vařit je to potřeba podle návodu přibližně tak 15 až 30 minut, až jsou tyhle ty kuličky, ty perly tapiokové, takové měkké a žvíkavé. Pak je potřeba ještě je nechat asi 15 minut dojít pod pokličkou a potom je scedíte, propláchnete studenou vodou a ještě je osladíte, necháte je v misce s medem nebo s nějakým čekankovým syrupem. No a tak to je první věc. Připravíte si ty tapiokové perly, pak si vyrobíte ten domácí čaj, ten v podstatě už umíte, protože už jsme si to říkali, takže uvaříte si, vy starší děti můžete klidně i zelený čaj a vy mladší ovocný nebo rooibos. Necháte to vychladnout, přidáte do toho nějaké ovoce, které si můžete i rozmixovat, pokud tam nechcete mít kousky. No a potom do sklenice dáte 2 lžíce těch tapiokových perel, dáte tam led, dáte tam ovocnou šťávu a dolijete to tím čajem. Tak to je jedna možnost. Pokud byste náhodou neměli ty perly a přece jen byste chtěli si udělat takovýhle bubble tea třeba hned teď a máte doma třeba borůvky, tak můžete použít vlastně místo těch perel borůvky. To je taková náhražka. Nebo si můžete vykrájet z melounu takové malé kuličky, ale to taky nevím, jestli zrovna dneska máte doma meloun. Taky by se k tomuhle z tomu nápoji hodilo speciální brčko, takové to široké, kterým můžete ty tapiokové perly vždycky vysávat ze dna, což se mi na tom strašně líbí, to mě na tom baví. A můžete si vyrobit i taký milk tea, to znamená, že ten čaj, tam můžete dát i černý čaj, pro děti třeba bezkofeinový, ten rooibos, tak tenhle ten čaj nakombinujete ještě s mlékem. Může to být buď to kravské mléko a zajímavější chuť možná bude mít kokosové mléko, nebo můžete zkusit i ovesné. Takže do sklenice dáte ty perly, dáte tam led, dáte tam čaj asi tak do 2/3 a dolijete to mlékem, dosladíte to medem. Takže to je takový milk tea a zároveň ještě bubble tea, takže milk, bubble tea a to se může opravdu podávat třeba i jako desert. No a další tipy mi určitě i pište vy na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Co doma pijete rádi, jaké máte oblíbené nápoje, sem s vašimi nápady. My si dáme Toulavou od Sebastiana.

Sebastian v Rádiu Junior právě teď. Zdravím všechny posluchače a posluchačky, kteří nás poslouchají, a mám velkou radost, že mi hodně píšete, co pijete rádi. Teďka mi napsala právě Emilka. Dobrý den a ahoj, jmenuji se Emilka, 10 let. My máme ledový čaj a teď máme zrovna maliny a citron. To může být opravdu dobré. Ale taky si děláme i normální čaj. Můj nejoblíbenější čaj je mango nebo broskev. Mangový jsme teďka taky měli, Emilko, nedávno, a taky mi moc chutnal. Naší babičce strašně chutnal mangový čaj. Ale taky máme rádi jen čistou vodu. No tak samozřejmě to je skvělé, že vám chutná čistá voda. Máme ale rádi mošt, který máme ze svých jablek. Tak to máte skvělé, protože já mošt miluju, a ještě z vlastních jablek. No tak to je úplně luxusní. Máme ale tip na velmi zdravé pití, a to je šťáva z kysaného zelí, ale to je fakt hodně kyselý. Je, tak šťáva z kysaného zelí, Emilko, jestli tohle dokážeš vypít, tak to seš teda dobrá. To si myslím, že ne všichni by tohle zvládli, a je to strašně moc zdravé, takže úžasný tip, úžasný tip a zdraví na skvělý nápoj pro dnešní den nebo pro další dny. Emilko, děkuji ti. Moc tě zdravím, speciálně i vaší rodinku. No a my si dáme písničku La La La.

0: La la la, já doufám, že máte taky náladu si prospěvovat la la la, protože nemusíte dneska jít do školy, máte volno, což je skvělé. No a Madlenka mi napsala dokonce i popis toho čajového obřadu. Předtím nám psala, že si právě s tatínkem dělají doma čajový obřad a teďka přišel i popis. Takže dobrý den, čajový obřad se dělá tak, že připravíte čajové moře. Ovšem, čajové moře, prosím vás, to doplňuju já, to není jako, že vylejete čaj třeba na zem a uděláte si doma čajové moře na podlaze, ale to je speciální taková dřevěná vlastně podložka nebo takový tác velký. Na něj, na ten tác se dá konvička, dva šálky, nejdříve do skleněné konvičky nalámete čaj puér, zalijete horkou vodou, potom to vylijete na čajovou konvičku a na dva šálky, protože čaj puér je hodně starý, červený čaj, to jsem nikdy neměla, teda si přiznám, a tak potřebuje propláchnout. Potom čaj puér ze skleněné čajové konvičky nalijete do dvou šálků, no a z čajové konvičky čaj puér, co? Do dvou šálků? Ze dvou šálků do dvou šálků? Potom nalijete do dvou šálků z čajové konvičky čaj puér a když je to horké, tak to srkáte. Takže to je asi dovolené při čajovém obřadu srkat. Madlenko, teda, jestli právě teď u vás probíhá čajový obřad, tak vám přeju, ať si to krásně užijete. To je skvělý tip, vlastně i zajímat se o to, jakým způsobem můžeme takhle popít zajímavě čaj nebo jiné nápoje. Madlenka dokonce poslala i fotku, kde právě, kterou vy nevidíte, ale já ji vidím, je tam právě tahle ta dřevěná podložka, krásná taková keramická nebo hliněná konvička hnědá, taková tmavě hnědá a malé šálky bez ouška, to se používá opravdu v čajovnách, takže je vidět, že vy tomu doma prostě rozumíte, Madlenko. Tak si to hezky užijte, ať vám dneska tento červený čaj obzvláště chutná.
1: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
2: Jenom pozor na chytáky.
1: Je meloun zelenina nebo ovoce?
2: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
1: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

O, tak to byla nádherná verze téhle písničky Diamond. Shine like a diamond, tedy pokud chcete zazářit opravdu jako diamant a chcete připravit opravdu speciální nápoj, tak tady pro vás mám jeden tip. Je to Butterfly Peach, tedy čaj z modrého květu. A tento asijský čaj je přirozeně opravdu sytě modrý. A největší kouzlo nastane, pokud chcete se fakt jako předvést, když do toho kápnete citron. Protože víte, co se stane? Díky změně pH se ta barva okamžitě změní na zářivě fialovou. Takže pokud někdo z vás chcete prostě zamachrovat nebo si udělat takový pokus, tak si budete muset sehnat tento modrý čaj a kápnout si do něj citron. Tak to je první tip. No a druhá velmi zajímavá možnost, což teda nevím, jestli bychom dokázali si doma udělat, ale prostě existuje nápoj, který se jmenuje Cheese Tea. Je to trend z Asie. Zní to velmi bizarně, vlastně zvláštně, ale chutná to prý skvěle, já jsem to neměla. Na vrcholu ledového čaje, buď to zeleného nebo ovocného, je ještě vrstva slané krémové pěny ze smetanového sýra. A prý to chutná jako tekutý cheesecake. Dali byste si čistý, možná bych to docela ochutnala, byla bych na to zvědavá. Takže tyhle ty dva drinky můžete buď to zkusit udělat si doma, a nebo zkrátka můžete už jenom machrovat tím, že víte, že existují. A takové velmi hodně zdravé nápoje, tak to je třeba zlaté mléko. To musím říct, že my si doma vaříme. A je to teplý nápoj z mléka. Zkrátka ohřejete si mléko, přidáte do toho kurkumu, pepř a potom, když už vám to trošku vystydne, tak tam přidáte med, ten se nemá přidávat úplně do vařící vody, ale to mléko by mělo projít varem jenom chviličku, právě s tou kurkumou a s tím pepřem. A my tam teda ještě přidáváme skořici doma. Potom, když vám to vystydne, tak přidáte med, nebo jako ještě do teplého přidáte med. Má to velmi žlutou barvu, je to silně protizánětlivé, takže já jsem to vařila vždycky dětem, hlavně když byly nemocné. Je to moc dobré, moje děti to teda mají hodně rády. A jestli to teda pomůže na to, aby se uzdravili jako 3-2-1, teď to vám neřeknu, to se u nás nikdy nestalo, ale je to u nás velmi oblíbený nápoj, zlaté mléko, golden milk. Další velmi zdravý a funkční drink, to je kombuča s příchutí, to je fermentovaný čaj, který je přirozeně perlivý a plný probiotik. Dneska se dělají dokonce zajímavé kombinace třeba levandule s borůvkou nebo chili s ananasem, pokud máte rádi pálivé a velmi zajímavé kombinace. A taky existují takzvané adaptogenní limonády, což jsou nápoje s obsahem medicinálních hub, například rejši nebo bylinka a švaganda, a ty pomáhají právě i tělu zvládat stres a jsou prostě pro zdraví prý dobré. A rejši je opravdu vhodná i pro děti, tahle ta houba, takže se nemusíte bát a nevypadá to jako houba, je to v podstatě jenom takový prášek, který se v tom rozpustí a není to vidět. Je 10 hodin 47 minut, my si dáme nádech.

Luxu. Posloucháte dopolední, takže ne ranní restart Rádia Junior. Zdraví vás Rašová Terka, moderatérka. Už je 10 hodin 51 minut, hodinka nám moc a moc rychle utíká. Povídáme si o nápojích, protože je dobré si dneska připít nějakým speciálním nápojem na den vítězství. Dnes je 8. května, slavíme konec druhé světové války. A vy už jste mi dali spoustu tipů, já jsem vám dala spoustu tipů a myslím si, že teď je čas dát si taky tipy na to, jak si to krásně nazdobit, ty drinky. Takže už jsme tady zmiňovali, můžete si udělat speciální ledové kostky. To znamená, že do těch tvořítek na led dáte ještě třeba ovoce, vložíte tam třeba borůvku, malinu, kousek máty a zalijete to vodou, pak to dáte na mrazák a potom budete mít krásné a zajímavé ozdoby do vašeho drinku. Můžete taky vyzkoušet, že zmrazíte přímo v tom tvořítku na led nějakou ovocnou šťávu nebo neslazený čaj. Takže potom, až se bude to rozpouštět, tak nápoj bude měnit barvu a taky bude měnit chuť. Můžete vyzkoušet také tvořítka na led různých tvarů. Prodávají se třeba takové silikonové formičky ve tvaru dinosaurů nebo hvězdiček nebo srdíček. Tak to je taky další možnost, jak to ozvláštnit. Pak jsme si už také říkali, že si můžeme takovou tu skleničku nahoře, ten kraj ozdobit. Říkali jsme si takovým tím sušeným mrazem ovocem na kousíčky nadrceným. Nebo můžete ten kraj skleničky nejprve tedy namočit pomocí třeba citronu nebo pomeranče a potom to omočit do strouhaného kokosu nebo do strouhané čokolády. Taky zajímavý tip na takové krásné zdobení. A úplně krásné by to také mohlo být s ovocným špízem, že si napíchnete kousky barevného ovoce na dřevěnou špejli a položíte ji přes okraj sklenice a pak si to můžete vždycky trošku namočit a ukousnout si kousek ovoce, pak se k tomu napít. Stejně tak můžete na kraji té skleničky vyloženě dát nějaké zvířátko vykrojené třeba právě z melounu, nebo z jablíčka, nebo z okurky, může to být i hvězdička a vypadá to pak naprosto famózně. A dokonce se prodávají i jedlá brčka, můžou to být brčka z těstovin nebo z lisovaného ovoce, které můžete naservírovat k vašemu drinku, a nebo si můžete vzít nějaké papírové brčko a nalepit si na něj ještě nějaký obrázek, vystřihnout si třeba papírového motýla nebo nějaké superhrdinské logo. No, to už je na vás, myslím si, že kreativní určitě jste hodně, takže něco vymyslíte a můžete si krásně ozdobit i své vlastní brčko. No a pak taky si můžete trošku zahrát na barmany a udělat si takový barevný drink. A to uděláte opravdu velmi jednoduše tak, že nejprve dolů nalijete hustý sirup nebo nějaké pyré, potom opatrně musíte to lít přes lžičku, tam nalijete džus a nakonec perlivou vodu, takže nápoj vám zůstane vrstvený díky rozdílné hustotě těch jednotlivých látek, které tam nalijete, a to už je taky, myslím, krásná frajeřinka. Tak si užívejte hezké dopoledne, pokud zrovna něco popíjete, tak ať vám to moc chutná.

0: Look at her now.
1: Look at her now, tedy podívej se na ní teď, zpívá Selena Gomez v Rádiu Junior. Teď už je 10 hodin 57 minutek, takže já se s vámi budu pomalu, ale rychle loučit. Zdraví vás Rašová Terka, moderatérka. Užijte si dneska krásný den, ale ještě než vám opravdu řeknu pápa, tak vás chci pozvat samozřejmě na 13. hodinu na velkou pohádku. Dneska vysíláme pohádku Wolfy, což je pohádkový příběh, který je už pokračováním pohádky o Vlčpaně. Tu určitě najdete na webu radiojunior.cz, takže si ji můžete poslechnout ještě předtím, abyste měli návaznost. No a určitě si nenechte ujít dneska od 17 hodin Klub Rádia Junior s Jirkou Kohoutem. V 19 přijde velmi zajímavý host. Marek Miller, sjezdař, věnuje se alpskému lyžování. Lyže k němu prostě patří už od malička. Nepatří úplně k těm notoricky známým sportovcům, sociální sítě moc nepoužívá, ale myslím si, že to bude velmi zajímavé, co všechno Jirkovi dneska o sobě prozradí. A pokud byste se ho chtěli na něco zeptat, tak určitě klidně můžete psát své dotazy anebo potom volat na číslo 800 199 199 mezi 19. a 19.50 hodinkou a dotazy můžete psát už teď na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Tak jo, mějte se moc krásně, moc svátečně a vítězně. Užijte si dneska nějaký dobrý nápoj, dobrý drink a mějte se krásně zkrátka. Ahoj, papa, posílám pusinku. Ahoj.

vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajón její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

vítrem vás pohladím, příjemně vás naladím, úsměvem vás pohladím, nezbednosti provádím. Čarodějnou lampu mám a v ní přání ukrývám, dospělých i děťátek, lítám tam i na zpátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Kouzelném, ať je noc, či ať jeden, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať jeden, lampa splní každý sen.

0: Sám i Popelkám, pro každého něco mám.
1: Potěším i Kašpárky, řekněte si o dárky.
2: Na koberci kouzelné, ať je noc, či ať je den.
3: Já jsem skřítek.

0: maminky, prstýky pro tatíky, mašinky. Já jsem střítek Aladin, Petr Želva zasadím.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

Junior.

Když láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Hej, hej, hej, do boje se dej.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádkový příběh je volným pokračováním o Vlčpaně, která kdysi vysvobodila svého bratra z vlčí podoby. Tentokrát se mladý Wolfy vydá na strastiplnou pouť. Na jejímž konci ho snad čeká dívka, která ho kdysi tak okouzlila. Pohádku Wolfy napsal Vladimír Zajíc, režie Jaroslav Kodeš. Účinkují Andrea Elsnerová, Petr Halíček, Kateřina Fixová a další.

0: pevně zavázat boty, utáhnout opasek a zkontrolovat bašnu, zda mám na cestu všechno přichystáno.
1: Wolfy! Wolfy!
0: Sýr, špek, voda v čutoře, lovecký tesák.
1: Wolfy! Bracíčku!
0: Alison! Vlčpano! Co ty tady?
2: Letěla jako splašená.
0: Kmotřičko, vy jste přišla taky.
1: Chceme se s tebou rozloučit.
2: A zeptat se, kdy se vrátíš.
0: Nevím, kmotřičko. Opravdu nevím. Prostě půjdu do světa hledat dívku, která by si mě vzala za muže a žila se mnou tady v lesích.
2: To může trvat dlouhý čas, Wolfy.
0: Já vím.
1: Opravdu musíš odejít.
0: Alison, ty si šťastně žiješ s Petrem. Kmotřička rozmlouvá s bylinami a v noci jí sova šeptá do spánku, co v lese nového. Ale já...
1: Máš přece nás.
0: Mám i nemám. U stolu jí dávám sám a sám se ráno probouzím.
1: Tak se přestěhuj ke mně a k Petrovi do kovárny.
0: Kde pak? To je tvůj domov, ne můj.
1: Sotva jsem našla bratra, už ho zase ztrácím.
0: Tak to není. Jenže od chvíle, kdy jsi mě vysvobodila... Když jsem se stal jen a jen člověkem, nemám stání. Musím do světa najít si nevěstu.
2: Máš s sebou všechno, co potřebuješ, Wolfy?
0: Ano, jenom hodila by se mi nějaká maličkost po matce. Něco jako kouzelná píšťalka, kterou od tebe tenkrát dostal Alison.
2: Ty jsi přece po mamince zdědil umění porozumět řeči všech tvorů. A to je veliký dar. Já tě mohu naučit... Jenom kouzelné zaklínadlo, které ti usnadní dlouhou cestu.
0: Prozradíte mi ho?
2: Pamatuješ si ještě na vlka v sobě?
0: Nemůžu na něj zapomenout, i kdybych tisíckrát chtěl.
2: A zůstalo ti pár vlčích chlupů z té tvé dřívější podoby?
0: Žádné už nemám.
1: Ale já si jich pár schovala.
2: Dej mu je, Alison.
0: Co s nimi mám dělat, kmotřičko?
2: Když budeš znát místo, na které se chceš dostat, když si dokážeš představit, jak vypadá, promni mezi prsty tři vlčí chlupy a do rytmu splétej slova, která to místo popisují. Nakonec řekni, na východ od slunce.
0: Na východ od slunce.
2: Na západ od měsíce.
0: Na západ od měsíce.
2: Vítr ať otevře dveře.
0: Vítr ať otevře dveře.
2: Tak, pak stačí udělat krok. A budeš na tom místě stát.
0: Jestli je tomu tak, aspoň se rychleji dokážu vrátit zpátky k vám?
1: Kterým směrem se vydáš, Wolfy?
0: K horám, kam chodí slunce spát. Tam na pasece u soutoku dvou řek stojí hájovna, kde jsem jednou, ještě ve své vlčí podobě, zahlédl dívku. Byl to jen mžik, ale stále na ní myslím.
1: Tak hodně štěstí, Wolfy.
0: Díky, sestřičko. I tobě, kmotřičko. Teď. Vlčí chlupy mezi prsty.
2: Tak. A splétat slova.
0: Černý pes, modrý les, nes mě nes, k soutoku, k pasece, kde kvete vřes. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.
1: Udělal krok a zmizel.
2: Doufejme, že dobře pořídí.
0: Paseka, vřes po kolena, soutok se bliští. Hájovna stojí tamhle. Opravdu to účinkuje. Ale co se to tam děje?
3: Přidej trochu víc smolných polen. Světlo ohně musí být vidět zdaleka.
4: Proč? Aby našli cestu domů?
3: Aby věděli, že na ně čekáme.
5: Hej! Hej, uhlíři! Dobří lidé!
4: Někdo tu je, podívej. Co tu hledáš?
3: Kdo tě poslal?
4: Co jsi zač?
5: Proč na mě tak doráží?
3: Že tě poslal on.
5: Kdo?
3: Mluv!
5: Nevím, oč vám jde. Jsem Wolfy, lovec.
4: A co lovíš, lovče?
5: Zvěř, ptáky, ryby.
3: Žádné úlovky nemáš, nevěříme ti.
4: A proč jsi přišel právě sem a právě dneska?
5: Nevím, co je na dnešku tak zvláštního. Hledám dívku s havraními vlasy až po ramena. Vysokou, štíhlou. Kdysi se mi tu zahlédl.
4: Fialku?
5: Nevím, jak se jmenovala. ale byla moc krásná.
3: Tak to byla určitě fialka. Zdá se, že mluvíš pravdu.
5: No, konečně jste mi uvěřili. Kde ji najdu?
4: Je to právě rok, co zmizela.
5: Odešla?
3: Neodešla, zmizela. Setmělo se, na obloze se objevil velký černý mrak a najednou byla pryč.
5: Cože?
3: Odnesl jí létající bazilišek.
4: Její otec se jí potom vydal hledat, ale dosud se nevrátil žádný z nich.
5: Nerozumím vám.
3: Čemu nerozumíš? V hájovně žil Hajný se svou dcerou Fialkou. A on se jí začal dvořit.
5: Kdo on? Bazilišek?
4: Není to bazilišek, ale černokněžník Bazilius. Jen občas bere na sebe hadí podobu. A v té je prý ještě nebezpečnější.
3: Fialka ho ale odmítla a taky unesl. Kam, to nikdo neví.
4: Dnes je to přesně rok, co se to přihodilo.
5: A proto ten oheň. Myslíte, že přivoláte Fialku i jejího otce zpět?
3: No, moje bába říkala, kdo se nevrátí do roka a do dne, toho už nikdo nikdy nespatří.
5: To jsou jen pověry. A zkusili jste je hledat aspoň vy dva?
3: Já...
5: Aha, bojíte se, co?
3: Ale to...
5: Když mě necháte přespat v hájovně, zkusím to sám.
4: Ty si tedy troufáš, ale přespat tady můžeš.

0: který v mém lůžku spíš. Slyšíš mě? Slyšíš?
1: Co se děje?
0: Dobře mě poslouchej.
1: Co? Ach, černé vlasy po ramena, temné oči. Ty musíš být fialka.
0: Znáš mě?
1: Ano, ne, vlastně chtěla jsem, aby se mi o tobě zdálo.
0: Právě se tě zdám i nezdám, mládenče. Jsem tady a přece nejsem.
1: Vždyť tě vidím.
0: Vidíš jen mou představu. Neboť vzpomínám na místo, kde jsem žila.
1: Kde jsi teď?
0: Nevím. Z oken hradu, kde mě drží, vidím jen pustinu skal a balvanů.
1: Bazilišek tě uvěznil.
0: Ano. Je to mocný čaroděj Bazilius. Člověk, nečlověk. Mnoha tváří a podob. Chce, abych se stala jeho ženou.
1: A ty? Dovolíš to?
0: Než být jeho ženou, raději zemřu.
1: Nedělej to. Vydrž. Tvůj otec se tě vydal hledat.
0: Nejspíš ho čaroděj zahubil.
1: Tak tě zachráním já. Objevím tu chmurnou pustinu skal a balvanů. Přijdu za tebou.
0: Jestli to myslíš opravdu, mládenče, musíš si pospíšit. Za týden, až nastane letní slunovrat, padne rozhodnutí. Buď si musím Bazilia vzít za muže, nebo...
1: Nesmíš umřít.
0: Nebo mě

0: Fuj, to je mi probuzení. Jestřáb mi zakřičí do snu a zažene krásnou dívku.
1: Vstávej, hlupáku!
2: Nejsem hlupák, jsem Wolf Jilovec. Hlupák si ty, dřepíš na okně místo, aby slovil myši a králíky. Jestli tě chytnou uhlíři, skončíš na ohni jako pečínka.
1: Co? Ty mi rozumíš.
2: Aby ne, jenom nevím, proč si tak nezdvořilý.
1: Protože ležíš v posteli mé dcery.
0: Dcery, to bys musel být otec Fialky.
1: Taky, že jsem.
0: Dokaž to.
1: Dobrá. V podlaze pod postelí je uvolněné prkno. Pod ním je dutina a v ní prstýnek z vlasů. Patřili Fialce.
2: Mohl je tam dát kdokoliv.
1: Byla to naše skrýž.
0: Dobře. Podívám se. Vlasy jsou zabalené. Jestřábe, řekni v čem.
1: V březové kůře.
0: Správně.
1: Tak co, věříš mi?
0: Ano. Ale pověz, jak to, že se proměnil v jestřába?
1: Hledal jsem dceru. Chodil cestou, necestou, křížem, krážem a jednoho dne jsem ho spatřil. Zloducha, který ji unesl. Poznal jsem ho. Strhl jsem pušku z ramene, ale...
0: Mluv dál.
1: Než jsem stačil zalícit, vznášel jsem se vysoko nad zemí. Bazilius má strašlivou moc. Od té doby se mi ze zobáku linou jen slova v řeči jestřábí. Nikdo z lidí mi nerozumí. Ty jsi první.
0: Víš, kam čaroděj zmizel?
1: Prý žije kdesi v chmurných skalách.
0: Fialka tvrdila, že je uvězněná v hradu.
1: Ty jsi ji viděl?
0: Zdálo se mi o ní, ale bylo to, jako by stála vedle mě.
1: Zachráníš ji? Já sám to v téhle podobě nedokážu.
0: Pokusím se, ale musím znát místo, kde je Fialka vězněm.
1: To místo nikdo neviděl. Ani mý přátelé, co létají vysoko v oblacích, ale možná moje sestra mohla by vědět něco, co nám pomůže.
0: Kdež je tvá sestra?
1: Za soutokem řek v modravém údolí plném chrb.
0: Jak vypadá její chalupa?
1: Roubená z hnědých trámů. Z jedné strany jí poskytuje stín voňavá lípa, z druhé hrušeň. Proč se tak vyptáváš?
0: Mé malé tajemství. Sedni si mi na rameno, jestřábe. A dobře se drž. Vlčí chlupy mezi prsty. A teď. Chrpy jak moře se modře údolím vlní. Na nich chalupa z trámů pluje. Zelená lípa, slatavá hruška. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.

0: jsi rychlejší, než já dokážu létat. Udělal skrok a jsme tady.
1: Dveře jsou do kořán. Hej, hola, je někdo doma?
2: Zavolej, teto Jivo.
1: Teto Jivo, teto Jivo.
3: Slyším tě, mládenče, slyším.
4: Jak jste se tu tak najednou objevila?
3: Překvapovat druhé je má radost.
0: Sestřičko!
3: Proč pak se tvůj jestřáb tak rozkřikuje?
4: Zdraví vás.
0: Nerozumí. Ona mi nerozumí.
4: Co pak ho nepoznáváte?
3: Dravec jako dravec. Akorát, že tenhle... má lidské oči.
4: Je to váš bratr. Otec Fialky.
3: Můj bratr? Jak se stalo, že vězí v jestřábím peří?
4: Zlá kouzla a čáry. Proto potřebujeme vaši pomoc, teto Jivo. Fialku ukrývá zlý čaroděj kdesi na hradu v chmurných skalách. Jestli ji do týdne nenajdeme, promění ji v kámen.
3: O chmurných skalách jsem nikdy neslyšela. Ale možná bych se mohla zeptat slunečního stromu. Potřebovala bych však něco, co patřilo Fialce.
4: Mám její vlasy.
3: Výborně, mládenče. Dej mi jich 7 a pojďme za hrušník.

0: jasná jak bolest, co svírá. Kůra je hladká jak láska, co laská. Kořeny hluboko, koruna vysoko. Do země, do nebe, hruško má hledíš. Na 7 dnů, 7 vlasů do tebe vplétám. Řekni mi, sluneční strome, kde je jich paní?
1: Obraz. Na kmeni se zjevuje obraz.
0: To je fialka, ale ne celá.
1: A za ní skály a hrad a... A dost. Je to jen půl obrazu.
0: Nekřič, bratře jestřábe. Víc nám strom ukázat nedokáže.
1: Půl líbezné tváře fialky, půl krajiny a hradu půl. Však abych ji našel, potřebuji celý obraz.
0: Nevzdychej, mládenče. Poradím ti. Vydej se za mou sestrou, třeba bude vědět víc.
1: Kam?
2: K bílému domu nad jezerem.
1: Co to říkáš, jestřábe? Vypravit se do domu nad jezerem?
0: Má sestra skutečně žije u jezera. Zdá se, hochu, že jestřábí řeči rozumíš.
1: Potřebuji si jezero i dům představit. Vyprávějte mi o nich, prosím.
0: Jezero leží v kotlině přes 2 vrchy směrem půlnočním. V jeho vodách se zrcadlí zelené stráně luk i hluboké lesy plné kapradí. Vedle domu činí k nebi 3 vysoké sosny. A spod jejich kořenů tryská do jezera křišťálový vodopád.
1: Úplně to vidím. Teto Jivo, můžu si zhrušně vyříznout obrázek?
0: Mládenče, poranit můj strom není jen tak. Slyšíš? Zlobí se.
1: Řeči stromů nerozumím, jen zvířatům.
0: Ale ne, ona se nezlobí. Ptá se, jak se jmenuješ.
1: Wolfy.
0: Nuže, Wolfy, máš obětovat jejím kořenům 5 kapek své krve. Pak ti dovolí sloupnout obrázek z kůry.
1: Rád. Hrušní hruštičko, sluneční strome, svou krev, svou vláhu života ti s radostí dávám za obrázek té, po které má duše touží.
0: Pospěš si, chlapče, kůra se sama odlupuje.
1: Díky, hruško, díky za tvůj dar.
0: Máš. Vezmi si ještě ode mne na cestu mletou šalvěj a pryžec. Ty zhojí každou ránu.
1: Zbohem. A děkujeme, teto Jivo.
0: Rádo se stalo.
1: Jestřábe, na rameno. Teď promnou tvlčí chlupy a přes vrchy k půlnoci jezero bezedné krajinu zdobí. V třpitivé hladině zelená údolí, stemnělé hvozdy tiše se zrcadlí. Volám 3 sosny a bílý dům. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať do něj mi otevře dveře.

0: To byl skok. Ani pírka se mi nestačila načechrat.
1: Podívej, příteli, dveře jsou opravdu do kořán. Hej hola, je tu někdo?
0: Zavolej. Teto studánko.
1: Teto studánko. Teto studánko.
2: No, no, no, nekřič, však tě vidím, mládenček.
1: Kde jste se tu tak najednou vzala?
2: Snadno, skok a krok a překvapení pro radost.
0: Sestřičko!
2: Proč se tvůj jestřáb tak rozkřikuje?
1: Zdraví vás.
0: Nerozumí. Ona mi taky nerozumí.
1: Nepoznáváte ho?
2: Ne.
1: Je to váš bratr, otec Fialky. Zlá kouzla tu působí.
2: Ale to je mi nadělení.
1: Potřebujeme vaši pomoc, teto studánko. Fialku vězní čaroděj Bazílius na hradě v Chmurných skalách. A jestli ji včas nenajdeme, promění ji v kámen. Podívejte, teta Jíva vyčarovala polovinu jejího obrazu i místa, kde ji ten padouch ukrývá. Dokážete objevit druhou část?
2: Křičí, jako když se mu něco nelíbí.
1: Říká, sestro moje, rozhoď kameny, rozčeř vodní hladinu a z jezerní vody vylov zprávu o Fialce.
2: No jo, bratr byl vždycky hrr. Nejspíš proto teď vězí věstřávým peří. Ale, Inu, mohla bych se zeptat vody, ale na to bych potřebovala nějakou věc, která patřila Fialce.
1: Co takhle pár jejich vlasů?
2: Máš-li je, dej mi jich 7 a pojďme k jezeru.

0: Vlas za vlasem náruči jezera svěřuji. Vln, jež hladinou běží, ať vzbudí je k bytí. Vodo, jež kořeny skal omýváš, vodo, jež z nebeských výšin se snášíš, na 7 dnů 7 vlasů do tebe vpouštím. Řekni mi, vodo, řekni, kde jejich je paní.
1: Podívejte, z hlubin se vynořil obrovský sumec a na jeho hřbetě se zjevil obraz.
0: To je Fialka.
1: A kolem ní krajina chmurných skal.
2: Druhá polovina obrazu.
1: Musím získat obraz ze sumčí kůže.
0: Ne, mládenče. Mého přítele sumce zranit nesmíš. Zlobí se. Slyšíš?
1: Nezlobí.
0: Jak to poznáš?
1: Řeči živých tvorů rozumím.
0: Máš pravdu. Nezlobí se. Můj přítel se ptá...
3: Kdo jsi?
1: Lovec Wolfy.
3: Vydal ses na lov. Chceš mě dostat?
1: Ne. Chci vysvobodit Fialku. Musím ji najít. Polovinu obrazu, který mě dovede k cíli, máš na své kůži. Daruj mi ho, prosím.
3: A co mi ty dáš na oplátku?
1: Cokoliv budeš chtít.
3: Třeba malíček tvé levé ruky?
1: Musí-li to být?
3: Musí, nemusí, kdo ví. Začni, Wolfy.
1: Nuže, sumče, dávám ti kus svého těla za obrázek té, po níž má duše touží. Hele, má krev už do jezera stéká.
3: Dost, Wolfy. Rozumím. Ty Fialku miluješ. Nechci maso tvého těla. Stačí úlitba krve. Vezmi si, co žádáš.
0: No tak poslechni ho, mládenče. Pospěš si. Sumčí kůže se už sama odlupuje.
3: Dobré pořízení, hochu.
1: Díky. Bojovníku z vodních hlubin.
2: Kůra a kůže. Co uděláš teď, Wolfy?
1: Přiložím obě poloviny obrazu k sobě. Takhle.
0: Vida. Konečně víte, kde Fialku hledat. Co se mu zas nelíbí?
1: Místo známe, ale stále zbývá mnoho otázek a málo odpovědí. Ach, Fialko, obraze krásný. Kdybys tak promluvila?
0: To je přece snadné. Vidíš pavoučí síť, napnutou mezi kmeny sosen?
1: Ano, svítí stříbrnými kapkami rosy.
0: Tak je opatrně setřes z pavučiny na obraz. Vodní kapky v sobě mají kouzelnou sílu. Celou noc se koupaly v měsíčním svitu. No, zkus to. Nemusíš se bát, obrazu neublíží.
1: Poslechnu vás.
4: Mládenče, opět se potkáváme.
5: Fialko, dcero moje, jsi překrásná.
4: Jsem ráda, že se ti líbím. Však ty mě také. Ale není čas na poklony. Slíbil jsi, že přijdeš.
1: Už jsme na cestě. Já i tvůj otec. Třeba, že ho černokněžník proměnil v jestřába.
4: Tušila jsem, že mu něco provedl. Naštěstí i žije. A jestli Bazília přemůžeš, zachráníš nejen mě, ale i tatínka. A opět bude člověkem.
1: Jak to mám provést? Poraď.

0: mocné jméno Wolfy Vlk. Proti černokněžníkovi si pouhý vlček.
1: Možná ano, ale vykonám, co jsem slíbil.
0: Pamatuj, že Bazilius je mocný čaroděj. Dokáže se proměnit v baziliška a potom po...

0: Kapko!
1: Už se jí nedovoláš. Kapky Rosy ztratily svou moc.
2: Dobrá. Půjdeme, jestřábe.
1: Počkej, Wolfi. Vezmi si ode mne jako dar zrcátko zakalené v jezerní vodě.
2: Je z leštěného bronzu?
1: Ano. Bronzové zrcadlo má zvláštní moc. Dobrému dobrou službu prokáže, zlému zlý úmysl oplatí. Může se ti hodit.
2: Sbohem. A díky za pomoc, této studánko. Teď. Vlčí chlupy mezi prsty. Ty jestřábe se pevně drž na mém rameni. Bystřina běhutá s pěnou na peřejích krajinu napůl dělí. Lány úrodných niv a chmurné skály. Prastarý kaštan hranici stráží. Pod jeho větve na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.

0: podařilo se.
1: Ke Kaštanu máme jen kroků pár. Ale co se to s ním stalo?
0: Listí má se schlé a zkroucené.
1: Kůru olesalou a potrhanou.
2: Prosím, prosím, pomozte mi.
1: Kdo to volá?
2: Já, stromová víla.
1: Kde jsi?
2: Na krok před tebou.
1: Nevidím tě, jako bych se díval skrz mlhu.
2: Už se mě zbyl pouhý stín. Potřebuji pomoc.
0: Nezdržujme se, Wolfi. Fialka čeká.
1: Jestřábe, nemůžeme odmítnout pomoc. Když jsme ji potřebovali my, také se nám ji dostalo. Co se ti přihodilo, vílo?
2: Ještě minulý úplněk. Jsem kropila rosou trávu, česala proud řeky a do koruny kaštanu vázala sluneční paprsky.
0: Pozor, Wolfi! Slova mohou být léčkou, aby nás zdržela v cestě.
1: Příliš rychle soudíš, příteli.
2: Pak mě černokněžník Bazilius proklel. A od toho dne slábnu a ztrácím se.
1: Proč to udělal?
2: Odmítla jsem mu dát první kaštan, který se na tomto stromě urodil. Má kouzelnou moc.
1: Kouzelnou moc?
2: Ano. Je v něm zaklet život.
0: Wolfi, už dost řečí. Musíme jít.
1: Ne, musíme víle pomoci. Co ti Bazilišek provedl?
2: Přivolal na mě ropuchu. Každý den v podvečer přiskáče ze skal za bystřinou a okusuje kůru stromu. Její jedovaté sliny můj kaštan zabíjejí a když umírá on, umírám i já.
1: Jestli tě trápí jen obyčejná ropucha, je tady snadná pomoc. Jestřáb jí probodne svým zobákem.
2: Je to zubatá obluda. Velká, obrovská, skoro jako divočák.
1: Pak ji zabiju sám.
2: Nedokážeš to. Ropucha má na čele magický drahoka. Díky němu vidí v čase dopředu, takže pozná, co kdo hodlá udělat.
1: Musím na ní vyzrát.
2: Co máš kromě tesáku?
1: Špetku svých chlupů z časů, kdy jsem byl vlkem. A pár vlasů fialky, s níž jsem se dosud nesetkal.
2: Dáváš mi naději, mládenče.
1: Jakou?
2: Vlčí chlupy pocházejí z minulosti a vlasy dívky z budoucnosti. A mezi nimi leží...
1: Přítomnost. Už vím, co mám udělat, aby mě ropucha viděla stále jen v přítomnosti.
2: Ale rychle. Za chvíli vyjde ze skal.

0: chlup, kruhem kruh, včerejšek a zítřek spleťte se do obruče na můj prst.
1: Prstýnek.
2: Jsi moudrý. Už se sem žene.
0: Dílo do stromu. Jestřábe na větev.

0: Tak dnes mě čeká i chutné sousto.
1: Fuj, páchneš zlobou a slizem.
0: Bojíš se mě?
1: Jo.
0: Tak uteč.
1: Ne.
0: Chceš se mnou bojovat?
1: Jo.
0: Tak začni.
1: Ne.
0: Jsi divný. Duze divný.
1: Aby ne. Vždyť jsem člověk. Nepatřím do tvého světa.
0: Vidím sice člověka, ale po jeho levici je stín vlka. A po pravici stín div. Co si zač?
1: Tvá smrt.
0: Ať plivnu slinu, co do tebe propálí díru. Budeš zpívat jinou.
1: Myslíš?
0: Hned to zjistím, hned teď. Ty jsi uhnul.
1: Divíš se?
0: To není možné. Já přece dopředu vím, co uděláš. Jak to, že jsem to neviděla?
1: A třeba si oslepla.
0: Něco není, jak má být.
1: Jistě, a proto zmiz.
0: Ne.
1: Donutím tě k tomu.
0: To se ještě uvidí.
2: Opatrně, Wolfi. Teď na tebe skočí. Ať tě nepovalí. Špatně, Ropucho. Zkus to znovu.
3: Dej si pozor na její zuby.
0: Vypadnete se a už mě nedostane.
3: Dotkni se drahokamu na jejím čele. V něm je její síla. Rukou, Wolfi.
0: Tu ruku ti ukousnu.
2: Ne.
0: Dotkl se své prsty.
1: Jo, prsty své ruky.
2: Dostal si, padá, mizí, zcvrkává se.
3: Zmenšuje se jako by tál.
2: Zmizela, Wolfi. Zbyla z ní loužička slizu.
1: Díky bohu.
3: Děkuji ti, Wolfi. Zachránil jsi mě. Teď musím já zachránit svůj strom. Ještě jednou děkuji.
1: Ne, počkej, stromová vílo. Ještě ti dám mletou šalvěj a pryžec od tety Jívy. Potří mi kmen stromu zničený jedovatými slinami ropuchy a kůra se v brzku zahojí.
3: Ráda to udělám.
2: Wolfi, už se stmívá, nemůžeme dál čekat.
1: Já vím. Překročme tedy Bystřinu a pospěšme k hradu.
2: Já letím napřed!
3: Teď zase počkej ty, mládenče. Na oplátku si vezmi ode mne plod kaštanu. Je to ten první, kouzelný, který se na tomto stromě urodil. Může se ti hodit.
1: Díky. A brzké uzdravení. Vílo!

0: bazilíšku hrad.
1: Konečně jsme ho objevili.
0: Já dřív. Už dráhnou dobu tu na tebe čekám.
1: Nepřeháněj.
0: Pověz, proč se zdrápal nocí skrz roklinu? Proč si nepožádal vítr, aby ti otevřel dveře jako jindy?
1: Protože mám poslední tři vlčí chlupy a ty schovávám na cestu s fialkou.
0: Ach tak. Co uděláme teď?
1: Posaď se na římsu okna a já zabuším na bránu.
0: Chceš vlézt čaroději rovnou do chtánu?
1: Neví, kdo jsem a nic chci.
0: Dobře, Wolfi. Věřím, že fialku zachráníš a budu ti na blízku.
1: Domluveno.
0: Domluveno.

0: Kdo jsi? A co pohledáváš tady v chmurných skalách?
1: Promiňte, pane. Zabloudil jsem v soutěskách a najednou se mi zjevil tenhle hrad.
0: Kdo ví, co jsi tu hledal?
1: Chtěl jsem ulovit horskou lišku, má hustou kožešinu.
0: V horách žádná zvěř nežije.
1: To už jsem také zjistil.
0: Co tedy po mně chceš?
1: Nocleh a jídlo. Hned ráno odejdu.
0: Dobrá. Zkusím s tebou povečeřit a uvidíme. Mé jméno je Basilius.
1: Mé Wolfy.
0: Wolfy? No, nejspíš budeš mít hlad jako vlk. Pojď dál.
2: Krásný sál. Hleďme. A dokonce je prostřeno pro dva.
0: Usedni a dej se do jídla.
2: Díky. Jste velmi pohostinný.
0: Zbytečné řeči. Najez se a spát půjdeš do sklepení. Nemám rád nečekané návštěvy. Dávám přednost samotě.
2: A co támhle ta dívka?
0: Jaká?
2: Stojí v rohu místnosti.
0: Tak dost! Světlo svíček nedosáhne do černé tmy hradních koutů. Žádný člověk ji nemůže spatřit. Kdo opravdu jsi?
2: Člověk a vlk v jednom těle.
0: Přišel jsi pro ní?
2: Pro fialku?
0: Hleďme, dokonce víš, jak se jmenuje.
2: O tom, co ji potkalo, si vyprávějí mnozí lidé.
0: Pojezme tedy, člověče vlku, a pojezme s chutí. Možná je to v tvém životě naposledy. Fialku nedostaneš.
3: Mluvíte, jako bych tu nebyla.
1: Promiň, Fialko, posaď se k nám.
3: Děkuji.
0: Troufáš si stále víc.
1: U všech bohů, jak jsi krásná.
0: Ta krása není pro tebe. Zítra o letním slunovratu se stane mou ženou. A když ne, tak...
1: Tak se promění v kámen, já vím. Ale dnešek neví, co přinese zítřek.
0: Zmlkni! Tušíš vůbec, kdo jsem?
1: Černokněžník Basilius. A ovšem taky Bazilišek, zrádný král všech hadů, jehož kamenný pohled zabíjí.
3: V lidské podobě zabít nedokáže.
0: Hned to napravím. Proměním se. A ty se, děvče, dívej, jak tvůj člověko vlčí zachránce zemře.

0: Zrcadlo! Wolfi, zrcadlo! Zrcadlo! Zrcadlo!
1: Co to bylo? Moc mluvíš. Ukaž svou pravou tvář, Bazilišku.
2: Dočkáš se.
0: Zrcadlo!
2: No, co pak to máš?
1: Bronzové zrcadlo.
2: To ti v boji nepomůže.
1: Ale ano, dobrému dobrou službu prokáže, zlému zlý úmysl oplatí. Tahle věc odrazí smrt tam, odkud vychází.
2: Hned uvidíme.
1: Ne, Fialko, stůj, nechoď mezi nás.
3: Jestli máš zemřít, zemřu s tebou, Wolfi.
1: Jestli tě mám vysvobodit, nestůj mi v cestě.

0: člověčem vlku. Tady máš mé oči. Pohled, jak jsou hluboké. Nejsou tvoje oči. To jsou přece moje oči. Co na mě hledí? Správně. V zrcadle vidíš sám sebe. Nemohu sehnout. Mé tělo se mění v kámen. Co jsi ostatním činil? To tě teď dostihlo.
1: Skameněl?
2: Ano. Je z něho pouhopouhý kámen. Kamenná socha.
1: Jsem svobodná, Wolfi. Svobodná.
2: Nejásej předčasně, Fialko.
1: Vysvobodil jsi mě. Můžu se vrátit domů.
2: Jestřábe?
3: Tady jsem.
2: Ještě není konec, lásko. Jinak by tvůj otec přece nebyl jestřábem, ale opět člověkem, sama si to říkala.
1: On je tu s tebou?
2: Ano.
1: Co chceš udělat?
2: Musím rozbít tu sochu. Dokud někde uvnitř tluče Baziliškovo srdce, může se černokněžník kdykoliv vrátit. Za rok, za měsíc, ale třeba už zítra.
1: Puká! Baziliškova socha se rozpadá!
2: Pozor! Ustup, Fialko!
1: Podívej! Něco z ní vylétá!
2: Bílá holubice!
1: Jak je krásná! Bělostná! Letí z hradu oknem ven.
2: Jestřábe, dožeň tu holubici.
3: Bez obav, neunikne mi.
2: Fialko, rychle, ven z hradu.
1: Podívej, Wolfi, jestřáb už holubici dostihl.
2: Peří lítá na všechny strany.

0: Našel jsem ho. Podívej, Fialko. Vůbec se nerozbil. Teď ho vezmu a... Au!
1: Ach, bože!
0: Skořápka pálí jako led. Lepí se mi na dlaně a trhá mi kůži.
2: Zniť ho! Zniť ho! Rozdrť ho!
0: Strašně to pálí.
1: Petr Švolci, už praská.
0: Bolí to, bolí. Moc to bolí.
1: Puklo. Teče z něj bílek černý jako noc a žloutek rudý jako krev.
0: Fialko, já, ruka mi chladne. Teď druhá a nohy.

0: Konečně.
1: Tatínku.
0: Fialko, dcero moje.
1: Jsi to opravdu ty.
0: Ano, už je ze mě zase člověk. Pojď, ať tě obejmu.
1: Jsem tak ráda, že jsme zase spolu.
0: Víš, co to znamená?
1: Bazilišková síla je zlomená.
0: Wolfy zvítězil.
1: Wolfy. Tatínku. On je bez života.
0: Co to říkáš? To nemůže být pravda, to ne.
1: Skameněl. Bazliškova duše zakletá ve vejci ho zahubila. Wolfy, probuď se. Řekni něco. Wolfy.
0: Dal svůj život za tvůj i můj, Fialko.
1: Ne, podívej. Tělo má jako z kamene, ale z úst mu vychází vlažný dech. Musíme ho zachránit. Proti zlu přece existuje lék.
2: Jestřábe, člověče, první plod kaštanů.
0: Cože?
2: Plod života.
1: Někdo volá.
2: Má ho ve své brašně.
0: To je stromová víla. Dala mu dar. Fialko, honem se podívej do Wolfyho brašny. Mm-hmm. Někde tam musí být malý kaštán.
1: Kaštán? Kde? Nic nevidím. Už ho mám, tady je. Malý kaštánek, ale jak hřeje.
0: Zkus ho položit Wolfy mu na srdce.
1: Vůbec nic se nestalo.
0: Zkus mu ho vložit do úst.
1: Zase nic.
2: Daruj mu pár kapek své krve.
1: Nerozumím.
0: Ale já ano. Wolfy dal svou krev stromu a rybě, aby se dozvěděl, kde tě najít, Fialko. Dal tu krvavou úlitbu z upřímné lásky, protože tě chtěl zachránit. Dal ji, aniž by věděl, zda ho budeš chtít.
1: Ale vždyť já ho miluju.
0: Nač tedy čekáš? Vezmi nůž a řízni. Dcerko moje, dceruško, podívej. Kapky tvé krve padají na kaštan. Začíná pukat.
1: Rozvíjí se a zelená.
0: Vypouští první výhonky.
1: Wolfy se nadechl. Dýchej, můj milý, dýchej.
0: Zabírá to.
1: Už vstává.
3: Co? Co se to se mnou stalo? Usnul jsem?
0: Skameněl. Ale plod kaštanu od stromové víly tě zachránil.
3: Jestřábe, z tebe je zase člověk.
0: Aby ne, když si přemohl bazilíška.
1: Jsi zpátky, Wolfy. Jsi u mě a to jediné je důležité.
3: Fialko, krvácí ti dlaň, poranila ses?
1: To nestojí za řeč.
0: Děti, musíme pryč. Pryč z tohoto místa uprostřed chmurných skal.
3: Dobrá, chytněte se mě oba za ramena. Tři vlčí chlupy mezi prsty a černý bez, modrý les, neste nás k soutoku, k pasece, kde kvete vřes. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.
4: Komotřičko, co to děláte?
5: Vařím mléko, Alison.
4: Ale proč do něho sypete vraní oko? Rozrazil a potmě chuť.
5: Protože potom na jeho hladině uvidíme, jak se Wolfy mu daří.
4: Páni, páníčku, z mléčné pěny se vynořuje hájovna na soutoku? Paseka? Nějaký muž? Ale to je přece Wolfy. A s ním? Oh, to je krásná dívka.
5: Dobře si tvůj bratr vybral. Moc dobře.
4: Vedou se za ruce.
0: Doma. Jsme doma.
1: Naše hájovna.
3: Fialko, miluji tě od první chvíle, kdy jsem tě uviděl. Řekni, chceš se mnou žít?
1: Ano. Chci být na pořád s tebou.
0: Jestli si to opravdu přejete, je hájovna vaše.
3: Ne, napřed se podíváme za mou sestrou Alison a taky za kmotřičkou. A pak do mého srubu. Chci žít tam, kde bude Fialce nejlíp.
1: Ale Wolfy, náš domov bude tam, kde jsme my dva. Na místu nezáleží.
6: No ne, někdo sem běží.
7: Hurá, jsou zase tady.
6: Uj, ty smutku, to jsou přece uhlíři.
8: Uděláme veliký oheň.
3: Uděláme tu největší vatru.
6: Ano, to uděláme. Ale napřed si dáme tu moji, že to všechno dobře dopadlo.

0: jsem králík. Ušatý ušounovitý králík.
1: Ahoj holky, ahoj kluci. Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Jsem Jana. Trochu ušatá Jana. Těším se, jak si dneska zase budeme spolu hrát. A podle všeho to vypadá, že si asi budeme hrát na králíky.
0: Ahoj kamarádi, přesně tak. Jana má pravdu. Dneska posloucháte králičí Ušounovu pohádkovou školku a já už tady poctivě trénuju.
1: No, ušatý si dost, viď?
0: Jo.
1: Takže stačí už jen vylepšit skoky.
0: Přesně tak. Králíci jsou mrštní a rychlí a rád bych jim stačil.
1: Ale nejsou takový všichni. Ti domácí třeba mají někdy problém s nadváhou.
0: Tedy o tom jsem nikdy neslyšel.
1: No, ale je to tak a já ti to vlastně můžu dokázat. Zpívá o tom naše dnešní písnička.

0: Tvá písnička a fajn králík, ale stejně, víš, Jani, které králíky mám nejradši, víš?
1: Ty stejné jako já.
0: Jo, jestli myslíš Boba a Bobka, králíky z klobouku, tak se strefila.
1: Tak víš co, Ušoune, hned si je pustíme. Jsem zvědavá, jak si poradí s natíráním.
0: Ušounova pohád.

0: bylo zase ráno a Bob a Bobek, králíci, které kouzelník Pokuston zapomněl i s kloboukem na zelené louce za městem, se probudili do nového dne. Bob se přímo třásl nedočkavostí.
1: Vstávat, Bobku, vstávat a vzhůru do práce.
2: A proč?
1: Protože práce šlechtí. A pak musíme se přece nějak živit. Podívej se kolem sebe, všichni pracují.
2: Ale co budeme dělat?
1: To se uvidí. Na světě je tolik práce, že ti pilní nevědí, kam dříve skočit.
2: A proč zrovna my musíme být ti pilní?
0: Bobek sice hudroval, ale šlapal po silnici za Bobem. A ten se najednou zastavil. Na kraji městečka uviděl babičku, jak si sama natírá plot.
1: Pomůžeme jí, Bobku.
2: No, proč ne?
1: Musíš natírat hezky pravidelně. Raz, dva, raz, dva.
3: A víš, že je to, Bobe, moc pěkná práce?
1: Jak by ne? Podívej, ta krása za námi.
0: A oba si pochvalovali, když viděli za sebou plaňky od plotu zářící novotou. A když byli hotovi, babička se na ně usmála.
4: Když jste pomohli ubohé stařence, bohatě se vám odměním. Daruji vám malířské náčiní. Ta plechovka je kouzelná. Barvy v ní nikdy neubyde. A štětec bude malovat takovou barvou, jakou budete chtít.
0: A najednou, než se Bob s Bobkem nadáli, zmizela babička i s natřeným plotem.
1: Hele, Bobku, ona byla kouzelná. Z pohádky.
2: To jsme měli kliku, Bobe. Kdepak, člověk se nemá vyhýbat práci.
0: A králíkům bylo hej. Hned za rohem si je najal jeden pán, aby mu natřeli plot. Králíci byli hotoví na to šup.
1: Pane, my vám můžeme natřít i dům. Nechcete?
0: Kdo by nechtěl? Pán souhlasil a šel se spokojeně natáhnout. A Bob a Bobek natřeli nejen plot a dům, ale i stromy na červeno, trávník na modro, psa na žluto a automobil udělali s kytičkami. Nakonec přetřeli na červeno i rozespalého pána, který vyběhl ven a chvíli si myslel, že se mu to všechno jenom zdá. Když zjistil, že je to všechno doopravdy, tak se králíci odměny vůbec nedočkali. Nestačili utíkat a zastavili se až v námořním přístavu.
1: Bobku, to jsme to dopadli.
2: Nedal nám ani korunu.
1: Nevadí, jsme silní a zdraví. A barvy máme v kouzelném kyblíku tolik, že můžeme natírat mrakodrapy.
2: Je, podívej, zrovna pod jedním stojíme.
0: A Bob s Bobkem si málem vyvrátili hlavu z pantů, jak se zakláněli, aby dohlédli vzhůru na úplný konec obrovského trupu námořní lodi.
1: Bobku, to je zaoceánská loď. A vidíš, tamhle uprostřed sedí náš kolega.
0: A opravdu, uprostřed trupu na vysuté lávce seděl natěrač a spal.
2: Ale moc práce nenadělá. Udělal dvě šmouhy a už odpočívá.
5: Došla mu barva, třasořitkové. Kvůli tomu nemůžeme ani vyplout.
0: A Bob a Bobek se ohlédli, aby viděli, kdo na ně vrhá tak velký stín. Za nimi stál kapitán. Měl mohutný vous a na modré uniformě samé zlaté knoflíky. Zrovna odcházel do města.
1: My bychom vám tu loď natřeli, šéfe.
5: Vy dva. S tím kyblíčkem.
0: Když viděl kapitán dole u nohou naše dva malé boce s jejich plechovkou, mohl se smíchy strhat. Ale králíci se nedali.
1: Tak můžeme, kapitáne.
2: A jaký odstín si budete přát?
5: Pomalujte si ji třeba kytičkama. Ta troška barvy na té lodi ani vidět nebude. Jako když dáte slonovi malinu.
1: Tak děkujeme, kapitáne. My se do toho hned pustíme.
0: A oba hned vystřídali spícího námořníka. Práce jim šla od ruky. Když se k večeru vracel kapitán na loď, nemohl ji vůbec poznat.
5: U všech mořských draků, žraloků a želv tohle, že je moje loď, kdo ji tak zřídil? Sami kytičky. To není loď, to je záhon tulipánů. Kde jsou ti dva králíci? Kde je kuchař? Okamžitě ty králíky chytit, uvězit a zítra je upéct. Chci je mít k obědu. A odjezd! Už ať jsme s tou ostudou venku z přístavu.
0: Marně se králíci hájili, že jim to kapitán dovolil. Poslední noc svého života trávili v lodním vězení na širém moři. Jenomže lodní kuchař byl obrovské dobračisko. Chodil po kajutě sem a tam a zase zpátky. Držel se za hlavu a naříkal. Za celý svůj život jsem neublížil ani kuřeti. Ani mouše jsem křidílko neutrhl. A teď mám zabít takové dva sympatické králíky. A když šel sem a tam už po desáté, praštil se do ča. Mám to. Dám do cely sekeru a pilu a ukážu jim, kde je záchranný člun a oni si už nějak pomůžou. A tak se i stalo. Když přišlo ráno, králíci v záchranném člunu už byli daleko na moři. Jen kuchař se třásl strachy, co řekne kapitán. Ale ten vyběhl na palubu, v ruce držel opravdický telegram, kde nejsou háčky ani čárky, a vyskakoval radost.
6: Všichni jsem! Poslouchejte, co vám přečtu. Vedení námořnictva vám dává cenu za nejveselejší loď plující na mori. Stop! Kde jsou ti králíci, ať je můžu obejmout?
0: Jenže na to už bylo pozdě. Bob a Bobek už byli za obzorem a veslovali, co jim síly stačily, aby unikli své vlastní popravě. A když přišla noc, stulili se na dno záchranného člunu, chvíli se dívali na hvězdy a nechali se ukolébat vlnami do usnutí.

0: ale ráno. To bylo překvapení, když se Bob a Bobek neprobudili v teploučkém vyhřátém klobouku, ale na člunu uprostřed moře.
1: Podívej, Bobe, kam se podíváš? Všude samá voda.
2: A slaná, lízni si.
1: Bobe, já se bojím. My jsme trosečníci?
2: Ale to je prýma, Bobku. Čeká nás dobrodružství.
1: Já žádné dobrodružství nechci.
2: Třeba tady budou i žraloci.
0: Sotva to Bob dořekl, oba králíci se tak lekli, že uskočili rovnou do prostřed člunu, kde se srazili tak prudce, že zůstali chvíli ležet.
1: Vidíš, kdybys pořád nechtěl chodit za prací, mohli jsme být v klobouku. A o tu zázračnou plechovku se štětkou jsme taky přišli.
2: Zase máme sekeru a pilu.
1: Ale ta není čarovná.
2: A nefňukej pořád.
1: Bodeď bych nefňukal. Oba se tady mačkáme v takové malé lodičce uprostřed oceánu.
0: Ale to neměl Bobek říkat. Bob se urazil.
2: Když je tu málo místa pro oba, tak mě nech plavat. Vidíš ten ostrov na obzoru? Tak ahoj.
0: Volal marně. Za chvíli už byla z Boba jenom úplně malá špendlíková hlavička, která se přibližovala k palmám na obzoru. Bobek zůstal na moře sám. Přišla tmavá noc a Bobek se celý třásl. To dá rozum, že ne zimou. V tropech jsou i noci teplé. Třásl se strachy. Jenom kránu trochu usnul, ale hned ho probudilo velikánské vlnovití. Bál se otevřít oči. Vlny byly čím dál tím větší. Vyhazovali loďku nahoru a dolů, jako by moře bylo neskrotný mustang. Ale když Bobek otevřel oči, zaradoval se. Byly to vlny přílivu a dělali se proto, že se velikému oceánu postavil do cesty ostrůvek zarostlý palmami. Jedna vlna, druhá vlna, a ta třetí největší rozmetala člun na kousky. Ale když vztekle očuměla, Bobek ucítil pod nohama pevnou zem. Další vlna vyhodila na břeh sekeru a pilu. Ale z lodi už se neobjevilo ani jedno prkínko. A pak najednou se před Bobkem objevilo podivné stvoření. Divoký náčelník, pomalovaný válečnými barvami. Na hlavě měl čelenku s papouštími pery a v ruce držel mohutný kej. Bobek se zase roztřásl strachy a padl před ním na kolena.
2: Vítám tě, Bobku, na mém ostrově.
3: Je, Bobe, to jsi ty. Ahoj.
2: Jaké pak ahoj? Byl jsem na tomto ostrově dřív a prohlašuji ho za své království. Zde vládnu já, Bob první.
3: A co tu budu dělat já?
2: Jsi můj poddaný a budeš-li mi dobře sloužit, nechám tě naživu. Ostatně právě jsem dostal hlad. Chci kokos a to hned.
3: Už letím, vaše jasnosti.
0: Za poddaným Bobkem se jen zaprášil. Ze všech sil se snažil vyšplhat na palmu. Pak přinesl Bobkovi kokos a od té doby mu začal sloužit. Vařil mu. Když bylo vedro, ovíval ho palmovou větví a když Bob spal, seděl u něho a odháněl mu mouchy. Bobkovi se tahle hra moc nelíbila. Ale co měl dělat? Vládce ostrova je třeba poslouchat. Až jednou nařídil Bob Bobkovi, že mu musí z lián uplést houpací síť. A že se mu na zemi špatně spí. A jak tak Bob splétal z liány provázky a z provázků síť, dostal nápad a upletl si nějaký ten provázek potajmu navíc. Jednou si Bob v síti přímo lebedil. A jak mu spánek zavřel oči, Bobek do něho opatrně šťouchl. Když zjistil, že spí opravdu hluboce, rychle ho svázal. V tom se Bob probudil.
2: Co blázníš? Okamžitě mě rozváž. Já král, Bob první, ti to poroučím.
4: A nerozvážu. Zatímco jsi spal, tak jsem se vzbouřil a převzal jsem všechnu moc na ostrově do svých rukou.
0: A Bob měl pokralování. Teď zase on musel nosit kokosy a odhánět od Bobka mouchy. A zase on slyšel jen samé.
4: Bobe sem, Bobe tam, přiskoč, podrž, udělej, podej.
0: Jednou spatřili oba na obzoru velikánskou námořní loď. Bobek okamžitě vydal příkaz.
4: Bobe, vylez na palmu a mávej. Třeba nás osvobodí.
0: A Bob skutečně vylezl na nejvyšší strom a mával, mával, div mu packy neupadly.
4: Vidí tě, Bobe?
5: Vidí mě.
4: A co dělají?
5: Taky nám mávají, ale plavou dál.
4: No, alespoň, že nás pozdravili. Je to docela slušná loď.
0: Ale ta loď oběma připomněla, že někde za tím mořem vody je pevněna. A na ní palouk, kde zůstal opuštěný klobouk kouzelníka Pokustona.
4: Mně už ty kokosy nejedou. Kdybych měl více poddaných, nařídil bych jim, aby skáceli nějaké palmy, udělali z nich vor a mohli bychom jet domů. Ale pila má dva konce a to holt jeden poddaný nezvládne.
2: No, vaše veličenstvo, jeden poddaný to skutečně nezvládne. Ale pro dva kamarády by to byla hračka.
4: Myslíš, Bobe?
2: To se ví, Bobku. Jdeme na to.
0: Bobek si strhl náčelnickou čelenku a oba se hned pustili do práce. Za chvíli byl vor na vodě.
2: Hurá!
4: Sláva!
0: A to už se větřík opíral do plachet zhotovených z palmových listů a hnal je rovnou k domovu, kde na ně čekal jejich vyhřátý klobouk.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Téda, to byla ale dlouhá pohádka, veď králíku Ušoune. Co se děje, Ušoune? Nad čím tak přemýšlíš?
1: Víš, Jani, mě vždycky vrtá hlavou, jaký je rozdíl mezi králíkem a zajícem. Jsou si přece dost podobní, to oba jsou takový ušouni, co?
0: No to jsou. Králík divoký a zajíc polní, ti žijí ve volné přírodě. Uvidíš je v lese nebo třeba na poli.
1: Jo, a králík domácí nebo králík pohádkový nebo králík piškotový žijí doma nebo v králíkárně nebo v klobouku nebo v troubě.
0: Jasně, králík bydlí v noře, v takové díře s chodbičkami, tam se může schovat. Zajíc si ale dělá pelíšek a když ho někdo vyplaší, musí rychle utíkat, proto má i delší zadní nohy.
1: Jo, to je dobře, že rychle běhá. Aspoň může utéct lovcům, stejně jako v písničce od Hradišťanu.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsme si dneska povídali o králících a zajících.
1: Ušounovo opáčko. A já už vím, že králíček bydlí v noře, to je taková ta díra s chodbičkami, a zajíc má pelíšek. Ten tedy musí hodně rychle utíkat, ale když běží králík nebo zajíc, já stejně žádnýho králíka od zajíce nerozeznám, nebo zajíce od králíka, to už taky ne, a jsem z toho skoro, až bych řekl jelen.
0: Jasně, Ušonku, ale...
2: to se tak říká,
0: no,
2: víš?
0: Ale je to tak důležité, není jedno, jestli v lese potkáš divokého králíka nebo zajíce?
1: No to není jedno. Vždyť kdybych řekl panu zajícovi dobrý den, pane králíku, tak by se mohl urazit.
0: V tom případě se pilně uč a vezmi si nějakou pěknou knížku o zvířátkách.
1: To je nápad. Ano, ano, ano. A vy, holky a kluci, nám namalujte nějakého milého králíka nebo zajíce. A může být klidně i strakatý, i barevný. To je přeci úplně jedno, protože za takový obrázek od nás můžete dostat dárek.
0: Stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: Jo, to jsou takové dospělácké způsoby, které způsobí, že ten obrázek dojde až k nám. Tak ahoj, zítra moc se na vás těšíme. Loučí se s vámi hop, hop, hop, Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová.
1: A na závěr si dáme ještě jednu písničku o zajících. Ušounova písnička k tanci.
3: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
4: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
3: Slova čtyři říkejte si vždycky refrén na čapá.
4: Zajíce, krajíce, lišťata, špičata.
3: Slova čtyři říkejte si vždycky refrén na čapá.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden zajímavý vědec, Christian Birkeland. Viděli jste už někdy polární záři? Vsadila bych se, že většina z vás ji zná jen z videí. Tenhle nádherný barevný úkaz na obloze je totiž vidět hlavně v polárních oblastech. Jen velmi vzácně ji lze zahlédnout i u nás. Polární záře je světelný jev, který probíhá v horních částech atmosféry ve výšce nějakých 100 a více kilometrů. Když ji spatříte na severní polokouli, tedy hlavně v Arktidě, říká se jí odborně aurora borealis. Když ji pozorujete na jižní polokouli, zejména tedy v Antarktidě, nazývá se aurora australis. Tohle latinské pojmenování je odvozeno od římské bohyně úsvitu aurory. Nejčastěji má zelenou a červenou barvu a je to opravdu krásná podívaná. Jako byste sledovali zářící barevná oblaka, která se všelijak kroutí a mění svůj odstín. Nejlépe je vidět na noční obloze a většinou trvá jen krátce a pak zmizí. Některé národy si o ní mysleli, že jsou to duše mrtvých. Nikdo dlouho nevěděl, co ji skutečně způsobuje. Přišel na to až norský fyzik Christian Birkeland. Dlouho mu ale skoro nikdo nevěřil. Narodil se v roce 1867 v dnešním Oslu. Už jako malý byl zvídavý a své první úspory prý použil na nákup magnetu. Stal se profesorem na univerzitě a do písmenka naplňoval obecnou představu o excentrických vědcích. Byl výstřední, neorganizovaný a byl přímo posedlý svou prací. Byl tak roztržitý, že si prý dokonce domluvil na den, kdy se měl ženit, přednášku a na obřad tak uháněl přímo z univerzity. Není divu, že manželství dlouho nevydrželo. Kvůli pozorování polární záře neváhal vyrazit do mrazivých horských oblastí. Během první výpravy jeho tým málem umrzl ve vánici. Díky různým měřením, pozorováním a bádáním Birkeland zjistil, že polární záře souvisí s takzvaným slunečním větrem a magnetickým polem Země. Slunce vysílá do okolí proudy nabitých částic, které dorazí až k naší planetě a narážejí do atomů kyslíku a dusíku v její atmosféře. Tím vzniká zvláštní světlo. A proč ho vidíme nejčastěji nad zemskými póly? Protože magnetické pole naší planety tyto částice stahuje právě tam. Byl to velký objev, který říkal, že to, co se stane na vzdáleném slunci, může přímo ovlivnit dění na naší planetě. Určitě byste čekali, že se tím Christian ihned proslavil. Omyl. Většina vědců jeho teorii nevěřila. Byla na tu dobu odvážná a neověřitelná, i když se jí Christian snažil demonstrovat na takzvané terele, což je zmagnetizovaná koule představující Zemi, umístěná ve vzduchotěsném skleněném válci. Důkaz, že měl pravdu, jsme získali až o nějakých 65 let později díky družicím, které mohly měřit částice přicházející od slunce. Aby si vydělal na výzkumy, začal Birkeland vynalézat. I to dnes zapadá do jeho obrázku lehce potrhlého vědce. Přišel totiž s opravdu sci-fi vynálezem, který předběhl svou dobu. Sestrojil něco jako elektromagnetické dělo. To sice při pokusech jakž takž fungovalo a dokázalo trefit cíl, zároveň ale při svém předvedení selhalo a vytvořilo prý spektakulární elektrický oblouk umocněný ohromným randálem a plamen. Tahle neplánovaná podívaná samozřejmě přihlížející investory příliš nenadchla. Christianovu pozornost ale v tu dobu upoutal jiný projekt. Když si před ním jeden podnikatel povzdechl, že by pro jistý experiment potřeboval silný elektrický výboj, Birkeland nadšeně odpověděl, že to se dá zařídit. A tak vymyslel, jak vyrobit umělý ledek, který byl důležitou součástí hnojiv. Nechal si zapsat 60 patentů. Byl také členem skupiny, která zkoumala nadpřirozené jevy. Odhalovali triky a podvody spiritistických médií, tedy lidí, kteří tvrdili, že umí mluvit s duchy. Kristián dokonce prý vtipkoval, že je sice proti upalování čarodejnic, ale takoví lidé by si nějaké to maličké upálení zasloužili. Přes všechny své úspěchy trpěl depresemi, změnami nálad a nespavostí. V pouhých 49 letech nečekaně zemřel během návštěvy Japonska. Stal se jedním z největších norských vědců, byl sice několikrát nominován na Nobelovu cenu, nikdy ale nedostal. Snad by ho aspoň potěšilo, že se jeho portrét objevil na norské 200-korunové bankovce. Historie nám hold ukazuje, že věda vyžaduje velké odhodlání.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Napíšu, děvče, písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu. A duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama,

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Všudy kuk Jany Richterové. Ahoj, vítám vás. Začíná další Všudy kuk a já už se těším, co vám dneska všechno prozradím. Budeme si povídat o etiketě, ne o té nálepce, jak je na lahvi, ale o společenském chování. Dneska nám Iva Pluháčková prozradí, jak se chovat na oslavě a třeba i co dělat, když dostanete dárek, který se vám úplně nelíbí. Připomeneme si narozeniny jedné velmi slavné herečky, já bych řekla, že je skoro naše nejslavnější, Jiřina Bohdalová. Jestli jste viděli pohádku Nesmrtelná teta, tak ji určitě znáte. Jejím hlasem mluví třeba i Křemílek a Vochomůrka a tyhle dva znáte stoprocentně. A pak se společně vydáme na magnetickou rezonanci. Tohle vyšetření není nic příjemného ani pro dospělého, natož pak pro děti. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka pomáhá malým pacientům překonat strach a stres z vyšetření nová interaktivní hračka. Uslyšíte taky písničky a ještě něco vymyslím. Tak jdeme na to, začínáme. Ze studia Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Radio Junior a já jsem si dneska pozvala báječného hosta. Je tady se mnou odbornice na etiketu, čili na společenské chování, Iva Pluháčková. Ahoj, Ivo.
2: Krásný dobrý den, ahoj kamarádi.
1: Ivo, my jsme si spolu povídali už mnohokrát ve vysílání Rádia Junior. Probrali jsme třeba to, jak se člověk má oblékat do divadla. Probírali jsme třeba to, jak se má člověk chovat u vánočního nebo u slavnostního stolu. A tak jsem si říkala, že bychom mohli vzít něco jiného. Blíží se léto. S tím je spojené třeba cestování, ale o tom už jsme si taky povídali. Co bys dneska navrhovala?
2: Mně napadá, protože se blíží to léto, máš pravdu. Co kdybychom se mrkli na to, co se děje v těch okamžicích, kdy máme víc času a kdy třeba jdeme slavit něčí narozeniny? Jak to vlastně udělat, když máme někomu připravit dárek nebo koupit kytku? Co mu vlastně dát? A co, když se mu to nebude líbit?
1: No tak to jsou důležité otázky, protože nechtěný dárek, ten dostal někdy snad každý z nás. Takže jdeme na to. Když půjdeme na oslavu nebo na návštěvu, co je první věc, kterou bychom měli udělat, aby z nás měli ostatní radost?
2: Samotná oslava začíná už ve dveřích, takže nezapomeňme se hlavně pořádně usmát, říct dobrý den a hlavně hned si všimnout hostitele a třeba ho pochválit. Vy vypadáte dneska skvěle, tetičko, ano. Ale předtím, než půjdeme na oslavu, bychom se měli zamyslet, co na sebe a hlavně, který ten dárek bude ten pravý.
1: Je třeba dobré se zeptat, když půjdeme na nějakou oslavu, jestli si máme vzít slavnostnější oblečení, nebo jestli je to obyčejné třeba v džínách, v teplácích, na zahradě. Je to dobré řešit dopředu?
2: Jasně, je to určitě dobré řešit dopředu. Můžeme se zeptat toho kamaráda, který tu oslavu pořádá, nebo jeho maminky, jestli ta oslava bude doma, jestli bude na střeše, nebo jestli bude na zahradě. Třeba které aktivity nás čekají a k tomu přizpůsobit ten náš oděv jenom kvůli tomu, abychom se cítili po celou dobu dobře.
1: Jestli to bude na střeše, tak to by chtělo horolezecké oblečení a pořádné lano.
2: Právě kvůli tomu je dobré vždycky se zeptat a udělat si velkou přípravu.
1: Já vím, že ty jsi myslela třeba střechu nějaké restaurace nebo taková ta střecha, kde se dá normálně chodit.
2: Přesně tak, Jani.
1: To byla jenom legrácka, ale pojďme k otázkám dárku. Co když bude dárek nejdražší mezi všemi, anebo naopak nejmenší mezi všemi? Jak se tohle dá dopředu vyřešit?
2: Tohle se dá dopředu vyřešit úplně jednoduše. Stačí se zamyslet. Určitě jsme s kamarádem, ke kterému jdeme na oslavu, určitě jsme s ním párkrát procházeli město, strávili jsme spolu společné chvilky a určitě jsme si povídali o tom, co má rád. Tak jenom se zamysleme, co třeba rád čte, co rád poslouchá. A hned, jak se zamyslíme, určitě zjistíme to, po čem jde, jestli mu koupí třeba knížku, nebo jestli naši tetičku třeba by potěšila kytka. Vždycky myslíme na to, co toho člověka potěší.
1: A může se třeba člověk zeptat, hele, co by si spřál k narozeninám nebo k svátku? Je to dobré se zeptat?
2: Jasně, proč ne? Proč ne? Určitě se toho druhého, ke kterému se chystáme, můžeme zeptat a ten druhý nám může odpovědět. Teď bych si přál něco, třeba ponožky, tričko, knížku, nebo nějakou novou nahrávku hudby, anebo víš co? Udělej mi nějaké překvapení. To mají většinou všichni z nás velmi rádi.
1: Mm-hmm. A co třeba dobrá čokoláda? To by taky mohl být hezký dárek, taková malá pozornost.
2: Jasně, dobrá čokoláda je vždycky výborná, protože to, co máme rádi, to, co pak třeba můžeme i společně sníst, tomu druhému vždycky udělá radost.
1: Může být dárek nevhodně drahý?
2: Určitě může, protože ten druhý se může cítit trošku trapně. A nikdy nejde o hodnotu toho drárku. Nikdy nejde o to, jestli jsme za tenhle dárek utratili veškeré naše kapesné. Důležité u dárku je myslet na to, aby to toho druhého potěšilo, a aby mu to udělalo radost a hlavně, aby ten druhý zjistil, že jsme na něho hlavně mysleli při tom nakupování toho dárku.

Zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneš.

0: Holky, kluci, kamarádi, ve studiu Rádia Junior je se mnou Iva Pluháčková, odbornice na společenské chování, čili na etiketu, a povídáme si o oslavách. Naposledy si říkala o tom, že i dárek může být nevhodně drahý a že to pak může být trošku trapas. Ale co když my dostaneme dárek třeba od babičky, od tetičky, od rodičů, od kámošů a ten dárek se nám prostě nelíbí? Co když dostanu svetr, který mi fakt nesluší?
1: Tohle jsme, kamarádi, zažili určitě, každý z nás. Každý občas dostane něco, co potřebuje, ale není to to, po čem touží, není to to jeho překvapení, ale to, co bychom měli udělat. Přijmout ten dárek, určitě za něj poděkovat a i když se nám ten dárek úplně nelíbí, 100% ten dárek ohodnotit. Tenhle dárek využiju k tomuhle, takže nezapomeneme na úsměv, nezapomeneme na poděkování a určitě nechceme na tváři vidět žádné úšklepky ani nějaké neúsměvy, které by ten dárek znehodnotily. Myslete na to, že ten druhý myslel na vás, když ho vybíral.
0: Takže i když se mi to nelíbí, tak pěkně poděkuju, usměju se a dělám jakoby nic.
1: Přesně tak, Jani. I když se mi to nelíbí, snažím se tomu druhému dát najevo, že děkuju za tvoji snahu, děkuju, že jsi na mě myslel. Můžete mu pak třeba později říct, že překvapte mě prosím třeba něčím jiným příště, ale
0: to až tak za týden.
1: Až tak za týden, ale teď určitě slušně poděkujeme, podíváme se tomu druhému do očí, když mi ten dotyčný podá ruku, tak podání ruky opětujeme a nad dárkem se usmíváme a všechno zvládneme bez úšklepku.
0: Dospělí nosí na oslavy květiny a velmi často třeba i děti, když jdou nějakému dospělákovi na oslavu, mají ty kytičky předat. Jak se tohle to dělá? Musí se kytička rozbalit, sundat papír? Nebo je to dneska móda předávat kytky v papíru?
1: Jeni, touhle otázkou si mě opravdu dostala, protože i v dnešní době máme takový imidž kytek v tom, že se tyhle kytičky některé druhy předávají v tom krásném okrasném papíru. Máme několik druhů kytiček, které můžeme babičce, tetičce, kamarádce dát. Jsou to ty kytičky, které jsou v tom celofánu. Ty vždycky z toho celofánu vyndáme a té dotyčné osobě s úsměvem a třeba s přáním všeho nejlepšího předáme. Pak máme ty kytičky, které byly udělané k tomu, aby se předávaly v krásném obalu. Poznáme to, kamarádi, takže ty kytičky z toho papíru tak pěkně vyčuhují a ten papír, jako kdyby té kytičce patřil. Kdybychom si náhodou nebyli jisti, můžeme udělat to, že se zeptáme dospěláku. Ti nám určitě dají tu správnou odpověď.
0: Jak se má člověk chovat u slavnostního stolu, když je tam dort, limonáda, přípitek nebo něco, co nám vůbec nechutná? Mám říct, ne, tohle já nerada. Asi ne, viď?
1: Tohle Jani určitě ne a je to stejné jak s tím, když se nám nelíbí nějaký dárek. Když se nám nelíbí jídlo, určitě ho nekritizujeme, ale Jani vždycky zkusíme aspoň kousek ochutnat a můžeme pokaždé říct, jsem plný, mám dost, nebo dneska si dám jenom malou porci. Určitě bychom, milí kamarádi, nikdy neměli jídlo kritizovat, ani se nad něm nějak pohoršovat nebo dělat nějaké posměšky.
0: Co je největší chyba, kterou lidé na oslavách dělají, aniž by si to uvědomovali?
1: Jani, víš, co to bude? Určitě to bude to, že někdy hosté zapomenou, že nejsou hlavní hvězdou toho večera. Začnou převádět veškerou pozornost na sebe. A nebo ještě na druhém konci, při nejhorším, vezmou si mobil, začnou scrollovat a všech ostatních si přestanou všímat.
0: To je mrzuté mít takového hosta na oslavě, to máš pravdu. A kdyby si měla říct jedno zlaté pravidlo každé oslavy, které by to bylo?
1: určitě se na tu oslavu připravit, správně se oblíct, přijít tam s úsměvem a hlavně si tu oslavu užít s kamarády, protože taková sdílená oslava a radost je to nejlepší, co s kamarády můžete zažít.
0: A možná já bych dodala taky ještě jedno pravidlo i pro dospěláky. Včas odejít.
1: včas odejít. Včas odejít. Možná až všechno sníte nebo dopijete. Ne. Včas odejít, až nastane ta správná chvilka. Takže zlaté pravidlo je užít si oslavu, věnovat se oslavenci, pochutnat si společně na dortu, možná i když děti ještě nepijí alkohol, pozvednout skleničku s limonádou a popřát tomu druhému, tomu oslavenci, všechno nejlepší, podívat se mu do očí a užít si celou oslavu.
0: Ivo, moc ti děkuju a taky přeju všechno nejlepší, i když zrovna nic neslavíš, ale přeju krásný den a velmi děkuju, že jsi dneska přišla do studia Rádia Junior. Ahoj.
1: Já děkuju za rozhovor, milí kamarádi, mějte se krásně a užijte si pořádně každou oslavu, která vás čeká. Naschledanou.
0: Holky a kluci, dneska tady se mnou byla Iva Pluháčková.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kluk Jany Richterové. My se teďka vydáme do nemocnice na jedno zvláštní vyšetření, na magnetickou rezonanci. Kdo na tom někdy byl, tak ví, že je to trošku divné a trošku nepříjemné. V Motolské nemocnici a taky v nemocnici na Homolce mají zdravotníci novou hračku, která pomáhá dětem magnetickou rezonanci zvládnout. Zdravotníci ji využívají hlavně u menších dětí, které mají z vyšetření v hlučném tunelu obvykle velký strach. Navíc se u toho nesmí ani pohnout. Právě kvůli tomu se malí pacienti musí často uspat. Stejně je nejdůležitější vědět, co nás čeká. Tak se tam pojďme vypravit.
1: Ta magnetická rezonance dělá ale divné zvuky.
2: Sleduje se zaujetím po boku své maminky jedno z videí v aplikaci, která k maketě magnetické rezonance patří, 6letá Zorinka.
1: Pan doktor se teď může podívat, jak to vypadá v koleni.
2: Vyšetření na magnetické rezonanci podstoupila malá pacientka opakovaně. V polovině případů ji zdravotníci museli uspat.
3: To je skvělé, že to děti vlastně vidí, co se tam bude dít. Kdyby viděla tohle, tak si myslím, že by to tam klaplo hned tu první dobrou.
2: S interaktivní aplikací by se měly děti spolu s rodiči seznámit v klidu doma. V nemocnici je už medici z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy vezmou k samotné hračce.
4: Máme tady 3 zvířátka. Jaký jsi vybrala?
5: Sloníka
4: jsi vybrala. A zkusíme ho spolu, prosím, vyšetřit.
2: Ptá se Zorinky Marie Bartoníčková z kliniky dětské neurologie. Právě její hlas děti výukovými videi provází.
4: Tak ho tam položíme, toho sloníka. Potom se ten pacient musí zasunout do té rezonance. Zasuneš ho? Super.
6: Když dokážeš v přístroji klidně ležet, vyšetření bude dřív hotové. Oli, jsi vedla skvěle.
4: Co na to
7: říkáš? Tak byla šikovná, ne?
5: Jo, aby se děti nebály, až v klidu leží, až je obrazy přesnej.
2: Vzkazuje dětem malá pacientka, která se léčí na klinice dětské hematologie a onkologie. Právě děti z této kliniky chodí na magnetickou rezonanci opakovaně, říká její přednostka Lucie Šrámková.
8: Je to přístup velmi užitečný k tomu, abychom snížili počet dětí, které vyžadují celkovou anestezii při vyšetření. Těm dětem to přinese jako mnohem větší komfort, nemusí lačnit, dá se to vyšetření snáze provést ambulantně.
9: Doufáme, že ty děti nám zvládnou to vyšetření uležet bez nějakých pohybů, které by nám ten výsledný obraz a možnosti hodnocení kazily.
2: Dodává radiolog Bruno Jurášek z kliniky zobrazovacích metod. Vedle onkologických pacientů využívají interaktivní hračku také děti z dalších klinik, například z pediatrické nebo neurologické. Nemocnici ji věnoval nadační fond Kapka naděje. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my se teďka vydáme na jednu velkou oslavu. Na tobogán. Tobogán je pořad, který vysílá Český rozhlas a který moderuje Aleš Cibulka. A právě v jednom z dílů tobogánu oslavovala svoje 95. narozeniny úžasná a slavná herečka Jiřina Bohdalová. V publiku seděl i francouzský herec Gérard Depardieu. Do pražského divadla Hibernia dorazilo několik set diváků, kteří Jiřinu Bohdalovou vítali potleskem ve stoje.
1: Dámy a pánové, přichází paní Jiřina Bohdalová.
2: Ve vyprodaném sále Jiřině Bohdalové ve stoje tleskalo přes 800 diváků. Publikum bavila jednou historkou za druhou.
3: Mě potěšil Jira do rutě. Tak jsem řekla, ježiš, to mě to sluší. Bych byla jako za mnoha měla zájem. On pátek jsem ještě nebyl na světě.
2: Mezi gratulanty byly Miroslav Donutil, Karel Šíp, Carmen Majerová nebo režisér Zdeněk Zelenka, se kterým Jiřina Bohdalová natočila více než 20 filmů a pořadů, třeba i Nesmrtelnou tetu.
4: Když s někým spolupracujete 37 let, jo, no tak samozřejmě je to hlavně teda kamarádka, spolupracovnice, no a je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech.
5: V čem je podle vás ta její výjimečnost?
4: Já si myslím, že to spojení smích skrz slzy, jo? To má málo kdo. Jo, z herců to dokáže opravdu jenom mistr svého oboru.
2: Do divadla Hibernia přijeli lidé z celého Česka. Mezi diváky byla i paní Sylvie.
6: Já jsem z Jižní Moravy, Vrbice u Břeclavy. Schválně jsem přijala do Prahy, abych podívala se na ní, slyšela jí, viděla jí, protože opravdu je to někdo v naší zemi. Naše nejlepší, nejúžasnější herečka, prostě legenda.
5: Vy jste jí přinesla lahev vína, takže nějaké moravské?
6: Určitě, určitě od nás Moravy a k tomu domácí ořechovku.
5: A můžu se zeptat, už jste někdy viděla naživo paní Bohdalovou, nebo to je poprvé?
6: Ne, poprvé, ano.
2: Před kamerou stála Jiřina Bohdalová poprvé v 6 letech v roce 1937. Její herecká kariéra tak trvá bezmála 90 let.
7: Přát naší milé paní, co nám dala hlas, aby nás bylo slyšet, až zasednelo pařezy.
8: Takže já vám děkuji.
2: Celý speciální díl pořadu Tobogán odvysílá Český rozhlas Dvojka v sobotu od 11 hodin. K vidění bude záznam i na rozhlasovém YouTube kanále, a to od neděle. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Líbí se vám roboti? Mně moc, ráda o nich čtu a občas se dívám na filmy o robotech. Tenhle robot, o kterém teďka bude řeč, na první pohled připomíná člověka. Umí chodit, běhat, přenášet laboratorní vybavení a jednou možná bude hlídat pacienty na pokojích. Na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy mají totiž nového kolegu, humanoidního robota Charlese. Fakulta ho chce využít při výuce i v biomedicínském výzkumu.
1: Robot rising. Please stand clear.
2: Robot Charles se akorát pomalu zvedá ze země, vstává úplně stejně jako člověk.
1: Walk run mode activated.
3: Teďka se nám otočil a teďka se nám projde tady.
2: Je rychlý.
3: Ano, skutečně rychlý. Dokáže i běhat, má režimy běhu.
2: Humanoidního robota ovládá Milan Jakubek, přednosta Centra bioce v první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Charles má ohebné klouby, a to jak v rukou, tak i v nohách a v pase.
3: Charles má zároveň i lidar, má v sobě několik kamer, takže je schopen skenovat své okolí.
2: Charles váží asi 35 kg a měří kolem 140 cm. Milan Jakubek ho ovládá přes dálkový vysílač. Robot ale umí fungovat i v částečně autonomních režimech.
3: Pomocí virtuální reality, pomocí i pohybových čidel, případně nějakého opravdu autonomního režimu, kde ho naučíme i krátké sekvence nějakých úkonů.
2: Do budoucna má pomáhat třeba v laboratořích s biologicky nebo chemicky rizikovými látkami.
3: Charlese chceme naučit pohybu v laboratoři, ale i výuku, kdy se studenti budou učit, jak ovládat moderní technologie budoucnosti.
2: Charles ale není jedinou novinkou. Fakulta podle svého děkana Martina Vokurky na konci května otevře unikátní robotické centrum pro výuku robotické chirurgie.
4: Na naší fakultě vzniká vlastně ve střední Evropě unikátní centrum s tím, že jistě to není jako pro běžnou výuku pregraduální studentů, kteří se aspoň mohou trošku podívat, představit si, co je, ale zároveň sem budou jezdit vlastně třeba mladí chirurgové nejen od nás, ale třeba z blízkých zemí se učit.
2: Robotické centrum tedy bude sloužit jak ke školení lékařských týmů, tak k výzkumu a vývoji nových léčebných a vzdělávacích postupů. Karolína Burdová, Český rozhlas.

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudykuku. Dozvěděli jsme se, jak funguje humanoidní robot, která hračka pomáhá dětem na magnetické rezonanci, a nebo co máte říct, když vám někdo nabídne trošku nechutné jídlo, a nebo když dostanete špatný dárek. Tak já si myslím, že jsme se toho dozvěděli spoustu a teď už utíkejte někam ven. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám krásný den přeje Jana Richterová, Všudykuková.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska
0: tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Pozor.
1: Parádní sváteční odpoledne, holky a kluci, 17. hodinka je tady, startuje páteční klub Rádia Junior. Od mikrofonu zdraví Jirka Kohout, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. Asi nejvíc by mě zajímalo, co už máte za sebou, jak jste si užili ten sváteční den, co jste všechno prováděli, kde jste všude byli. Tak pokud máte chviličku, tak mi napište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. No a co můžete dělat v následujících dnech, tak to vám trošičku napovím, protože mám spoustu zajímavých tipů, kde se co děje a kam se dá zajet, kde si můžete užít. Mým dnešním hostem bude alpský lyžař, sjezdař Marek Miller, olympionik, a s tím si budu povídat po 19. hodině. Na tenhle ten rozhovor jsem hodně zvědavý, protože Marka Millera, to je mladý sportovec, moc na sociálních sítích nevidíte, on se moc neprezentuje a rozhovory běžně nedává. Tak jsem zvědav, co nám o sobě prozradí dnes po 19. hodince. Než se pustíme do páteční pohodičky Rádia Junior, podíváme se, co se děje kolem nás a jaké o víkendu očekávat počasí. Krásné odpoledne s Rádiem Junior.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Areál Klínovec zahájil dnes letní sezónu na svém trail parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin bude provoz o prodloužených víkendech. Od začátku prázdnin do konce září se počítá s každodenním provozem. Jeden z největších bikeparků Česku nabízí 30 kilometrů trailů všech obtížností a dalších asi 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Svěřenci Radima Rulíka vstoupili do závěrečné generálky na mistrovství světa výhrou 3-1 nad dosud suverénním Švédskem. Již jistý vítěz Eurohockey Tour na domácích švédských hrách dokázal prostřelit českého golmana Dominika Pavláta až v samotném závěru. O dvě české branky se postaral Michal Kovarčík. No a jaké bude počasí? V sobotu bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přeháňky, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, večer se ojediněle vyskytnou taktéž přeháňky, nejvyšší denní teploty 19 až 24.

Nela Kailová odstartovala páteční klub Rádia Junior a my se hnedka vrhneme na to, co se o víkendu děje. Druhý květnový sváteční víkend nabídne na Žďársku řadu akcí. Do Šiklova mlýna u Zvole přijede koncertovat velmi oblíbený a dobře známý písničkář Pokáč. V Heralci zase ožije motoristický areál čtvrtým ročníkem místní traktoriády. Na své si přijdou i milovníci dobrého jídla, protože v Dalečíně bude barbecue fest. Mňam. Takže pokud se budete pohybovat na Žďársku, tak si to užijte. Hlavně tedy, no já bych navštívil ten barbecue fest a pak bych si k tomu poslech Pokáče, protože toho mám moc rád. Traktoriádu tu bych možná vynechal, nevím, traktory mě úplně nelákají. Raději bych se pak někde prošel nebo proběhl, protože tam jsou krásné vycházky nebo trasy na běhání či na kolo. Kam se dá vyrazit na kolo nebo kde se proběhnout, to si také v dnešním vysílání prozradíme.

0: Závod míru juniorů odstartoval včera a co se tam děje, tak to nám prozradí ředitel závodu Svatopluk Henke. Krásné odpoledne, Sváťo, tak co se děje právě teď na závodu?
1: Právě teď na závodu jsme na 2B etapě. Závodníci mají přibližně 15 kilometrů do cíle a právě projeli sprinterskou prémii.
0: No a včera tam byl i pan prezident, je to tak?
1: Pan prezident odstartoval přímo dnešní etapu. V Roudnici nad Labem.
0: Tak to je parádní. No a jak se vše daří, nebo jak to funguje, jaké jsou ohlasy zatím?
1: Ohlasy výborné. Dnes na startu bylo plné náměstí. Co se týče sportovní stránky, tak je tu 26 týmů.
0: Aha.
1: Malý moment, my se právě pohybujeme podél kolony.
0: Tak nám popiš, co se tam děje, co vidíte z okénka?
1: My z okénka teďka jedeme s kratkou směrem do cíle. Mhm. A nepohybujeme se přímo v konvoji tady.
0: Aha, a kde bude dneska cíl?
1: Dnešní cíl bude v Terezíně.
0: Ano.
1: Terezíně na náměstí. Přibližně 17.20.
0: Tak to máme za 7 minut.
1: To je za 7 minut, ale závodníci se zřejmě pohybují pomaleji, to znamená... A hned se podívám, máme časový rozpis na to. V bodě... Tak... Zřejmě bude to o malinko pomaleji, závodníci nejedou takovou rychlostí. Podle rozpisu to vypadá, že se budou pohybovat průměrem někde na 40 km za hodinu.
0: Mm-hmm.
1: A třeba oproti loňskému roku to bylo 49 km za hodinu, ale trať je malinko členitější, než byla v loňském roce. Takže průměr je odpovídající. A závodníky tady můžeme očekávat někdy kolem 17:30 v Terezíně.
0: Mm-hmm. A co nás čeká ty následující dny?
1: Následující dny nás čeká zítřejší etapa z Teplic do Obernhau. Trať povede přes Duchcov, Dubí, potom do Krušných hor na Cínovec. Tam bude první vrchařská prémie. Další vrchařská prémie bude před Novou Vsí.
0: Ano.
1: A poté se již závodníci vydají směrem do cílového Obernhau. Tam už je vlastně čeká 12 kilometrů vlastně mírného sjezdu.
0: No a co počasí? Zatím dobrý všechno?
1: Počasí. První etapa byla velice deštivá.
0: Aha.
1: A dnes se počasí umírnilo a je sice pod mrakem, ale závodníky tady nečeká další sprcha.
0: Tak já držím palce, aby počasí vydrželo po zbytek závodu. Děkuju za to, že jsi nás informoval a výsledky ze závodu přineseme ve vysílání Rádia Junior. Díky moc a ať se daří.
1: Jirko, moc děkuji a zdravíme tady z ředitelského automobilu. Dnes nás a i včera nás chtěl navštívit Zdeněk Štybár a jede s námi přímo v ředitelském autě.
0: Tak zdravíme.
1: Chcete se ho i na něco zeptat?
0: No jestli má chviličku, můžeme se zeptat.
1: Rád vám ho předám.
2: Český rozhlas. Okay. Dobrý den.
0: Dobrý den, já vás zdravím. Popište nám, jaké to je sedět v ředitelském voze místo na kole.
2: Trošku stresující, protože v tom ředitelském autě pořád člověk bojuje trochu s časem a na kole to je zase trošku jiný pohled. Ale každopádně je skvělá zkušenost a hlavně já jsem rád, že můžu vidět tady český závodníky a trošku je i podpořit. Řešili jsme spolu i ráno trošku taktiku do sprintu, takže já doufám, že se jim to dneska povede.
0: Jste tam jako rádce, jako motivace o ostatním závodníkům, je to tak?
2: Neřekl bych jako motivace, ale spíš to beru tak, že jsem rád v kontaktu s našima závodníkama a nejenom se závodníkama, ale s lidma, kteří se pohybují kolem mládežnické cyklistiky v České republice. Myslím si, že se sám i z toho dost učím, abych viděl, na jaký úrovni ta česká cyklistika je a pořádání závodu a tak, protože mě to dost zajímá. Takže spíš jsem tady z tohohle důvodu.
0: A na jaké úrovni je?
2: Já si myslím, že je dobrý. Myslím si, že nebo doufám, že právě zrovna dneska, že by se mohl ten dojezd povést. A pak si počkáme, jak jsou na tom i při zítřejší královské etapě, což si myslím, že nám hodně ukáže.
0: Máte nějakého tajného favorita v peletonu?
2: Myslím si, že právě, že zítra se to opravdu ukáže, kdo jak na tom je. Nemám úplně nějakého tajného favorita, ale spíš to beru jako celek.
0: Já děkuju za rozhovor, užijte si to a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
0: Zdeněk Štybár, hostem pátečního klubu Rádia Junior a Svatopluk Henke, ředitel závodu Míru Juniorů.

Tak možná jste poznali, tohle byla písnička z hitparády. No a když už jsme u té hitparády, tento víkend bohužel hitparáda nebude, protože moderátorku Klárku Novákovou přepadl bolekrk a nemůže mluvit. Zkrátka, nemohla, ne, prostě nemůže, nedá to, ale nebojte se, o svou pravidelnou dávku muziky rozhodně nepřijdete. Když máme ten květen a lásky čas, tak pro vás Klára ze svého šuplíku vylovila zamilovanou love parádu. Těšte se na písničky o lásce z Česka i ze zahraničí, třeba od Evy Farné, Shona Mendeze, Miraj, Bena Christová, Marka Ztraceného nebo Lady Gaga. A co se týče hlasování v klasické hitparádě Rádia Junior, tak to jsme protáhli až do příští středy, tedy 13. května. Takže hlasovat můžete klidně i teď na webu radiajunior.cz/hitparáda. Tak rekapitulaci vám pustím v závěru hodinky, takže nebo se na ní můžete mrknout hned teď, pokud máte chuť. Tak projeďte si písničky a hlasujte dál, je to taková speciální situace. Nicméně, pokud byste chtěli slyšet nějakou oblíbenou písničku, tak už za pár minut rozjíždím první hlas zkazovnu Rádia Junior, takže napište, kterou písničku byste chtěli slyšet, komu byste písničku poslali a můžete popřát třeba k svátku, k narozeninám nebo jen tak pozdravit někoho prostřednictvím Rádia Junior.

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

17 hodin 27 minut už po písničce, je tady vzkazovna Rádia Junior, je to narozeniny písnička od skupiny Miraj, tak hned jak tahle ta písnička dozní, tak pak už hrajou písničky na přání 800 199 199, to je to správné telefonní číslo, kde můžete objednávat své písničky a také posílat vzkazy. No a já tady mám další zajímavou akci. Nová plavební sezóna na takzvané stezce Vltavy začne zítra 9. května na Vltavu v úseku od Českých Budějovic po

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Tak a je to tady, jdeme hrát písničky na přání. Já už mám na telefonu Viktorku. Ahoj, já tě zdravím, Viktorko. Slyšíme se?
2: Ano.
1: Tak jak pak se dneska máš, Viktorko? V kolik jsi stávala?
2: Dobře.
1: Máš se dobře a v kolik jsi stávala?
2: Sedm.
1: Takhle brzy. To si ale nemusela stávat, dneska si nikam nespěchala, nebo jste měli nějakou akci už, takhle brzy ráno? Co jste dneska dělali?
2: Já o víkendu stávám hodně brzy ráno.
1: Jo, to aby jsi měla ten víkend co nejdelší, tomu rozumím. A co jste dneska dělali? Jak jste si užili ten sváteční den, nebo užíváte?
2: My jsme jeli na Linhart na lezecký centrum.
1: Jo, takhle, tak to je paráda. No a co máte v plánu ještě na zítřek a na neděli? Co budete dělat? Máte naplánované ještě nějaké akce? Co máte? Prozraď na to.
2: My máme kamarádku přes stávačku.
1: Jo, takhle, no tak to je super. No a teď pojďme k tomu nejdůležitějšímu, co budeme hrát a pro koho?
2: Kočku mám jí rád.
1: Jo, mám doma kočku od Pokáče a pro koho bude písnička?
2: Pro moji sestřenici přes koleno Janičku.
1: Bezva. A chceš Janičce něco vyřídit, vzkázat, pozdravit jí nějak?
2: Co? Ať se doma...
1: Ať se doma...
2: U nás má.
1: Ať se u vás doma má. Bezvadný. Tak jo, vzkaz vyřízen, písnička připravená, děkuju za telefonát, měj se moc a moc hezky. Ahoj!

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torze myš.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: O tuhle písničku si zatelefonovala Viktorka a já tady mám další hudební přání, tentokrát v mailu. A píše mi Martínek, dobrý den, chtěl bych zahrát písničku Hory od Opět a Radeček pro svou sestru Ladu. Děkuji. Tak já děkuji Martínku tobě, že jsi napsal a posílám Ladě písničku.

Tak sorry, že mám rád hory, tak tady o tu písničku si napsal Martinek pro svoji sestru. No a já tady mám závěrečnou písničku v té první vzkazovně Rádia Junior. Už za 40 minut bude startovat další vzkazovna, takže pokud máte chuť na nějakou písničku, tak neváhejte a pište nebo telefonujte. Závěrečná písnička je pro Teresku, je to písnička od Alvaro Solara. Ano, tenhle umělec teď zaspívá písničku, kterou objednala její maminka.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak a za 630 minut je tady další vzkazovna. Pro tuto chvíli vzkazovnu uzavírám, tak pokud máte chuť na nějakou písničku, tak mi dejte vědět.

A pojďme se mrknout na další zajímavou akci. Novou plavební sezonu na Švancemberském kanále zahájí v sobotu na Jeleních vrších u Nové pece na Šumavě. Program začíná ve 13 hodin. Hlavním bodem je ukázka plavení dříví, ale zazní i hudba a lidé uvidí pasování plaveckých učňů. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record.

Výstaviště Flora Olomouc zve na víkendový festival jídla, sladkostí a zábavy, který se uskuteční v sobotu a v neděli 9.10. vždy od 8 do 19, respektive 17 hodin. Návštěvníky čeká řada stánků se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami. Atrakce pro děti v podobě skákacích hradů a elektronických her. Sobotní den sportu s ukázkami juda, parkouru, tance či mažoretek a nedělní den vaření s kulinářskými ukázkami a workshopy pro malé i velké. Festival zároveň podpoří neziskovou organizaci Dortem proti rakovině a jednodenní vstupné činí 130 korun pro dospělé, 80 korun pro děti a do 15 let a seniory do 65. Děti do 3 let mají vstup zdarma.

17 hodin, 55 minut, nějaká vteřinka k tomu a já tady mám zprávu pro všechny milovníky, posluchače Hitparády Rádia Junior. Tento víkend bohužel nebude, protože moderátorku Klárku prostě přepadlo, jak bych to řekl, prostě přestala mluvit, no. Bolí v krku a nemůže mluvit, ale nebojte se, o svou pravidelnou dávku muziky rozhodně nepřijdete. Když máme ten květen, lásky, čas, tak pro vás Klárka ze svého šuplíku vylovila zamilovanou Love parádu. Těšte se na písničky o lásce z Česka i zahraničí, třeba od Evy Farné, Shona Mendeze, Miraj, Bena Christova, Marka Ztraceného nebo Lady Gaga. A co se týče hlasování v klasické hitparádě Rádia Junior, tak jsme to protáhli až do příští středy, 13. května, takže hlasovat můžete klidně i teď na webu radiojunior.cz/hitparáda.

0: Rozhovor.
1: Druhá hodinka páteční pohodičky právě startuje. Pojďme se mrknout, co se děje kolem nás a jaké o víkendu očekávat počasí. Příjemné odpoledne sváteční od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Areál Klínovec zahájil dnes letní sezónu na svém trail parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin bude provoz o prodloužených víkendech. Od začátku prázdnin do konce září se počítá s každodenním provozem. Jeden z největších bike parků v Česku nabízí 30 kilometrů trailů všech obtížností a dalších asi 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Svěřenci Radima Rulíka vstoupili do závěrečné generálky na mistrovství světa výhrou 3-1 nad dosud suverénním Švédskem. Již jistý vítěz Eurohockey Tour na domácích švédských hrách dokázal prostřelit českého golmana Dominika Pavláta až v samotném závěru. O dvě české branky se postaral Michal Kovarčík. A jaké bude počasí? V sobotu bude oblačno a polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přeháňky, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. V neděli bude jasno nebo skoro jasno. Večer se ojediněle vyskytnou přeháňky, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.

Jako každý víkend se v Zoo Praha můžete zúčastnit i komentovaných krmení a setkání u zvířat. Své oblíbence můžete zastihnout, když jsou nejaktivnější a dozvědět se spoustu zajímavostí z jejich života. Vždy v 11 probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je ukázka tréninku lachtanu, to já miluju, a v 15 hodin se můžete přesunout na krmení goril. A pozor, tuto neděli pak budou krmení a setkání dokonce tematicky zaměřená v rámci oslav Dne matek.

0: 18 hodin, 11 minut a to je ten správný čas dozvědět se něco zajímavého. Ano, je tady Evka Sinkovičová a její zvídavec. Já vám přeji příjemný a hlavně zajímavý poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Všechny zvídavky a zvídavci pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát si představíme největšího a nejtěžšího živočicha na světě. Tohoto kytovce prozradí už jméno. Plejtvák obrovský je doslova zvířecím rekordmanem. Je největším a nejtěžším zvířetem na planetě. V dospělosti váží klidně i 190 tun a dorůstá délky okolo 30 metrů. Můžete si to představit podle výšky panelového domu. Plejtvák by dosáhl až do 7. patra. Jeho srdce je velké jako malý automobil a jazyk váží podobně jako dospělý hroch nebo slon. Běžně se dožívá 80 až 90 let a obývá téměř všechny oceány, kromě zaledněné části Severního ledového moře. Tenhle obr musí denně přijmout 3 až 5 tun potravy, což se opět rovná váze slona. Živí se krylem. To je souhrnné označení pro malé mořské korýše, kteří se pohybují ve velkých hustých rojích. Plejtvák najedno na brání dokáže pojmout do tlamy až 40 tun směsi krylu a vody. Množství pak přecedí přes keratinové kostice jako přes obrovské síto. Vodu vytlačí ven a živočichy pozře. Denně jich slupne asi 40 milionů. Získat takové množství potravy každý den není jednoduché. Proto musí tito kytovci někdy podstupovat dlouhé cesty, aby se dostali k potravě. Zde drží další rekord. Překonává nejdelší migrační vzdálenost, až 20 000 kilometrů. Plejtvák je savec, dýchá vzduch a rodí živá mláďata. Krmí je mlékem a takové novorozeně plejtváka dokáže vypít okolo 200 litrů mateřského mléka za den. Pak už ani není překvapivé, že denně může přibrat až 100 kilo. Plejtvák má štíhlý proudnicový tvar těla a jeho kůže je speciálně uspůsobena, aby snižovala tření. Díky tomu dokáže velmi rychle plout a patří k nejrychlejším mořským tvorům. Ve stavu ohrožení dokáže plout i rychlostí 50 km v hodině. Oceány brázdí plejtváci většinou sami, ale někdy je lze zahlédnout i v malých skupinkách. Mají vynikající sluch a dorozumívají se na obrovské vzdálenosti, takže vlastně nikdy nejsou osamělí. Ostatní plejtváci jejich nízkofrekvenční zvuky slyší i v dálce 1600 kilometrů. Dříve se těchto obrů prohánělo v oceánech okolo 200 až 300 tisíc kusů. Kvůli lovu a znečištění moří je však dnešní populace mnohem menší. Odhady hovoří o 10 až 25 tisících. Plejtvák obrovský tedy patří mezi ohrožené druhy a je chráněný. Holky a kluci, pokud chcete o rekordmanovi zvířecí říše plejtvákovi obrovském někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: A je to tady, hrajeme písničky na psání, 18 hodin, 18 minut, jsou tady tři pecky připravené, ale jestli chcete ještě nějakou písničku, tak volejte 800 199 199, píše mi Aneška a ta by chtěla písničku Líbej mě a prý úplně pro všechny. Tak Aneško, tady je.

0: klubu Rádia Junior. No a teď už nás čeká četba na pokračování. Je tady čtení Myši patří do nebe. Já vám přeji krásný, ničím a nikým nerušený poslech.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Nejdřív myslí, potom běž, říkával strýček Šmajda. Myška Šupito neměla na myšlení čas. Nezbývala jí ani vteřinka. Hnala se hustým kapradím, malé šišky přeskakovala, velkým se vyhýbala, dělala přemety přes pařezy, klouzala po jehličí a za sebou slyšela bělobřichovo funění. Lišák byl čím dál blíž. Šupito už cítila na hřbetě jeho horký dech a v běhu otočila hlavu, aby zjistila, jaký jí zbývá náskok. A to byla chyba. Zakopla, udělala kotrmelec a kutálela se přímo k okraji příkrého srázu. Mávala tlapkami, snažila se zachytit větviček borůvčí, ale marně. Vyčnívající kořen na kraji propasti vymrštil do vzduchu a pak jen padala, padala, padala.
1: Jsem už mrtvá, nebo jsem ještě živá?
0: Zašeptala Šupito s očima pevně zavřenýma hrůzou. Nikdo jí neodpověděl. A tak se rozhodla, že oči otevře a podívá se. Uviděla slunce za korunami stromů a na dně hluboké rokle maličkou skvrnu. Byla šedá, měla čtyři tlapky, špičatý čumáček a dlouhý zakroucený ocásek.
1: To vypadá jako myš,
0: zamumlala Šupito a přiblížila se. Byla to myš. Ležela na placatém kameni s široce roztaženými tlapkami a nehýbala se.
1: Vstávej, zavolala Šupito. Tamhle je bělobřich, postrach všech myší v okolí.
0: Ale myš nevstala. V tom za sebou Šupito zaslechla tenký hlásek.
2: To jsem ráda, Šupito, že tě zase vidím.
0: Ohlédla se a uviděla sestřenici žerebrouky. V lese se povídalo, že umrzla krátce před koncem zimy. Teď stála kousek od Šupito a vypadala živěji než jindy.
1: Co tu děláš?
0: Podivila se Šupito.
2: Čekáme se strýčkem na tebe, abychom ti ukázali cestu.
0: Strýček Šmajda, kterého nedávno přejelo auto, byl taky překvapivě živý a přešlapoval nedaleko.
1: Chcete mi ukázat cestu, ale kam?
0: Nechápala Šupito.
2: Na jedno místo, kde se ti bude moc líbit.
0: Na jaké místo? Někdo tomu říká nebe, někdo zase jinak. Na jménu nezáleží, odpověděl strýček Šmajda. Důležitější je, že se tam dostane každá správná myš, když umře. Tak jako já, nebo tady tvoje sestřenka. A ty jsi byla taky myš, jak se patří.
1: Byla? Co pak jsem umřela?
2: Vypadá to tak. Podívej,
0: řekla žerebrouky a ukázala na šedé myší tělíčko na dně rokle. Šupito se podívala pozorně. Nebylo nejmenších pochyb, že je to ona. Ležela s roztaženými tlapkami na placatém kameni a byla dočista mrtvá.
1: To mě mrzí,
0: zesmutnila.
1: Myslela jsem, že jsem to přežila.
2: Co bylo,
0: bylo. Mávla tlapkou žerebrouky.
2: Nelám si s tím hlavu a poleď s námi. My už se tu vyznáme, všechno ti ukážeme.
0: Sestřenice vzala Šupito za jednu tlapku, strýček za druhou a pomalu s ní začaly stoupat vzhůru.
1: Šupito skoprněla úžasem. Nikdy v životě jí nenapadlo, že by dokázala létat.
0: Uměla hodně věcí. Báječně běhat, skákat, vyhrabat chodbu pod zemí, protáhnout se úzkou skulinkou, ale vznést se do vzduchu to dosud neuměla. Teď letěla mezi strýčkem Šmajdou a sestřenicí žrebrouky a bez sebemenší námahy stoupala výš a výš.
1: To je krása,
0: vyjekla nadšeně.
1: Jak to, že jsem to neuměla dřív?
0: Protože si nechala všechnu zátěž dole a tak se můžeš vznést, vysvětlil strýček.
1: Jako zátěž?
0: Co pak jsi nevšimla,
1: jak vypadáš?
2: Šupito se na sebe podívala a vyjekla leknutím. Měla sice všechno, co k myši patří, ale přece byla jiná. Celá tak nějak průsvitná. Rychle pohlédla na strýčka se sestřenicí a teprve teď jí došlo, že ani oni nevypadají jako zaživa. Taky byli průhlední. Létání jí sice bavilo, při pohledu na své tělo, které zůstalo dole na kameni, nevěděla Šupito, co dál.
1: Přece tam nemůžu všechno nechat, vykřikla. Co všechno? Svoje tlapky, nejrychlejší v okolí, svoje uši, teplý kožíšek, který mě chrání před mrazem, svůj senzační dlouhý ocásek.
2: Nic z toho už nebudeš potřebovat, ujistila ji žerebrouky. Tam, kam letíme, je všechno jinak.
1: Jak jinak?
2: Poleď a uvidíš. Letěli a najednou je obklopila mlha. Všechno v ní zmizelo. Šupito dostala strach. Mlha byla tak hustá, že se v ní ztratil i strýček se sestřenicí. Nevěděla, kam letí. Pouze s hrůzou čekala, že přijde nějaký náraz. Zbývala jí jediná útěcha. Že se nemůže zabít. Mrtvá už přece byla. Žbluňk. Ozvalo se místo rány, kterou očekávala. Šupito zvědavě stáhla tlapky z očí a vydechla překvapením. Seděla v lodičce z kůry a všude kolem se prostírala voda. Vítr se opíral do plachet z dubových listů a popoháněl loďku kupředu. Kousek od sebe uviděla strýčka se sestřenicí. Rozvalovali se na mechových polštářích, kterými byla paluba loďky vystlaná. Kam plujeme? Zavolala na ně Šupito.
3: To je jezero rozloučení. Musíme se dostat na protější břeh.
1: Jezero rozloučení? To je podivný název.
4: Říká se mu tak, vysvětloval jí strýček Šmajda. Protože než se dostaneš na druhou stranu, rozloučíš se s tím, co jsi byla dřív. Všechno necháš za zády.
2: S něčím se Šupito loučila snadno a ráda, s něčím hůř.
1: Asi mi bude chybět hraní z krtky nebo honičky s křečkem,
2: bručela si zamyšleně. Pak si vzpomněla na lišáka a otřásla se.
1: Za to po Bělobřichově pro následování se mi určitě stýskat nebude.
2: Na druhém břehu jezera bylo rušno. Pobíhaly tu spousty myší, rejsků a zajíců. Mezi nimi se míhaly ještěrky, skákaly tu velké ropuchy i malé žáby rosničky, vrabci a veverky hopsaly sem tam, motýly, které už nebavilo poletovat, usedali na želví krunýře a krtci předstírali, že tu vlastně nejsou. Šupito si všimla, že se zvířata postupně řadí do dlouhé fronty.
3: Musíš se taky zařadit, řekla sestřenice žerebrouky a postrčila Šupito za zajíce.
1: Kam ta fronta vede?
3: Ke kozí bráně. Jinudy se dovnitř nedostaneš.
2: Před kozí bránou stála, jak se dalo čekat, koza. Když pustila dovnitř zajíce, přišla řada na Šupito. Byla trochu neklidná. Strýček Šmajda ji sice ubezpečil, že každá správná myš patří do nebe, ale Šupito si přesto dělala starosti. Může se opravdu počítat mezi správné myši? Co když koza ve své hlávce zelí, ve které neustále listuje, nenajde její jméno? Co když před ní zavře bránu? Kam pak půjde? V tom koza přestala listovat v zelí a přísně se na ní podívala.
5: Polož se, tlapku.
2: Přistrčila k ní zelnou hlávku a Šupito na jeden list přitiskla svou roztřesenou tlapku. Když ji stáhla zpátky, viděla, že po ní zůstal otisk. Koza se na list zblízka podívala a usmála se.
5: Vítám tě, Šupito, zamečela radostně.
1: Ty mě znáš?
2: Zeptala se Šupito udiveně.
5: Možná tě znám, možná neznám, kdo ví. Naštěstí, tady mám to zelí a v něm je všechno, co potřebuju vědět. U tvého jména je několik malých bobků, ale žádný velký.
1: Co to znamená?
5: To znamená, že si nikomu nic opravdu zlého neprovedla. Jenom obvyklé malé myšárničky.
4: Prohlásila koza a podala jí jakousi kostku.
1: Co to je?
5: Mídlo, odpověděla koza. A tady máš ručník, musíš se pořádně umýt.
4: Šupito si připadala čistá.
1: Je to opravdu nutné?
4: Zeptala se. Mytí totiž nepatřilo k jejím oblíbeným kratochvílím.
1: Třeba by to šlo i bez...
5: Ne, šlo. Nemyškuj a pospěš si. Nevidíš, že zdržuješ ostatní?
4: Šupito se ohlédla. Řada zvířat za ní byla nekonečná. Koza si odkašlala. Stále se ještě tvářila zdvořile, ale na její zježené bratce byla vidět rostoucí netrpělivost.
5: Tak co, umíš se?
1: Když to musí být,
4: ušklíbla se Šupito.
1: Tak se měj.
4: Rozloučila se s kozou a odhodlaně sevřela hladké mídlo oběma tlapkami.
5: Ještě se uvidíme.
4: Zamečela koza a začala si věnovat Šnekovi, který čekal ve frontě za Šupito.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Holky a kluci, 19. hodinka se blíží a já už nejsem ve studiu sám. Jestli jste zvědaví, tak mrkněte na webové kamery. Je tady se mnou alpský lyžař, olympionik Marek Miller, s kterým si za chviličku budu povídat o lyžování, ale právě jsem se dozvěděl, že taky vášnivě leze. Takže i o lezení, o olympiádě, pokud máte jakoukoliv otázku, tak neváhejte a pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz.

0: Rádia Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina je tady, jde se sportovat. Můj dnešní host Marek Miller přijel rovnou z rakouských Alp, kde byl na soustředění. Alpské lyžování má v krvi. Na olympiádě byl letos poprvé a lyže k němu patří už od malička. Od kolika let lyžuje, prozradí už za chviličku. Marek Miller nepatří k notoricky známým sportovcům, sociální sítě používá sporadicky a rozhovory nejsou něco, co by dělal úplně běžně. Tak já jsem zvědav, co na nás dnes v klubu Rádia Junior prozradí. Pokud máte jakoukoliv otázku, tak neváhejte a pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo ještě lépe, zavolejte přímo do studia na 800 199 199. Od mikrofonu vás zdraví a krásný nejen sportovní povídání přeje Jirka Kohout.

0: Ještě v době, kdy oficiálně patřil mezi juniorské sportovce, dokázal Marek Miller zabodovat i v kategorii dospělých. Podařilo se mu totiž získat titul republikového šampiona ve slalomu a v tu dobu mu bylo teprve 20 let. Nyní už vítám ve studiu 22-letého Marka Millera. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak jak je v Alpách?
1: Hezky, svítilo teď sluníčko, bylo teplo a i dokonce napadlo.
0: Napadnou sníh, vlastně úplně nepředstavitelné, protože tady už se vyhlíží sluníčko a vlastně už začaly první koupačky a tak a ty stále jezdíš za sněhem. Máš rád zimu?
1: Mám rád zimu, tak bez toho by se asi tenhle sport dělat nedal, takže mám rád zimu.
0: No, znám pár sportovců, třeba Marek Jelínek, vlastně šéf trenér snowboard krosařů a Evy Adamčíkové, tak ten třeba zimu moc rád nemá, ale přesto na ní tráví většinu roku. Kolik času ty trávíš na sněhu?
1: Na sněhu jako čistýho času to je celkem jako malé číslo, ale vlastně trávíme většinu svého času, 3/4 roku skoro na soustředěních v Alpách a různě vlastně na soustředěních, takže ten čas strávený vlastně v horách je dost velký.
0: Takže 3/4 roku třeba?
1: 3/4 roku asi.
0: A co děláš ten čtvrt rok, kdy nejsi na horách?
1: Tak jsem doma, máme vlastně ještě kondiční přípravu a vlastně nějakou kondici, kterou vlastně potřebujeme, aby jsme na těch lyžích vůbec něco vydrželi.
0: Můžeš nám, Marku, představit alpské lyžování, které disciplíny do toho spadají?
1: Tak alpské lyžování má vlastně 4 hlavní disciplíny, od nejvíc točivých je slalom a obřák, což se považují vlastně za točivé disciplíny. A pak máme 2 hlavní rychlostní disciplíny, což je Super G a sjezd.
0: Co tě baví nejvíc?
1: Asi mě baví tak nějak jako všechny. Vlastně nezaměřuju se vlastně na žádnou disciplínu. Vlastně snažím se ve všech mít nějakou dobrou úroveň, takže, ale nejvíce teď věnuju jako slalomu.
0: Kolika kilometrovou rychlostí se řídíte dolů?
1: Tak záleží na té disciplíně. Ve slalomu je to třeba kolem 50, v obřáku vlastně je to kolem 80 až 90. V těch rychlostních je to samozřejmě závislý na stavbě trati, ale dá se říct, že od nějakých 100 až do 150.
0: Máš svoji nějakou maximální naměřenou rychlost?
1: A nemám.
0: No, ono už takhle, když to poslouchám, ty rychlosti, to je úplně neuvěřitelné. Za jak dlouho sjedete kopec?
1: Říkám, záleží na tom, jak je dlouhá ta jednotlivá trať, protože na všech není vlastně stanovená dílka trati, takže na každém kopci je to jiný, ale pohybuje se to od nějakých 30 vteřin, což se jako jsou nejkratší ty slalomy, až po 2,5 minuty třeba z ty sjezdy.
0: Jak dlouhá trať byla na olympiádě?
1: Na olympiádě, jestli si to pamatuju, myslím, že ten slalom měl nějakých 55 vteřin a obřák minutu 5, myslím.
0: Takže ty jsi trénoval, když teďka budu počítat, 18 let na to, aby ses dostal na olympiádu a pak si za 55 vteřin byl dole.
1: Je to tak.
0: To je neuvěřitelné. Tím jsem možná teď trošku napověděl, v kolika letech si se postavil na lyže. Já bych to možná nechal tady na naše posluchače. Pokud víte, v kolika letech Marek Miller se postavil na lyže nebo začal se jim tak jako víc věnovat, jo, postavil na lyže, to možná se postavil mnohem dřív, a když se jim začal tak jako vážně zvěnovat, tak mi napište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Budeme hrát o wellness návštěvu v sportovním centru Řepy. Tak první správná odpověď získá voucher na pobyt v sauně ve Vířivce a v bazénu. Tak, Marku, a teď teda, když jsme nakousli tu olympiádu, tak jaké to bylo?
1: Já už jsem to nikdy hodněkrát říkám, že když se mě někdo takhle všeobecně zeptá, jaká olympiáda byla, tak první myšlenky jsou takový smíšený. Vlastně byl to můj celoživotní sen, hrozně jsem se na to těšil a když jsem tam přijel, tak vlastně to bylo zklamání. Ať už to bylo vlastně ubytování nebo nějaký zázemí všeobecný tam, nebo nějaká starost o ty závodníky, tak to bylo pro mě prostě zklamání, nepředstavoval jsem si to nějaký jako větší nebo prostě takový víc banerový a tak vlastně. My jsme byli v Bormiu, kde vlastně se jezdí každý rok světový pohár, takže už to tam měli přichystaný vlastně, jako kdyby to byl normální svěťák. Takže vlastně jediné, co tam přidali, byly prostě olympijský kruhy a žádnou speciální úpravu k tomu nedělali. Takže to bylo pro mě takový zklamání, hlavně to jakoby zázemí, ale samozřejmě start jako potom už na té trati a to bylo skvělý, jako vidět pod sebou tu tribunu plnou diváků, to je nezapomenutelný zážitek.
0: Stihnul jsi slavnostní zahájení nebo ukončení?
1: Byl jsem na slavnostním zahájení v Livinu, což bylo fajn. Škoda, že jsme nebyli teda v tom Miláně, kdy bylo to vlastně na tom velkém stadionu, ale slavnostní zahájení jsme stihli.
0: Takže za tebe jako za sportovce takhle roztříštěná olympiáda, která byla na několika místech, nebylo to pravé.
1: No, ztratilo to podle mě nějaký ten duch nebo nějaký to spojení mezi těma sportovcema.
0: No a spousta sportovců z olympiády se odnáší takový jako krásný gastronomický zážitek. V Itálii tam jsou vyhlášeni svojí kuchyní, tak jak to bylo u vás?
1: Já musím říct, že jelikož jsme bydleli v hotelu, tak tam to stravování jako bylo fakt dobrý a nemůžu si jako na něj stěžovat.
0: Nebylo takové nějaké centrální stravování, kde byste se mohli setkat s ostatními sportovci, třeba napříč různými sporty, to tam neprobíhalo?
1: Ne, bohužel, my jsme vlastně byli, jak jsem říkal, v tom Bormiu, kde byli vlastně jenom alpský lyžaři a jenom muži. Vlastně, že alpské lyžování bylo rozdělené do dvou míst. Holky vlastně byly v Cortině a my jsme byli v Bormiu. Takže a ještě jsme byli rozdělení asi ve čtyřech hotelech, takže jsme se ani jako všichni nesešli. Takže porovnání jako setkávání nějaký mezi sportovcema tam neprobíhalo.
0: Mm-hmm. No a pojďme tady k těm samotným závodům, tak jak na tebe působily sjezdovky, jak byly připravené, jaké byly tratě, bylo to něco jako wow, jako?
1: Sjezdovky hlavně na ten první slalom, vlastně ten kombinační, tak ta slalomová trať nebyla vlastně připravená tak, jak vlastně všichni závodníci, nebo tak, jak je standardem na světových pohárech. Vlastně slalom a obří slalom se jezdí na preparovaných tratích, což znamená, abyste si to představili, něco jako led. Je to fakt jako tvrdá ledová sjezdovka, aby to vlastně vydrželo všechny ty závodníky. A tady, jelikož nás tam jelo jenom 20, takže úplně jakoby tu přípravu tomu nemuseli tolik věnovat a taky to tak odpovídalo.
0: Tam byly docela komplikované situace, třeba co se týkalo počasí, protože hodně sněžilo. Jak se s tím takhle závodník vypořádá, když už stojí na startu a ví, že to prostě spoustu závodníků nedojelo?
1: Jo, tak vlastně sněžilo nám až na ten slalom klasický, takže samozřejmě vždycky, když sněží nebo je mlha, tak jsou to prostě stěžené podmínky, ale většinou to mají jako všichni a ty organizátoři se tam fakt snažili to vyhrnovat, aby vlastně nějaký ten tvrdý podklad, co pod tím už byl na ten klasický slalom, tak aby byl nějaký regulérní.
0: Co se Markovi Millerovi honí hlavou těsně před startem a potom tedy po odstartování?
1: Jo, těsně před startem. Projíždím si tam samozřejmě nějaké jako technické věci, jak jec, nebo prostě jak je postavená ta trať, na jaký úseky si dát vlastně pozor, nebo naopak, ve kterých to můžeme pouštět. Takže to před startem a v cíli je prostě, snažím se, aby většinou byla euforie z výsledku a tak nějak si vlastně, když to pokazím, tak projíždím nějaké chyby nebo tak.
0: No a na co myslíš, když jedeš? Vůbec myslíš na něco, nebo tam už v hlavě není nic a jedeš.
1: Tak samozřejmě tělo je jako jede na automat nebo prostě na nějakou tutu a většinou na co se jako myslí, tak je třeba ta stavba trati. Jakoby my máme tu stavbu trati vlastně prohlídlou, takže víme, kde jsou jakoby kombinace nebo prostě nějaký změny směru, takže na to se asi připravujeme v té

0: 22-letý olympionik Marek Miller, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Marku, jak se dá trénovat před závodem, nebo kolik máte možností třeba na té olympiádě si projít trať, nějak si to zmapovat, protože každá trať je postavená jinak, a kolikrát máte možnost si ten kopec sjet?
1: Tak vlastně, co se týče tréninku, jakoby třeba dva nebo jeden den vlastně před závodem, tak to máme tréninkovou trať. Vlastně nejde to ta závodní, na tý se závodit, trénovat nesmí, nějaký 4 dny před závodem. Takže máme jiný vlastně tréninkový tratě, a co se týče toho vlastně závodního, tak tam nemáme vlastně žádnou možnost si tu trať projet. Máme jenom prohlídku, kde si vlastně můžeme pomalu sjet ten kopec, ale vlastně jenom se díváme na to, jak je to postavený. Nesmíme v tom jet.
0: Takže vlastně jdete po straně toho kopce?
1: Jdeme po straně, nebo můžeme jakoby i v té trati, ale vlastně nesmíme se rozjet.
0: A kdo všechno tam jde? Jsi tam ty, jako závodník nebo závodníci, trenér a ještě někdo?
1: Tak vlastně záleží, jako kdo se tam může jít kouknout. Vlastně většinou je to, jak říkáš, jsou to vlastně trenéři a potom ty závodníci.
0: Mm-hmm. A tam si tedy napíšete nebo zmapujete, jak ta trať vypadá, a pak nějak ladíte, jak to pojedete?
1: Ne, tak vlastně my už to vidíme, jak je to postavený a vlastně jak se do toho rozjet nebo jak tu danou bránu jet. Takže většinou si to projíždím sám a jenom v nějakých jako těžších situacích nebo prostě v nějakých těžkých kombinacích si s trenérem řekneme jako tady to víc nadjet nebo tady si to pohlídat a tak.
0: Je výhodou jet dřív anebo později?
1: Tak v těch točivých disciplínách, vlastně co je ten slalom a obřák, tak za mě je tam určitě výhoda jet vždycky dřív, protože jsou tam větší tlaky do toho sněhu, takže se ta trať víc rozbíjí. Zatímco v těch rychlostních disciplínách tam je hodně bran, když vlastně jenom tak jako kloužem po tom sněhu, takže tam se ty díry a rejhy moc nedělají. A naopak, jak je to ve větší rychlosti a všelijaký jako boule, hodněkrát vlastně i skoky, tak z té prohlídky vlastně to tolikrát nejde ani jako poznat, co vlastně vám ta boule nebo prostě ta komprese udělá. Takže tam je naopak výhoda vlastně, když vidíme ty závodníky před náma.
0: Takže máte možnost vidět ty závodníky před váma nějakým způsobem?
1: Záleží, jako jaký je to závod. Na světových a evropských pohárech máme tu možnost, protože se většinou to natáčí, takže nějaký kamerový záznam nebo televizní vlastně máme, ale na nižších úrovních, což jsou vlastně FISový závody nebo nějaký národní šampionáty, tak tam většinou ne. A tam se koukáme buď ze startu, anebo když je čas, tak z boku tratě.
0: Co jsem vypozoroval, tak většinou ty největší hvězdy startují vlastně na závěr. Čím to je?
1: Na závěr vlastně v technických disciplínách startují vlastně ve druhém kole, ale v prvním kole, protože technické disciplíny se jezdí na 2 kola. A je to vlastně tak, že máme celosvětový žebříček, podle kterého se vlastně určuje pořadí na startu. A ještě to většinou bývá, takže první 15 je losovaná. Takže na světových pohárech nebo prostě na všech závodech je to tak, že první 15 se nalosuje, těch prvních 15 nejlepších podle té bodové listiny, a ty startují vlastně v prvním kole první. Mm-hmm. Ve druhém kole se otočí celá 30 podle toho, jak jsme dojeli vlastně to první kolo. Takže ten, co vyhrál první kolo, tak jede poslední nebo 30 ve druhém.
0: Takže je to podle toho, jaký zajede výsledek v tom prvním kole.
1: Je to tak.
0: Tak teď se podíváme tady na maily. Tak první byla Andrea a ta napsala, že si stál na lyžích nebo začal jezdit na lyžích ve 4 letech. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Takže gratulujeme a posíláme pobyt ve wellness sportovním centru Řepy. Tak ve 4 letech. Někteří ve 4 letech neumí ještě pořádně chodit a ty už si stál na lyžích. Bylo to tím, že tatík je tedy velký lyžař a také trenér spíš, nebo?
1: Taťka jako nikdy nebyl velký jako lyžař.
0: Tak vlastně sportovec.
1: Sportovec by se dalo říct, dělal vlastně skoro všechno, nebo vyzkoušel všechno. Ale vlastně celkově rodiče mě vedli vlastně k všestrannosti, takže jsme v těch letech vlastně zkoušeli, dá se říct, jakoby všechno. Později jsem vlastně začal hrát i fotbal, nějakých 6, myslím. Takže ty lyže prostě byla vlastně nějaký vývin nebo nějaký jako nějaký dovednosti, nějaký naučení se vlastně.
0: Ty jsi z Litvínova, to je vlastně nahoře kousíček, takže tam už se dá jezdit, tam jsou kopečky.
1: Tam jsou kopečky.
0: Tak no dobře, takže jste si zkoušeli různé sporty, to zkouší kde kdo. Ale ty už jsi v 5 letech závodil. Takže to nebylo jenom takové jako zkoušení, že by si jel kopeček?
1: Ne, tak my jsme vlastně s rodičema lyžovali a pak tam vlastně přišel jeden trenér a koukal se jako na mě a říkal, že mi to celkem jde a jestli nechci právě zkusit jít do klubu a zkusit nějaký závody. Takže tam mě vlastně rodiče přihlasili a o rok později už jsme vlastně po nějakých pár tréninzích jeli zkusit první závody.
0: A pamatuješ si ještě, jaké to bylo?
1: No, nepamatuju.
0: A tvůj první úspěch, kdy se dostavil?
1: První úspěch, tak to určitě asi byl poslední rok vlastně v Předžácích. Tam vlastně, když jsem přišel k Petru Záhrobskému do skupiny, tak vlastně tam to mě hodně zvedlo, takže tam už jsem měl nějaký jako lepší úspěchy, co si já pamatuju. A už jsem vlastně tak nějak jako tušil, že vlastně v žákovské kategorii, když už se začíná jezdit celorepublikový závody, že už to bude vlastně dobrý.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Marek Miller, hostem dnešního klubu Rádia Junior, povídáme si o alpském lyžování, no a také o tom, jak vlastně z Litvínova se postupně dostal až na olympiádu. Tak teď jsme si prošli ten začátek, kdy se začal v 5 letech závodit, a pak už přicházely ty první úspěchy i mezinárodní, tak se nám pochlub.
3: Tak vlastně ještě v těch předžácích, než jsme vlastně šli do žákovské kategorie, tak jsme tam měli, jsou takový mezinárodní závody vlastně, jsou to Kids Trophy v rakouském vlastně Sauchenzí a pak je to Samnau ve Švýcarsku, takže tam jsem měl dvě vítězství, takže tam už jsme tak nějak jako tušili, že by to v žácích mohlo být nějaký jako dobrý umístění.
2: No a pak už to šlo ráz na ráz, titul mistra České republiky ve slalomu v kategoriích U14, U16 a U18 a 4 zlaté medaile z olympiády dětí a mládeže.
3: Je to tak.
2: Je to tak. Tak pak už to začalo lítat a jak

0: porážet i vlastně dospěláky. Tak to už jsi uvědomoval?
1: To už bylo vlastně v té juniorské vlastně, když už se může jezdit i s těma dospělýma, tak tam už jsem věděl vlastně, že jsou to vlastně nějaký jako dobrý úrovně, ale furt přede mnou bylo jako spousta vlastně dobrých závodníků, takže jakoby držel jsem si nějaký ten svůj standard jakoby v kategorii nebo vlastně v ročníku, takže tam jsem věděl, že si držím nějakou tu svoji úroveň už od těch žáků a tak nějak to jako postupně narůstalo až vlastně doteď vlastně do té olympiády.
0: Jak složitá pro alpské lyžaře je kvalifikace na olympiádu?
1: Tak my to vlastně máme tak, že každá země má určitý místa, určitou kvótu. Je to vždycky záleží to na vlastně počtu v top 30 ve světovém poháru. Tím pádem jsme letos měli Jana Zabistřana, který byl vlastně v Super G do 30, tím pádem nám vyjel jakoby druhý místo. A potom už je vlastně na nás vlastně na Čechách, že, jak si vlastně to místo udělají. Takže my jsme to měli prostě kritérium, takže vlastně součet dvou disciplín podle bodu a vlastně kdo bude mít ten nejlepší součet, tak ten jakoby jede.
0: A kdy jsi věděl, že už jako to je jistý?
1: My jsme vlastně měli uzavírku až 18. ledna, takže necelý jako 2-3 týdny před olympiádou.
0: Takže 2-3 týdny jsi ještě nevěděl, jestli pojedeš nebo nepojedeš.
1: Je to tak.
0: A jak to na tebe působilo?
1: To tak bylo to takový trošku stresující, ale vlastně my jsme tak nějak jako věděli, jaký je ten vývoj nebo prostě jak jsou ty kritéria nastavený, a takže jsme furt tak nějak věděli, jakoby kdo pojede nebo kdo nepojede. A vlastně bylo to hrozně napínavý do posledního dne vlastně, protože mě se ten vlastně rozhodující výsledek povedlo toho 17. ledna. Mm-hmm. Takže vlastně ten poslední skoro možný den vlastně té nominace. Takže pak už jsme věděli, že už jsem to já.
0: No a co se ti odehrávalo hlavou, když jsi to zjistil, že jsi to ty, že se to povedlo?
1: Tak byl jsem strašně rád, samozřejmě. Nevím, nepopsatelný jako pocit, prostě takový jako sebeuznání nebo prostě splněný nějaký cíl dlouhodobý. Nevím, fakt jako nepopsatelný.
0: A co se pak odehrávalo právě mezi tím, protože to je opravdu kratoučká doba, než vlastně si měl odjet na olympiádu, tak co se mezi tím odehrávalo? Protože to člověk asi úplně změní myšlení. Teď myslíš na to, aby ses na olympiádu dostal. Je to furt jako nahoru dolů, jestli tam člověk se dostane. A teď už ses tam dostal, tak úplně musíš přehodit myšlení a zase jak tam to bude na té olympiádě.
1: Tak my jsme vlastně měli nějakou jako ambici se tam dostat, a takže jsme s tím v nějakých plánech jako počítali, co se týče nějakého naplánování té sezóny, ale vlastně my jsme měli naplánovaný ještě před tou olympiádou nebo ještě před tou nominací jsme měli naplánovanou vlastně Koreu, závody ještě v Ázii, a ty se nám vlastně kryly s tím příjezdem na tu olympiádu, takže jsme to vlastně měli jakoby naplánovaný. Takže ten, kdo z nás tam pojede, tak musí odjet z té Koreje jako dřív. Takže v těch plánech jsme byli vlastně nějak naplánovaný, jak to bude probíhat, ale co se týče nějakého nastavení nebo té části, tak to se tak nějak jako nezměnilo. Já jsem byl vlastně odhodlaný, byl jsem jako schopný pro to udělat všechno, takže spíš to byla taková úleva.
0: Hmm. A bereš si sebou nějaký talisman nebo něco, co ti přináší štěstí?
1: Ne, asi nemám žádnou takovouhle jako konkrétní věc, kterou sebou vozím.
0: A nějakou speciální přípravu před závodem nebo nějakou věc na soustředění?
1: Taky asi nemám, prostě klasická jako rozcvička, nějaký jako rituálky, co se týče tady toho, tak tam samozřejmě jsou, ale že by to byla nějaká konkrétní věc, co bych si sebou vozil, to nemám.
0: Býváš nervózní?
1: Záleží jak na kterých závodech, ale jo, někdy bývám.
0: A jak se to projevuje?
1: Tak jsou to spíš takové jako myšlenky v hlavě, že si myslím, že to jako nedávám úplně najevo, ale jsou to prostě takové sebepochybovací myšlenky nebo prostě nějaká nervozita jako z výpadku nebo tak.
0: Tak olympiáda.

0: je za námi? Jaké jsou další cíle?
1: Tak další cíle vlastně na nadcházející sezónu, tak tam máme vlastně mistrovství světa, takže to určitě tam budou nějaký cíle a pak máme univerziádu ještě, takže tam by jsem chtěl získat medaily na univerziádě, takže to jsou tady ty dva cíle hlavní.
0: A pak příprava na další olympiádu.
1: A pak samozřejmě dlouhodobá příprava na další olympiádu.

0: V dnešním klubu Rádia Junior lyžujeme s Markem Millerem. Marku, v čem je pro tebe lyžování lepší než ostatní sporty? Nebo čím si tě jako získalo, že si řekl, OK, nebudu hrát fotbal, ale budu lyžovat?
1: Tak je to asi nějaký ten adrenalin z té jako daný jízdy, nebo prostě nějaký ten pocit z té rychlosti, ale samozřejmě je to i to cestování, protože k lyžování v našich podmínkách jako hodně cestujeme vlastně po Evropě, cestujeme po světě, takže poznávání vlastně nových míst a nových středisek, takže to jsou prostě jako lyžujeme v Alpách, lyžujeme prostě na horách, kde je ty výhledy a ta příroda je nádherná, takže i tohle k tomu určitě přispívá.
0: Jaké místo je pro tebe zatím nejkrásnější, které jsi navštívil? Jako lyžařské třeba centrum nebo ta příroda okolo a tak.
1: Asi nemám jako konkrétní nějaký super oblíbený místo, kam, kde by mě to jako lákalo nejvíc, ale prostě asi Švýcarsko, když jsme byli v Cermatě nebo v Sassfe, tak tam je to prostě nádherný, jako u Matterhornu a v těch jako alpských střediscích je to jako nádherný.
0: A vycvakneš někdy z jezdovky a obuješ si třeba skialpy nebo běžky, aby se šel trošku projít, prohlédnout?
1: Jo, na skialpy i na běžky vlastně sem tam chodím, ale je to vyloženě spíš jako rekreační.
0: A má alpské lyžování nějaké úskalí?
1: Tak řekl bych, že největší úskalí je vlastně nějaká finanční stránka nebo nějaká finanční podpora. Takže prostě lyžování je drahý sport, ať už na vybavení, ať už na ty soustředění, protože, jak jsem říkal, hodně cestujeme, hodně jsme v zahraničí, takže hodně drtivou část těch nákladů je vlastně ubytování, nějaká strava, nějaký dojezdy. Ale pak už jsou to samozřejmě i ty skipasy vlastně jednotlivý pronájem vlastně těch sjezdovek a samozřejmě i to vybavení.
0: Kolikery lyže sebou vozíš, protože ty ještě střídáš disciplíny?
1: Je to hodně, je to velký číslo, je to až kolem 20 až 40 párů vlastně záleží, kolik disciplín jdem trénovat a kolik disciplín jdeme závodit, takže to se liší, ale je to jako kolem těch 20 až 30.
0: Jsou speciální závodní lyže a tréninkové lyže?
1: Jo, jsou rozdělený, ale jsou i jako závodníci, kteří vlastně nemají tréninkový ani závodní rozdělený a lyžují prostě na tom, jaký mají pocit.
0: Jak vlastně zjistíš, které lyže ti vyhovují, když jich máš tolik?
1: Musíme hodně testovat. Vlastně během tréninků poznáváme vlastně různý nastavení i ať jsou to úhly, ať jsou to máza, ať je to prostě podložky, podvázání, takže nejde říct, že každá lyže je stejná, ale snažíme se vlastně, je to subjektivní pocit vlastně toho daného závodníka, co mu vlastně víc sedí.
0: Ty jsi říkal, že mladí jste zkoušeli různé sporty. Co všechno jsi dělal jako kluk?
1: Tak jako kluk jsem hrál fotbal, a vlastně snažili jsme se k nějaký všestrannosti, pak vlastně, když jsem skončil fotbal, tak jsem dělal ještě atletiku závodně a od malička vlastně hraju golf. Vlastně taťka byl trenér golfovej, takže tam jsem měl i nějaký základy už od malička, ale vlastně snažím se nějakou všeobecnost a baví mě vlastně celkově ten pohyb.
0: Já tady mám nějaký dotaz telefonický. Halo, kdo pak se dovolal?
2: Tady Janča.
0: Ahoj Jančo, máš nějaký dotaz na našeho hosta?
2: Ano, mám, já bych se chtěla zeptat, jestli je to lyžování těžký, když to člověk jako docela ještě umí, ale jako umí základy, ale chce si troufnout na velkou sjezdovku.
1: Tak je, záleží jakoby na co se ptáš, jak je to těžký, jestli se ptáš na tu technickou část, ale myslím si, že v každém klubu, když umíš základy, tak tě vlastně už jenom zdokonalujou a vlastně piluješ nějaký ty daný prvky.
0: A můžeš třeba do klubu přijít a neumět lyžovat? Naučit
1: můžeš.
0: To?
1: Jako malej, když přijdeme vlastně do přípravky nebo prostě do Super Baby se to myslím, že teď jmenuje, tak samozřejmě tam učí jako ty trenéři jako lyžovat.
0: Jančo, chceš se ještě na něco zeptat?
2: Ne.
0: Tak děkujeme za dotaz a měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: No, tak to je zajímavá otázka. A já si myslím, že to dítě asi nemá takový ostych z toho, když to pak pustí z toho kopce, že ty děti se bojí míň než...
1: Je to tak, většinou ty děti se bojí míň než třeba ty rodiče nebo ty trenéři, takže tam se spíš vlastně piluje, jak kvalitně nebo jak vlastně technicky správně projet vlastně ty branky nebo tu, vlastně tu vytyčenou trať.
0: Ty jsi zmínil tady svého taťku, že vlastně byl trenér golfu a on taky byl trenér tvého lyžování.
1: Je to tak, kdo vlastně do té juniorské kategorie byl vlastně spolu trenérem vlastně z Petra Záhrobskýho, takže jezdil na všechny vlastně výjezdy se mnou, na všechny závody a byl mi vlastně k ruce.
0: A jaký to je trénovat s tátou?
1: Tak jak on vlastně se mnou jezdil od malička, tak pro mě to jako bylo přirozený vlastně do té doby, takže mě to nějak nevadilo a naopak to bylo vlastně jako příjemný, že jsem tam měl nikoho vlastně i z rodiny.
0: Máme tady další telefonický dotaz. Halo, halo, kdo pak se dovolal? Tak, to se nám nepovedlo úplně spojit. No, a takže taťka trénoval, pak už tedy to jste předali dalším a kdo tě trénuje nebo bude trénovat teď na tu další sezónu?
1: Na tu další sezónu mě bude trénovat vlastně reprezentační trenér nebo reprezentační trenéři. Je to vlastně Martin Štěpán, šéf vlastně juniorský a vlastně i mužský reprezentace. A s ním bude vlastně pomocný trenér Jan Koula.
0: Tak, jak tohle to všechno zvládáš ze školou? Protože ty jsi student vysoké školy.
1: Je to tak.
0: Tělovýchovy a sportu.
1: FTVS, ano.
0: FTVS. Tak jak se to dá takhle skloubit? Protože sám si prozradil, že jsi neustále někde na kopcích.
1: Tak vlastně ta vysoká škola už je vlastně, dalo by se říct, nejlehčí z těch škol, co se týče tady toho kloubení. Vlastně s tím vrcholovým sportem jsem vlastně na kombinovaném studiu, takže v tomhle mi jakoby vychází vstříc, že tam nemusím úplně trávit vlastně tu docházku nebo chodit tam vlastně každý den. Takže pro mě je to výhoda, že se naučím vlastně tu danou látku vlastně na těch lyžích nebo případně doma a pak tam dojdu už jenom na tu zkoušku.
0: A bylo to takhle vždycky za dob tvých studií nebo to někdy bylo komplikovanější, že třeba nebyli úplně pro, že si furt pryč?
1: Tak záleželo na daných učitelích, samozřejmě většina se mi snažila víc říct a fungovalo to plus minus ve stejném duchu, ale samozřejmě jsem tam musel chodit častěji.
0: Kdy má alpský lyžař prázdniny, dovolenou, volno? Protože jsi říkal, že vlastně ještě doteďka honíte ten poslední sníh, který tady jako v okolí je. No a než se člověk naděje, tak zase už je nový sníh a už zase přichází nový závody. Od kdy začíná sezóna?
1: Tak vlastně nějaká ta tréninková sezóna vyloženě začíná v nějakém v tom září, srpen. Takže tady ty dva měsíce záleží, jak kdo vlastně i začne. A trvá vlastně, tréninková sezóna trvá do nějakého půlky listopadu. A pak samozřejmě závodní trvá až do konce dubna, dalo by se říct.
0: Tak jak dlouho máš třeba volno? Že opravdu netrénuješ?
1: Volno, já nevím, to záleží, ale je to třeba týden až dva. Vlastně nemáme žádnou off-season vlastně, protože jak skončí závodní sezóna, tak zase najíždíme vlastně na jarní přípravu, kdy se snažíme přesně ještě lyžovat, dokud je sníh a tam to končí vlastně až někdy v půlce června.
0: No a ten týden, co rád děláš? Co za ten rok nestihneš, co si vyzkoušíš? Nebereš si sebou lyže?
1: Neberu si sebou lyže, většinou jsem doma. Jsem rád, že vlastně můžu být i vlastně s rodinou chvilku a vlastně snažím se odpočinout a nabrat vlastně síly.
0: Hmm. A jak nejraději odpočíváš? Tak s rodinou to jsme slyšeli, ale když si chceš jako odpočinout, protože té fyzické námahy musí být asi hodně.
1: Tak já jsem velký milovník filmů a seriálů, takže když je možnost, tak samozřejmě skončím klidně i pár dní jako u filmů a u seriálů. Ale rád si jdu zahrát golf, to je taková jako odpočinková sportovní činnost a tak.
0: Patří třeba i posilování do přípravy alpského lyžaře?
1: Jo, trávíme vlastně fakt velkou část té letní přípravy vlastně v posilovně, protože lyžování je vlastně všestranný sport. musíme být vlastně hodně silný, protože na nás působí velký tlaky a velký vlastně odporový síly, aby jsme to vlastně udrželi vůbec tu rychlost. Takže musíme být silný, ale musíme být vlastně i výbušný, aby jsme byli schopni reagovat na ty jednotlivé změny směru a jednotlivé vlastně boule a všelijaký nečistoty a nerovnosti vlastně v těch tratích.
0: Jaký je tvůj sportovní sen?
1: Sportovní sen, tak od malička to byla vlastně olympiáda vlastně a světový pohár. Vlastně ze začátku se samozřejmě bylo vítězství a teď vlastně se to ani nemění, ale člověk si uvědomuje, jak obtížný a náročný to je, takže teď jako je to nějaké ustanovení do top 30 ve světovém poháru a to je asi nějaký ten můj teď dlouhodobý cíl.
0: Marku, tak já držím palce a přeju, aby všechno vycházelo tak, jak chceš, aby se to podařilo. Děkuju za to, že jsi přijel z Litvínova tady do studia Rádia Junior. Měj se moc a moc hezky, děkuju.
1: Já děkuju.
0: Holky a kluci, mým dnešním hostem byl Marek Miller. Pro dnešní večer je dosportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Hajaja si pro nás dneska připravil další čas ze série duhových pohádek. Od mikrofonu se loučí a krásný nejen sportovní víkend přeje Jirka Kohout.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už se mi tu pro vás vybarvila další duhová pohádka na dobrou noc. Schválně, o čem bude? V zahradě světa přešlo první jaro a léto, ale všechno zatím zůstalo zelené. A mohlo by to tak být na pořád, kdyby se jeden javor nerozhodl, že být zelený už ho zkrátka nebaví. Chcete vědět, jak si s tím slunko poradí? Tak si poslechněte dnešní zelenou pohádku s názvem Jak se javor ztrakatil.

0: Dobrý večer, děti. Kdysi dávno a dávno byla doba, kdy ještě nebyl žádný podzim. Stromy vypadaly pořád stejně, nikdy neopadávaly a už je to přestávalo bavit. Zvlášť jeden javor pořád hudroval. Mám toho pokrk, hulákal kolem. Stromy jsou zelené, keře jsou zelené, zelí je zelené a v zeleném žabinci kvákají zelené žáby. Kam se kouknu, tam se to zelená jak blázen. S tou zelenou to tedy slunko přehnalo.
1: Ale, říkalo mu slunko pěkně svrchu. Já proti zelené nic nemám. Zhora to vypadá moc pěkně. A vůbec, zelená je zdravá pro oči.
0: Jenže to bylo javoru srdečně jedno. Celé dny přemýšlel, jak si změnit barvu. A když někdo po něčem moc touží a moc se o to snaží, většinou se mu to taky povede. Jednoho dne začal javor žloutnout a žloutnul a žloutnul, až měl barvu jako lesní med. Viděl se v rybníce a připadal si krásný. A hned dostal nápad, jak se vylepšit. Cák, udělal po sobě rudé šmouhy. Cák a fialové. A sem tam zlatou jiskru. Ohromně se rozdováděl a vyváděl a řádil, dokud nebyl strakatější nežli strakatec. Najednou se rozhrnuly mraky. Slunko vykouklo a nemohlo uvěřit svým očím. V trávě stálo něco bláznivého a smálo se to jako na pouti. Co je to? Vyhrklo slunko. Co je to za kašparádu tamhle dole? Halo, ty tam, co jsi zač?
2: Přece javor, zavolal javor a vesele zamával listím.
0: Cože? Trhlo sebou slunko a hned vytáhlo notes. Zalistovalo v něm a četlo. Javor zelený.
2: Já to nechápu, zamumlalo popleteně.
0: Přiznej se, ty jsi přece javor, tak proč nejsi zelený?
2: Protože jsem žlutý, odpověděl javor.
0: Slunko pohněvaně prsklo. Nemůžeš být žlutý. Kdybys byl žlutý, tak tu mám napsáno javor žlutý a já tu mám javor zelený.
1: Javor se jen smál.
0: Jsi číňan? Houklo na něj slunko.
2: Ne.
0: Jsi kuře? Jsi žloutek? Jsi snad pampeliška? Rozčilovalo se slunko. Nejsi. Nejsi, jsi javor, tak se koukej zelenat a hned.
2: To nejde, řekl javor vlídně. Od teďka jsem javor žlutostrakatý.
0: Zmatky, vzdychlo slunko, pořád někdo dělá zmatky. Ty si snad myslíš, že jsi hezký? Vždyť vypadáš jako maškara.
2: A ty si myslíš, že hezké je jen to, co se líbí tobě, protože jsi náhodou tak veliké.
0: Jsi počmáraný šašek, houklo slunko. A hned tu maškarádu sundej, protože
2: jsi ješita,
0: odpověděl klidně javor. Koukáš na nás svrchu a myslíš si, že všechno víš líp.
2: Tak abys vědělo, mně se počmáraní šašci líbí.
0: A dost, vybuchlo slunko. Dělám listopad.
1: A udělalo listopad. První listopad v zahradě vůbec. Nebem se přehnal ostrý vítr.
2: Vyslechni mě aspoň, volal javor.
0: Ale slunko plápolalo hněvem a nic neposlouchalo. Pak se vítr vrhl na javor. Rval z něj pestré listí, to s červenými šmouhami a žlutými skvrnami a se zlatými tečičkami, dokud javor nebyl skoro dohola.
1: V zahradě se udělala zima. Slunku vychládala horká hlava. Poprvé se podívalo na jeden list zblízka a začalo se stydět, co to provedlo.
0: Řeklo si tiše.
3: ten list vlastně není tak hrozný. Je docela pěkný. Ba ne? Je krásný. Ach je, proč já jen jsem takový hrom do police a vždycky se tak hloupě rozčílím?
0: Pohlédlo na Javor, který se třásl zimou a rozpačitě špitlo.
3: Javore!
0: Javor kýchl a pustil další list.
3: Javore!
0: Zaprosilo slunko.
3: Promiň, mě to mrzí. Smůla je v tom, že teď už ten listopad nezabrzdím. Bude trvat celý měsíc a nemůžu ho zastavit.
0: Javor se zimomřivě schoulil. Slunko to doopravdy mrzelo.
3: Máš pravdu, mělo jsem tě vyslechnout. Nevím všechno nejlíp. Teď třeba vůbec nevím, jak to napravit.
1: A pak dostalo nápad.
2: Poslyš, řekl s nadějí v hlase. Co kdybychom se nějak dohodli? Ať nemáme pocit, že jeden z nás prohrál. Co kdyby ses na jaře vždycky zazelenal a na podzim se postrakať, jak chceš?
0: Byl listopad a příroda se ukládala ke spánku. I Javor cítil, že na něj jde spaní. Z posledních sil se nad tím zamyslel.
2: Dobře, slunko, zívl potom.
3: To je slušný návrh. Můžeme to zkusit. Tak ahoj na jaře.
0: A i když to byl Javor, usnul jako dub.
3: Díky,
0: kývlo vděčně slunko. Vytáhlo notes a zapsalo si Javor žlutostrakatý. A tak začalo stromům padat listí. A tak vznikla dohoda, a to je moc dobře, protože jinak bychom se tu věčně hádali. Slunko sklaplo notes a okouzleně se dívalo kolem. Jeden javorový lístek plachtil s větrem a vypadal jako čarodějný pták. Zelená se směšně kření, na křenu i na osení, na trávě i na zelí. Na poli už klíčí zrní a v tom zrní už to brní, zelená se i to trní. Svět je dneska veselý. Dobrou noc, děti.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Následující pohádkový příběh je volným pokračováním o vlčpaně, která kdysi vysvobodila svého bratra z vlčí podoby. Tentokrát se mladý Wolfy vydá na strastiplnou pouť. Na jejímž konci ho snad čeká dívka, která ho kdysi tak okouzlila. Pohádku Wolfy napsal Vladimír Zajíc, režie Jaroslav Kodeš. Účinkují Andrea Elsnerová, Petr Halíček, Kateřina Fixová a další.

0: pevně zavázat boty, utáhnout opasek a zkontrolovat brašnu, zda mám na cestu všechno přichystáno.
1: Wolfi! Wolfi!
0: Sýr, špek, voda v čutoře, lovecký tesák.
1: Wolfi! Bratříčku!
0: Alison! Vlčpano! Co ty tady?
2: Letěla jako splašená.
0: Kmotřičko, vy jste přišla taky.
1: Chceme se s tebou rozloučit.
2: A zeptat se, kdy se vrátíš.
0: Nevím, kmotřičko. Opravdu nevím. Prostě půjdu do světa hledat dívku, která by si mě vzala za muže a žila se mnou tady v lesích.
2: To může trvat dlouhý čas, Wolfi.
0: Já vím.
1: Opravdu musíš odejít.
0: Alison, ty si šťastně žiješ s Petrem. Kmotřička rozmlouvá s bylinami a v noci jí sova šeptá do spánku, co v lese nového. Ale já...
1: Máš přece nás.
0: Mám i nemám. U stolu jí dávám sám a sám se ráno probouzím.
1: Tak se přestěhuj ke mně a k Petrovi do kovárny.
0: Kde pak? To je tvůj domov, ne můj.
1: Sotva jsem našla bratra, už ho zase ztrácím.
0: Tak to není. Jenže od chvíle, kdy jsi mě vysvobodila... Kdy jsem se stal jen a jen člověkem, nemám stání. Musím do světa najít si nevěstu.
2: Máš s sebou všechno, co potřebuješ, Wolfi.
0: Ano, jenom hodila by se mi nějaká maličkost po matce. Něco jako kouzelná píšťalka, kterou od tebe tenkrát dostala Alison.
2: Ty jsi přece po mamince zdědil umění porozumět řeči všech tvorů. A to je veliký dar. Já tě mohu naučit... Jenom kouzelné zaklínadlo, které ti usnadní dlouhou cestu.
0: Prozradíte mi ho?
2: Pamatuješ si ještě na vlka v sobě?
0: Nemůžu na něj zapomenout, i kdybych tisíckrát chtěl.
2: A zůstalo ti pár vlčích chlupů z té tvé dřívější podoby?
0: Žádné už nemám.
1: Ale já si jich pár schovala.
2: Dej mu je, Alison.
0: Co s nimi mám dělat, kmotřičko?
2: Když budeš znát místo, na které se chceš dostat, když si dokážeš představit, jak vypadá, promni mezi prsty tři vlčí chlupy a do rytmu splétej slova, která to místo popisují. Nakonec řekni, na východ od slunce.
0: Na východ od slunce.
2: Na západ od měsíce.
0: Na západ od měsíce.
2: Vítr, ať otevře dveře.
0: Vítr, ať otevře dveře.
2: Tak, pak stačí udělat krok. A budeš na tom místě stát.
0: Jestli je tomu tak, aspoň se rychleji dokážu vrátit zpátky k vám?
1: Kterým směrem se vydáš, Wolfi?
0: K horám, kam chodí slunce spát. Tam na pasece u soutoku dvou řek stojí hájovna, kde jsem jednou, ještě ve své vlčí podobě, zahlédl dívku. Byl to jen mžik, ale stále na ní myslím.
1: Tak hodně štěstí, Wolfi.
0: Díky, sestřičko. I tobě, kmotřičko. Teď vlčí chlupy mezi prsty.
2: Tak. A splétat slova.
0: Černý pes, modrý les, nes mě nes, k soutoku, k pasece, kde kvete vřes. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr, ať otevře dveře.
1: Udělal krok a zmizel.
2: Doufejme, že dobře pořídí.
0: Paseka, vřes po kolena, soutok se bliští. Hájovna stojí tamhle. Opravdu to účinkuje. Ale co se to tam děje?
3: Přidej trochu víc smolných polen. Světlo ohně musí být vidět zdaleka.
4: Proč? Aby našli cestu domů?
3: Aby věděli, že na ně čekáme.
5: Hej! Hej, uhlíři! Dobří lidé!
4: Někdo tu je, podívej. Co tu hledáš?
3: Kdo tě poslal?
4: Co jsi zač?
0: Proč na mě tak dorážíš?
3: Že tě poslal on.
0: Kdo?
3: Mluv!
0: Nevím, oč vám jde. Jsem Wolfi, lovec.
4: A co lovíš, lovče?
0: Zvěř, ptáky, ryby.
3: Žádné úlovky nemáš, nevěříme ti.
4: A proč jsi přišel právě sem a právě dneska?
0: Nevím, co je na dnešku tak zvláštního. Hledám dívku s havraními vlasy až po ramena. Vysokou, štíhlou. Kdysi se mi tu zahlédl.
4: Fialku?
0: Nevím, jak se jmenovala. Ale byla moc krásná.
3: Tak to byla určitě fialka. Zdá se, že mluvíš pravdu.
0: No, konečně jste mi uvěřili. Kde ji najdu?
4: Je to právě rok, co zmizela.
0: Odešla?
3: Neodešla, zmizela. Setmělo se, na obloze se objevil velký černý mrak a najednou byla pryč.
0: Cože?
3: Odnesl jí létající bazilišek.
4: Její otec se jí potom vydal hledat, ale dosud se nevrátil žádný z nich.
0: Nerozumím vám.
3: Čemu nerozumíš? V hájovně žil Hajný se svou dcerou Fialkou. A on se jí začal dvořit.
0: Kdo on? Bazilišek?
4: Není to bazilišek, ale černokněžník Bazilius. Jen občas bere na sebe hadí podobu. A v té je prý ještě nebezpečnější.
3: Fialka ho ale odmítla a tak ji unesl. Kam, to nikdo neví.
4: Dnes je to přesně rok, co se to přihodilo.
0: A proto ten oheň. Myslíte, že přivoláte Fialku i jejího otce zpět?
3: No, moje bába říkala, kdo se nevrátí do roka a do dne, toho už nikdo nikdy nespatří.
0: To jsou jen pověry. A zkusili jste je hledat aspoň vy dva?
3: Já...
0: Aha, bojíte se, co?
3: Ale to...
0: Když mě necháte přespat v hájovně, zkusím to sám.
4: Ty si tedy troufáš, ale přespat tady můžeš.

0: в мém лůжку спíš. Slyšíš mě? Slyšíš?
1: Co se děje?
0: Dobře mě poslouchej.
1: Co? Ach, černé vlasy po ramena, temné oči. Ty musíš být fialka.
0: Znáš mě?
1: Ano, ne, vlastně chtěla jsem, aby se mi o tobě zdálo.
0: Právě se tě zdám i nezdám, mládenče. Jsem tady a přece nejsem.
1: Vždyť tě vidím.
0: Vidíš jen mou představu. Neboť vzpomínám na místo, kde jsem žila.
1: Kde jsi teď?
0: Nevím. Z oken hradu, kde mě drží, vidím jen pustinu skal a balvanů.
1: Bazilišek tě uvěznil.
0: Ano. Je to mocný čaroděj Bazilius. Člověk, nečlověk. Mnoha tváří a podob. Chce, abych se stala jeho ženou.
1: A ty? Dovolíš to?
0: Než být jeho ženou, raději zemřu.
1: Nedělej to. Vydrž. Tvůj otec se tě vydal hledat.
0: Nejspíš ho čaroděj zahubil.
1: Tak tě zachráním já. Objevím tu chmurnou pustinu skal a balvanů. Přijdu za tebou.
0: Jestli to myslíš opravdu, mládenče, musíš si pospíšit. Za týden, až nastane letní slunovrat, padne rozhodnutí. Buď si musím Bazília vzít za muže, nebo...
1: Nesmíš umřít.
0: Nebo mě pro...

0: Fuj, to je mi probuzení. Jestřáb mi zakřičí do snu a zažene krásnou dívku.
1: Vstávej, hlupáku!
2: Nejsem hlupák, jsem Wolfy lovec. Hlupák si ty, dřepíš na okně místo, aby slovil myši a králíky. Jestli tě chytnou uhlíři, skončíš na ohni jako pečínka.
1: Co? Ty mi rozumíš.
2: Aby ne, jenom nevím, proč si tak nezdvořilý.
1: Protože ležíš v posteli mé dcery.
0: Dcery? To bys musel být otec Fialky.
1: Taky, že jsem.
0: Dokaž to.
1: Dobrá. V podlaze pod postelí je uvolněné prkno. Pod ním je dutina a v ní prstýnek z vlasů. Patřili Fialce.
0: Mohl je tam dát kdokoliv.
1: Byla to naše skrýž.
0: Dobře. Podívám se. Vlasy jsou zabalené. Jestřábe, řekni v čem.
1: V březové kůře.
0: Správně.
1: Tak co, věříš mi?
0: Ano. Ale pověz, jak to, že se proměnil v jestřába?
1: Hledal jsem dceru. Chodil cestou, necestou, křížem, krážem a jednoho dne jsem ho spatřil. Zloducha, který ji unesl. Poznal jsem ho. Strhl jsem pušku z ramene, ale
0: mluv dál.
1: Než jsem stačil zalícit, vznášel jsem se vysoko nad zemí. Bazilius má strašlivou moc. Od té doby se mi ze zobáku linou jen slova v řeči jestřábí. Nikdo z lidí mi nerozumí. Ty jsi první.
0: Víš, kam čaroděj zmizel?
1: Prý žije kdesi v chmurných skalách.
0: Fialka tvrdila, že je uvězněná v hradu.
1: Ty jsi ji viděl?
0: Zdálo se mi o ní, ale bylo to, jako by stála vedle mě.
1: Zachráníš ji? Já sám to v téhle podobě nedokážu.
0: Pokusím se, ale musím znát místo, kde je Fialka vězněm.
1: To místo nikdo neviděl. Ani mý přátelé, co létají vysoko v oblacích, ale možná moje sestra mohla by vědět něco, co nám pomůže.
0: Kdež je tvá sestra?
1: Za soutokem řek v modravém údolí plném chrb.
0: Jak vypadá její chalupa?
1: Roubená z hnědých trámů. Z jedné strany jí poskytuje stín voňavá lípa, z druhé hrušeň. Proč se tak vyptáváš?
0: Mé malé tajemství. Sedni si mi na rameno, jestřábe. A dobře se drž. Vlčí chlupy mezi prsty. A teď. Chrpy jak moře se modře údolím vlní. Na nich chalupa z trámů pluje. Zelená lípa, slatavá hruška. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.

0: Jsi rychlejší, než já dokážu létat. Udělal skrok a jsme tady.
1: Dveře jsou do kořán. Hej, hola! Je někdo doma?
2: Zavolej. Teto Jivo.
1: Teto Jivo? Teto Jivo!
3: Slyším tě, mládenče. Slyším.
4: Jak jste se tu tak najednou objevila?
3: Překvapovat druhé je má radost.
0: Sestřičko!
3: Proč pak se tvůj jestřáb tak rozkřikuje?
4: Zdraví vás.
0: Nerozumí. Ona mi nerozumí.
4: Co pak ho nepoznáváte?
3: Dravec jako dravec. Akorát, že tenhle... má lidské oči.
4: Je to váš bratr. Otec Fialky.
3: Můj bratr? Jak se stalo, že vězí v jestřábím peří?
4: Zlá kouzla a čáry. Proto potřebujeme vaši pomoc, teto Jivo. Fialku ukrývá zlý čaroděj kdesi na hradu v chmurných skalách. Jestli ji do týdne nenajdeme, promění ji v kámen.
3: O chmurných skalách jsem nikdy neslyšela. Ale možná bych se mohla zeptat slunečního stromu. Potřebovala bych však něco, co patřilo Fialce.
4: Mám její vlasy.
3: Výborně, mládenče. Dej mi jich 7 a pojďme za hrušní.

0: mocná jak bolest, co svírá. Kůra je hladká jak láska, co laská. Kořeny hluboko, koruna vysoko. Do země, do nebe, hruško má hledíš. Na 7 dnů, 7 vlasů do tebe vplétám. Řekni mi, sluneční strome, kde je jich paní?
1: Obraz. Na kmeni se zjevuje obraz.
0: To je fialka, ale ne celá.
1: A za ní skály a hrad a... A dost. Je to jen půl obrazu.
0: Nekřič, bratře jestřábe. Víc nám strom ukázat nedokáže.
1: Půl líbezné tváře fialky, půl krajiny a hradu půl. Však abych ji našel, potřebuji celý obraz.
0: Nevzdychej, mládenče. Poradím ti. Vydej se za mou sestrou, třeba bude vědět víc.
1: Kam?
2: K bílému domu nad jezerem.
1: Co to říkáš, jestřábe? Vypravit se do domu nad jezerem?
0: Má sestra skutečně žije u jezera. Zdá se, hochu, že jestřábí řeči rozumíš.
1: Potřebuji si jezero i dům představit. Vyprávějte mi o nich, prosím.
0: Jezero leží v kotlině přes 2 vrchy směrem půlnočním. V jeho vodách se zrcadlí zelené stráně luk i hluboké lesy plné kapradí. Vedle domu činí k nebi 3 vysoké sosny. A spod jejich kořenů tryská do jezera křišťálový vodopád.
1: Úplně to vidím. Teto Jivo, můžu si zhrušně vyříznout obrázek?
0: Mládenče, poranit můj strom není jen tak. Slyšíš? Zlobí se.
1: Řeči stromů nerozumím, jen zvířatům.
0: Ale ne. Ona se nezlobí. Ptá se, jak se jmenuješ.
1: Wolfy.
0: Nuže, Wolfy, máš obětovat jejím kořenům 5 kapek své krve. Pak ti dovolí sloupnout obrázek z kůry.
1: Rád. Hrušní hruštičko, sluneční strome. Svou krev. Svou vláhu života. Ti s radostí dávám za obrázek té, po které má duše touží.
0: Pospěš si, chlapče. Kůra se sama odlupuje.
1: Díky, Hruško. Díky za tvůj dar.
0: Tu máš. Vezmi si ještě ode mne na cestu mletou šalvěj a pryžec. Ty zhojí každou ránu.
1: Sbohem. A děkujeme, teto Jivo.
0: Rádo se stalo.
1: Jestřábe, na rameno. Teď promnout vlčí chlupy a přes vrchy k půlnoci jezero bezedné krajinu zdobí. V třpitivé hladině zelená údolí. Stemnělé hvozdy tiše se zrcadlí. Volám 3 sosny a bílý dům. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať do něj mi otevře dveře.

0: To byl skok. Ani pírka se mi nestačila načechrat.
1: Podívej, příteli, dveře jsou opravdu do kořán. Hej hola, je tu někdo?
0: Zavolej. Teto studánko.
1: Teto studánko. Teto studánko.
2: No, no, no, nekřič, však tě vidím, mládenče.
1: Kde jste se tu tak najednou vzala?
2: Snadno, skok a krok a překvapení pro radost.
0: Sestřičko!
2: Proč se tvůj jestřáb tak rozkřikuje?
1: Zdraví vás.
0: Nerozumí. Ona mi taky nerozumí.
1: Nepoznáváte ho?
2: Ne.
1: Je to váš bratr, otec Fialky. Zlá kouzla tu působí.
2: Ale to je mi nadělení.
1: Potřebujeme vaši pomoc, teto studánko. Fialku vězní čaroděj Bazílius na hradě v Chmurných skalách. A jestli ji včas nenajdeme, promění ji v kámen. Podívejte, teta Jíva vyčarovala polovinu jejího obrazu i místa, kde ji ten padouch ukrývá. Dokážete objevit druhou část?
2: Křičí, jako když se mu něco nelíbí.
1: Říká, sestro moje, rozhoď kameny, rozčeř vodní hladinu a z jezerní vody vylov zprávu o Fialce.
2: No jo, bratr byl vždycky hrr. Nejspíš proto teď vězí v jestřábím peří. Ale, Inu, mohla bych se zeptat vody, ale na to bych potřebovala nějakou věc, která patřila Fialce.
1: Co takhle pár jejich vlasů?
2: Máš-li je, dej mi jich 7 a pojďme k jezeru.

0: Vlas za vlasem náručí jezera svěřuji, vlny jež hladinou běží, ať vzbudí je k bytí. Vodo jež kořeny skal omýváš, vodo jež z nebeských výšin se snášíš, na 7 dnů 7 vlasů do tebe vpouštím. Řekni mi, vodo, řekni, kde jejich je paní.
1: Podívejte, z hlubin se vynořil obrovský sumec a na jeho hřbetě se zjevil obraz.
0: To je Fialka.
1: A kolem ní krajina chmurných skal.
2: Druhá polovina obrazu.
1: Musím získat obraz ze sumčí kůže.
0: Ne, ne, ne, mládenče. Mého přítele sumce zranit nesmíš. Zlobí se. Slyšíš?
1: Nezlobí.
0: Jak to poznáš?
1: Řeči živých tvorů rozumím.
0: Máš pravdu. Nezlobí se. Můj přítel se ptá...
3: Kdo jsi?
1: Lovec Wolfy.
3: Vydal se na lov. Chceš mě dostat?
1: Ne. Chci vysvobodit Fialku. Musím ji najít. Polovinu obrazu, který mě dovede k cíli, máš na své kůži. Daruj mi ho, prosím.
3: A co mi ty dáš na oplátku?
1: Cokoliv budeš chtít.
3: Třeba malíček tvé levé ruky?
1: Musí-li to být?
3: Musí, nemusí, kdo ví. Začni, Wolfy.
1: Nuže, sumče, dávám ti kus svého těla za obrázek té, po níž má duše touží. Hle, má krev už do jezera stéká.
3: Dost, Wolfy. Rozumím. Ty Fialku miluješ. Nechci maso tvého těla. Stačí úlitba krve. Vezmi si, co žádáš.
0: No tak poslechni ho, mládenče. Pospěš si. Sumčí kůže se už sama odlupuje.
3: Dobré pořízení, hochu.
1: Díky. Bojovníku z vodních hlubin.
2: Kůra a kůže. Co uděláš teď, Wolfy?
1: Přiložím obě poloviny obrazu k sobě. Takhle.
0: Vida. Konečně víte, kde Fialku hledat. Co se mu zas nelíbí?
1: Místo známe, ale stále zbývá mnoho otázek a málo odpovědí. Ach, Fialko... Obraze krásný. Kdybys tak promluvila.
0: To je přece snadné. Vidíš pavoučí síť, napnutou mezi kmeny sosen?
1: Ano, svítí stříbrnými kapkami rosy.
0: Tak je opatrně setřes z pavučiny na obraz. Vodní kapky v sobě mají kouzelnou sílu. Celou noc se koupaly v měsíčním svitu. No, zkus to. Nemusíš se bát, obrazu neublíží.
1: Poslechnu vás.
4: Mládenče, opět se potkáváme.
5: Fialko, dcero moje, jsi překrásná.
4: Jsem ráda, že se ti líbím. Však ty mě také. Ale není čas na poklony. Slíbil jsi, že přijdeš.
1: Už jsme na cestě, já i tvůj otec. Třeba, že ho černokněžník proměnil v jestřába.
4: Tušila jsem, že mu něco provedl. Naštěstí i žije. A jestli Bazília přemůžeš, zachráníš nejen mě, ale i tatínka. A opět bude člověkem.
1: Jak to mám provést? Poraď.
4: Ne, to nemohu. Ale hlavně si pospěš. Pospěš si, Wolfy.
1: Počkej, neodcházej. Alespoň prozrať, co ještě vidíš ze svého vězení.
4: V dáli Bystřinu, hranici mezi pustými skalami a zelenými loukami. Na jejím břehu roste do nebe mohutný strom, snad kaštan.
0: Vidím ho, vidím, je tady úplně dole na obraze. Podívej, Wolfi, kaštan neboli jírovec. Jeho květy vypadají jako vánoční svíce.
1: Ten si lehce zapamatuji. Dostaneme se k němu a potom i k tobě.
4: Buď opatrný, mládenče. I když máš mocné jméno, Wolfi, vlk, proti černokněžníkovi si pouhý vlček.
1: Možná ano, ale vykonám, co jsem slíbil.
4: Pamatuj, že Bazilius je mocný čaroděj. Dokáže se proměnit v baziliška a potom pouhým pohledem.

0: Kapko!
1: Už se jí nedovoláš. Kapky rosy ztratily svou moc.
0: Dobrá. Půjdeme, jestřábe.
1: Počkej, Wolfi. Vezmi si ode mne jako dar zrcátko zakalené v jezerní vodě.
0: Je z leštěného bronzu?
1: Ano. Bronzové zrcadlo má zvláštní moc. Dobrému dobrou službu prokáže, zlému zlý úmysl oplatí. Může se ti hodit.
0: Sbohem. A díky za pomoc, této studánko. Teď vlčí chlupy mezi prsty. Ty jestřábe se pevně drž na mém rameni. Bystřina běhutá s pěnou na peřejích krajinu napůl dělí. Lány úrodných niv a chmurné skály. Prastarý kaštan hranici stráží. Pod jeho větve na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.

0: podařilo se.
1: Ke Kaštanu máme jen kroků pár. Ale co se to s ním stalo?
0: Listí má se schlé a zkroucené.
1: Kůru olesalou a potrhanou.
2: Prosím, prosím, pomozte mi.
1: Kdo to volá?
2: Já, stromová víla.
1: Kde jsi?
2: Na krok před tebou.
1: Nevidím tě, jako bych se díval skrz mlhu.
2: Už se mě zbyl pouhý stín. Potřebuji pomoc.
0: Nezdržujme se, Wolfi, fialka čeká.
1: Jestřábe, nemůžeme odmítnout pomoc. Když jsme ji potřebovali my, také se nám jí dostalo. Co se ti přihodilo, vílo?
2: Ještě minulý úplněk. Jsem kropila rozou trávu, česala proud řeky a do koruny kaštanu vázala sluneční paprsky.
0: Pozor, Wolfi! Slova mohou být léčkou, aby nás zdržela v cestě.
1: Příliš rychle soudíš, příteli.
2: Pak mě černokněžník Bazilius proklel. A od toho dne slábnu a ztrácím se.
1: Proč to udělal?
2: Odmítla jsem mu dát první kaštan, který se na tomto stromě urodil. Má kouzelnou moc.
1: Kouzelnou moc?
2: Ano. Je v něm zaklet život.
0: Wolfi, už dost řečí. Musíme jít.
1: Ne, musíme víle pomoci.

0: Jdu sám.
1: Nedokážeš to. Ropucha má na čele magický drahoka. Díky němu vidí v čase dopředu, takže pozná, co kdo hodlá udělat.
0: Musím na ní vyzrát.
1: Co máš kromě tesáku?
0: Špetku svých chlupů z časů, kdy jsem byl vlkem. A pár vlasů fialky, s níž jsem se dosud nesetkal.
1: Dáváš mi naději, mládenče.
0: Jakou?
1: Vlčí chlupy pocházejí z minulosti a vlasy dívky z budoucnosti. A mezi nimi leží...
0: Přítomnost. Už vím, co mám udělat, aby mě ropucha viděla stále jen v přítomnosti.
1: Ale rychle. Za chvíli vyjde ze skal.
0: Vlas a chlup, kruhem kruh, včerejšek a zítřek, spleťte se do obruče na můj prst.
2: Prstýnek.
1: Jsi moudrý. Už se sem žene.
0: Dílo do stromu. Jestřábe na větev.

0: i chutné sousto.
1: Fuj, páchneš zlobou a slizem.
0: Bojíš se mě?
1: Jo.
0: Tak uteč.
1: Ne.
0: Chceš se mnou bojovat?
1: Jo.
0: Tak začni.
1: Ne.
0: Jsi divný. Tu jsi divný.
1: Aby ne, vždyť jsem člověk. Nepatřím do tvého světa.
0: Vidím sice člověka, ale po jeho levici je stín vlka. A po pravici stín div. Co si zač?
1: Tvá smrt.
0: Až plivnu slinu, co do tebe propálí díru. Budeš zpívat jinou.
1: Myslíš?
0: Hned to zjistím, hned teď. Ty jsi uhnul.
1: Divíš se?
0: To není možné. Já přece dopředu vím, co uděláš. Jak to, že jsem to neviděla?
1: Třeba si oslepla.
0: Něco není, jak má být.
1: Jistě, a proto zmiz.
0: Ne.
1: Donutím tě k tomu.
0: To se ještě uvidí.
2: Opatrně, Wolfi. Teď na tebe skočí. Ať tě nepovalí. Špatně, Ropucho. Zkus to znovu.
3: Dej si pozor na její zuby.
0: Vypadl ti se sám. Už mě nedostane.
3: Dotkni se drahokamu na jejím čelu. V něm je její síla. Rukou, rukou, Wolfi.
0: Tu ruku ti ukousnu.
2: Ne.
0: Dotkl se své prsty.
1: Jo, prsty své ruky.
2: Dostal si, padá, mizí, zvrkává se.
3: Zmenšuje se, jako by tále.
2: Zmizela, Wolfi. Zbyla z ní loužička slizu.
1: Díky bohu.
3: Děkuji ti, Wolfi. Zachránil jsi mě. Teď musím já zachránit svůj strom. Ještě jednou děkuji.
1: Ne, počkej, stromová vílo. Ještě ti dám mletou šalvěj a pryžec od tety jívy. Potří mi kmen stromu zničený jedovatými slinami ropuchy a kůra se v brzku zahojí.
3: Ráda to udělám.
2: Wolfi, už se stmívá, nemůžeme dál čekat.
1: Já vím. Překročme tedy Bystřinu a pospěšme k hradu.
2: Já letím napřed.
3: Teď zase počkej ty, mládenče. Na oplátku si vezmi ode mne plod kaštanu. Je to ten první, kouzelný, který se na tomto stromě urodil. Může se ti hodit.
1: Díky. A brzké uzdravení. Vílo!

0: Bazilíšku v hrad.
1: Konečně jsme ho objevili.
0: Já dřív. Už dráhnou dobu tu na tebe čekám.
1: Nepřeháněj.
0: Pověz, proč se zdrápal nocí skrz roklinu? Proč si nepožádal vítr, aby ti otevřel dveře jako jindy?
1: Protože mám poslední tři vlčí chlupy a ty schovávám na cestu s fialkou.
0: Ach tak. Co uděláme teď?
1: Posaď se na římsu okna a já zabuším na bránu.
0: Chceš vlézt čaroděj rovnou do chrtánu?
1: Neví, kdo jsem ani co chci.
0: Dobře, Wolfi. Věřím, že fialku zachráníš a budu ti na blízku.
1: Domluveno.
0: Domluveno.

0: Kdo jsi? A co pohledáváš tady v chmurných skalách?
1: Promiňte, pane. Zabloudil jsem v soutěskách a najednou se mi zjevil tenhle hrad.
0: Kdo ví, co jsi tu hledal?
1: Chtěl jsem ulovit horskou lišku, má hustou kožešinu.
0: V horách žádná zvěř nežije.
1: To už jsem také zjistil.
0: Co tedy po mně chceš?
1: Nocleh a jídlo. Hned ráno odejdu.
0: Dobrá. Zkusím s tebou povečeřit a uvidíme. Mé jméno je Basilius.
1: Mé Wolfy.
0: Wolfy? No, nejspíš budeš mít hlad jako vlk. Pojď dál.
2: Krásný sál. Hleďme. A dokonce je prostřeno pro dva.
0: Usedni a dej se do jídla.
2: Díky. Jste velmi pohostinný.
0: Zbytečné řeči. Najez se a spát půjdeš do sklepení. Nemám rád nečekané návštěvy. Dávám přednost samotě.
2: A co támhle ta dívka?
0: Jaká?
2: Stojí v rohu místnosti.
0: Tak dost! Světlo svíček nedosáhne do černé tmy hradních koutů. Žádný člověk ji nemůže spatřit. Kdo opravdu jsi?
2: Člověk a vlk v jednom těle.
0: Přišel jsi pro ní?
2: Pro fialku?
0: Hleďme, dokonce víš, jak se jmenuje.
2: O tom, co ji potkalo, si vyprávějí mnozí lidé.
0: Pojezme tedy, člověče vlku, a pojezme s chutí. Možná je to v tvém životě naposledy. Fialku nedostaneš.
3: Mluvíte, jako bych tu nebyla.
1: Promiň, fialko, posaď se k nám.
3: Děkuji.
0: Troufáš si stále víc.
1: U všech bohů, jak jsi krásná.
0: Ta krása není pro tebe. Zítra o letním slunovratu se stane mou ženou. A když ne, tak...
1: Tak se promění v kámen, já vím. Ale dnešek neví, co přinese zítřek.
0: Zmlkni! Tušíš vůbec, kdo jsem?
1: Černokněžník Basilius. A ovšem taky Bazilišek, zrádný král všech hadů, jehož kamenný pohled zabíjí.
3: V lidské podobě zabít nedokáže.
0: Hned to napravím. Proměním se. A ty se, děvče, dívej, jak tvůj člověko vlčí zachránce zemře.

0: Zrcadlo! Wolfi, zrcadlo! Zrcadlo! Zrcadlo!
1: Co to bylo?
2: Moc mluvíš. Ukaž svou pravou tvář, Bazilišku.
1: Dočkáš se.
0: Zrcadlo!
1: No, co pak to máš?
2: Bronzové zrcadlo.
1: To ti v boji nepomůže.
2: Ale ano, dobrému dobrou službu prokáže, zlému zlý úmysl oplatí. Tahle věc odrazí smrt tam, odkud vychází.
1: Hned uvidíme.
2: Ne, Fialko, stůj, nechoď mezi nás.
3: Jestli máš zemřít, zemřu s tebou, Wolfi.
2: Jestli tě mám vysvobodit, nestůj mi v cestě.

0: Oče vlku, tady máš mé oči. Pohled, jak jsou hluboké.
1: To nejsou tvoje oči. To jsou přece moje oči. Co na mne hledí?
0: Správně. V zrcadle vidíš sám sebe.
1: Nemohu sehnout. Mé tělo se mění v kámen.
0: Co jsi ostatním činil? To tě teď dostihlo.
2: Skameněl?
3: Ano. Je z něho pouhopouhý kámen. Kamenná socha.
2: Jsem svobodná, Wolfi. Svobodná.
3: Nejásej předčasně, Fialko.
2: Vysvobodil jsi mě. Můžu se vrátit domů.
3: Jestřábe?
4: Tady jsem.
3: Ještě není konec, lásko. Jinak by tvůj otec přece nebyl jestřábem, ale opět člověkem, sama si to říkala.
2: On je tu s tebou?
3: Ano.
2: Co chceš udělat?
3: Musím rozbít tu sochu. Dokud někde uvnitř tluče Baziliškovo srdce, může se černokněžník kdykoliv vrátit. Za rok, za měsíc, ale třeba už zítra.
2: Puká! Baziliškova socha se rozpadá!
3: Pozor! Ustup, Fialko!
2: Podívej! Něco z ní vylétá!
3: Bílá holubice!
2: Jak je krásná! Bělostná! Letí z hradu oknem ven!
3: Jestřábe! Dožeň tu holubici!
4: Bez obav! Neunikne mi!
3: Fialko, rychle! Ven z hradu!
2: Podívej, Wolfi! Jestřáb už holubici dostihl!
3: Peří lítá na všechny strany.

0: Našel jsem ho. Podívej, Fialko. Vůbec se nerozbil. Teď ho vezmu a... Au!
1: Ach, bože!
0: Skořápka pálí jako led. Lepí se mi na dlaně a trhá mi kůži.
2: Znič ho! Znič ho! Rozdrť ho!
0: Strašně to pálí.
1: Petr Šmolci, už praská.
0: Bolí to, bolí. Moc to bolí.
1: Puklo. Teče z něj bílek černý jako noc a žloutek rudý jako krev.
0: Fialko, já, ruka mi chladne. Teď druhá a nohy...

0: Konečně.
1: Tatínku.
0: Fialko, dcero moje.
1: Jsi to opravdu ty.
0: Ano, už je ze mě zase člověk. Pojď, ať tě obejmu.
1: Jsem tak ráda, že jsme zase spolu.
0: Víš, co to znamená?
1: Bazilišková síla je zlomena.
0: Wolfy zvítězil.
1: Wolfy. Tatínku. On je bez života.
0: Co to říkáš? To nemůže být pravda, to ne.
1: Skameněl. Baziliškova duše zakletá ve vejci ho zahubila. Wolfy, probuď se. Řekni něco. Wolfy.
0: Dal svůj život za tvůj i můj, Fialko.
1: Ne, podívej. Tělo má jako z kamene, ale z úst mu vychází vlažný dech. Musíme ho zachránit. Proti zlu přece existuje lék.
2: Jestřábe, člověče, první plod kaštanů.
0: Cože?
2: Plod života.
1: Někdo volá.
2: Má ho ve své brašně.
0: To je stromová víla. Dala mu dar. Fialko, honem se podívej do Wolfyho brašny. Mm-hmm. Někde tam musí být malý kaštán.
1: Kaštán? Kde? Nic nevidím. Už ho mám. Tady je. Malý kaštánek. Ale jak hřeje.
0: Zkus ho položit Wolfymu na srdce.
1: Vůbec nic se nestalo.
0: Zkus mu ho vložit do úst.
1: Zase nic.
2: Daruj mu pár kapek své krve.
1: Nerozumím.
0: Ale já ano. Wolfy dal svou krev stromu a rybě, aby se dozvěděl, kde tě najít, Fialko. Dal tu krvavou úlitbu z upřímné lásky, protože tě chtěl zachránit. Dal ji, aniž by věděl, zda ho budeš chtít.
1: Ale vždyť já ho miluju.
0: Nač tedy čekáš? Vezmi nůž a řízni. Ach, dcerko moje, dceruško, podívej. Kapky tvé krve padají na kaštán. Začíná pukat.
1: Rozvíjí se a zelená.
0: Vypouští první výhonky.
1: Wolfy se nadechl. Dýchej, můj milý, dýchej.
0: Zabírá to.
1: Už vstává.
3: Co? Co se to se mnou stalo? Usnul jsem?
0: Skameněl. Ale plod kaštanu od stromové víly tě zachránil.
3: Jestřábe, z tebe je zase člověk.
0: Aby ne, když si přemohl baziliška.
1: Jsi zpátky, Wolfy. Jsi u mě a to jediné je důležité.
3: Fialko, krvácí ti dlaň, poranila ses?
1: To nestojí za řeč.
0: Děti, musíme pryč. Pryč z tohoto místa uprostřed chmurných skal.
3: Dobrá, chytněte se mě oba za ramena. Tři vlčí chlupy mezi prsty a černý bez, modrý les, neste nás k soutoku, k pasece, kde kvete vřes. Na východ od slunce, na západ od měsíce, vítr ať otevře dveře.
4: Komotřičko, co to děláte?
5: Vařím mléko, Alison.
4: Ale proč do něho sypete vraní oko? Rozrazil a pot mě chutí.
5: Protože potom na jeho hladině uvidíme, jak se Wolfy mu daří.
4: Páni, páničku, z mléčné pěny se vynořuje hájovna na soutoku? Paseka? Nějaký muž? Ale to je přece Wolfy. A s ním? Oh, to je krásná dívka.
5: Dobře si tvůj bratr vybral. Moc dobře.
4: Vedou se za ruce.
0: Doma. Jsme doma.
1: Naše hájovna.
3: Fialko, miluji tě od první chvíle, kdy jsem tě uviděl. Řekni, chceš se mnou žít?
1: Ano. Chci být na pořád s tebou.
0: Jestli si to opravdu přejete, je hájovna vaše.
3: Ne, napřed se podíváme za mou sestrou Alison a taky za kmotřičkou. A pak do mého srubu. Chci žít tam, kde bude Fialce nejlíp.
1: Ale Wolfy, náš domov bude tam, Kde jsme my dva? Na místu nezáleží.
6: No ne, někdo sem běží.
7: Hurá, jsou zase tady.
6: Můj ty smutku, to jsou přece uhlíři.
8: Uděláme veliký oheň.
3: Uděláme tu největší vatru.
6: Ano, to uděláme. Ale napřed si dáme tu moji, že to všechno dobře dopadlo. Když já si zaspívám na větrném poli, můj hlas

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem Bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije? To se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec. Účinkuje Lucia Schneiderová. Režie Lukáš Kopecký. Vyrobeno v roce 2014.

0: Nejdřív myslí, potom běž, říkával strýček Šmajda. Myška Šupito neměla na myšlení čas. Nezbývala jí ani vteřinka. Hnala se hustým kapradím, malé šišky přeskakovala, velkým se vyhýbala, dělala přemety přes pařezy, klouzala po jehličí a za sebou slyšela bělobřichovo funění. Lišák byl čím dál blíž. Šupito už cítila na hřbetě jeho horký dech a v běhu otočila hlavu, aby zjistila, jaký jí zbývá náskok. A to byla chyba. Zakopla, udělala kotrmelec a kutálela se přímo k okraji příkrého srázu. Mávala tlapkami, snažila se zachytit větviček borůvčí, ale marně. Vyčnívající kořen na kraji propasti vymrštil do vzduchu a pak jen padala, padala, padala.
1: Jsem už mrtvá, nebo jsem ještě živá?
0: Zašeptala Šupito s očima pevně zavřenýma hrůzou. Nikdo jí neodpověděl. A tak se rozhodla, že oči otevře a podívá se. Uviděla slunce za korunami stromů a na dně hluboké rokle maličkou skvrnu. Byla šedá, měla 4 tlapky, špičatý čumáček a dlouhý zakroucený ocásek.
1: To vypadá jako myš,
0: zamumlala Šupito a přiblížila se. Byla to myš. Ležela na placatém kameni s široce roztaženými tlapkami a nehýbala se.
1: Vstávej, zavolala Šupito. Tamhle je bělobřich, postrach všech myší v okolí.
0: Ale myš nevstala. V tom za sebou Šupito zaslechla tenký hlásek.
1: To jsem ráda, Šupito, že tě zase vidím.
0: Ohlédla se a uviděla sestřenici žerebrouky. V lese se povídalo, že umrzla krátce před koncem zimy. Teď stála kousek od Šupito a vypadala živěji než jindy.
1: Co tu děláš?
0: Podivila se Šupito.
1: Čekáme se strýčkem na tebe, abychom ti ukázali cestu.
0: Strýček Šmajda, kterého nedávno přejelo auto, byl taky překvapivě živý a přešlapoval nedaleko.
1: Chcete mi ukázat cestu, ale kam?
0: Nechápala Šupito.
1: Na jedno místo, kde se ti bude moc líbit.
0: Na jaké místo? Někdo tomu říká nebe, někdo zase jinak. Na jménu nezáleží, odpověděl strýček Šmajda. Důležitější je, že se tam dostane každá správná myš, když umře. Tak jako já, nebo tady tvoje sestřenka. A ty jsi byla taky myš, jak se patří.
1: Byla? Co pak jsem umřela? Vypadá to tak. Podívej,
0: řekla žerebrouky a ukázala na šedé myší tělíčko na dně rokle. Šupito se podívala pozorně. Nebylo nejmenších pochyb, že je to ona. Ležela s roztaženými tlapkami na placatém kameni a byla dočista mrtvá.
1: To mě mrzí,
0: zesmutnila.
1: Myslela jsem, že jsem to přežila.
0: Co bylo, bylo. Mávla tlapkou žerebrouky.
1: Nelám si s tím hlavu a poleď s námi. My už se tu vyznáme, všechno ti ukážeme.
0: Sestřenice vzala Šupito za jednu tlapku, strýček za druhou a pomalu s ní začaly stoupat vzhůru.
1: Šupito skoprněla úžasem. Nikdy v životě jí nenapadlo, že by dokázala létat.
0: Uměla hodně věcí. Báječně běhat, skákat, vyhrabat chodbu pod zemí, protáhnout se úzkou skulinkou, ale vznést se do vzduchu, to dosud neuměla. Teď letěla mezi strýčkem Šmajdou a sestřenicí žerebrouky a bez sebemenší námahy stoupala výš a výš.
1: To je krása,
0: věkla nadšeně.
1: Jak to, že jsem to neuměla dřív?
2: Protože si nechala všechnu zátěž dole a tak se můžeš vznést,
0: vysvětlil strýček.
1: Jakou zátěž?
2: Copak jsi nevšimla, jak vypadáš?
1: Šupito se na sebe podívala a vyjekla leknutím. Měla sice všechno, co k myši patří, ale přece byla jiná. Celá tak nějak průsvitná. Rychle pohlédla na strýčka se sestřenicí a teprve teď jí došlo, že ani oni nevypadají jako zaživa. Taky byli průhlední. Létání jí sice bavilo, při pohledu na své tělo, které zůstalo dole na kameni, nevěděla Šupito, co dál. Přece tam nemůžu všechno nechat, vykřikla. Co všechno? Svoje tlapky, nejrychlejší v okolí, svoje uši, teplý kožíšek, který mě chrání před mrazem, svůj senzační dlouhý ocásek. Nic z toho už nebudeš potřebovat, ujistila ji žerebrouky. Tam, kam letíme, je všechno jinak.
3: Jak jinak?
1: Poleť a uvidíš. Letěli a najednou je obklopila mlha. Všechno v ní zmizelo. Šupito dostala strach. Mlha byla tak hustá, že se v ní ztratil i strýček se sestřenicí. Nevěděla, kam letí. Pouze s hrůzou čekala, že přijde nějaký náraz. Zbývala jí jediná útěcha. Že se nemůže zabít. Mrtvá už přece byla. Žbluňk. Ozvalo se místo rány, kterou očekávala. Šupito zvědavě stáhla tlapky z očí a vydechla překvapením. Seděla v lodičce z kůry a všude kolem se prostírala voda. Vítr se opíral do plachet z dubových listů a popoháněl loďku kupředu. Kousek od sebe uviděla strýčka se sestřenicí. Rozvalovali se na mechových polštářích, kterými byla paluba loďky vystlaná. Kam plujeme? Zavolala na ně Šupito. To je jezero rozloučení. Musíme se dostat na protější břeh.
3: Jezero rozloučení? To je podivný název.
2: Říká se mu tak, vysvětloval jí strýček Šmajda. Protože než se dostaneš na druhou stranu, rozloučíš se s tím, co jsi byla dřív. Všechno necháš za zády.
1: S něčím se Šupito loučila snadno a ráda, s něčím hůř.
3: Asi mi bude chybět hraní s krtky nebo honičky s křečkem,
1: bručila si zamyšleně. Pak si vzpomněla na lišáka a otřásla se.
3: Za to po Bělobřichově pro následování se mi určitě stískat nebude.
1: Na druhém břehu jezera bylo rušno. Pobíhaly tu spousty myší, rejsků a zajíců. Mezi nimi se míhaly ještěrky, skákaly tu velké ropuchy i malé žáby rosničky, vrabci a veverky hopsaly sem tam, motýly, které už nebavilo poletovat, usedali na želví krunýře a krtci předstírali, že tu vlastně nejsou. Šupito si všimla, že se zvířata postupně řadí do dlouhé fronty.
4: Musíš se taky zařadit, řekla sestřenice žerebrouky a postrčila Šupito za zajíce.
3: Kam ta fronta vede?
4: Ke kozí bráně. Jinudy se dovnitř nedostaneš.
1: Před kozí bránou stála, jak se dalo čekat, koza. Když pustila dovnitř zajíce, přišla řada na Šupito. Byla trochu neklidná. Strýček Šmajda ji sice ubezpečil, že každá správná myš patří do nebe, ale Šupito si přesto dělala starosti. Může se opravdu počítat mezi správné myši? Co když koza ve své hlávce zelí, ve které neustále listuje, nenajde její jméno? Co když před ní zavře bránu, kam pak půjde? V tom koza přestala listovat v zelí a přísně se na ní podívala.
5: Palož se, tlapku.
1: Přistrčila k ní zelnou hlávku a Šupito na jeden list přitiskla svou roztřesenou tlapku. Když ji stáhla zpátky, viděla, že po ní zůstal otisk. Koza se na list zblízka podívala a usmála se.
5: Vítám tě, Šupito, zamečela radostně.
3: Ty mě znáš?
1: Zeptala se Šupito udiveně.
5: Možná tě znám, možná neznám, kdo ví. Naštěstí, tady mám to zelí a v něm je všechno, co potřebuju vědět. U tvého jména je několik malých bobků, ale žádný velký.
3: Co to znamená?
5: To znamená, že si nikomu nic opravdu zlého neprovedla. Jenom obvyklé malé myšárničky.
4: Prohlásila koza a podala jí jakousi kostku.
3: Co to je?
5: Mýdlo, odpověděla koza. A tady máš ručník, musíš se pořád umýt.
4: Šupito si připadala čistá.
1: Je to opravdu nutné? Zeptala se.
4: Mytí totiž nepatřilo k jejím oblíbeným kratochvílím.
1: Třeba by to šlo i bez...
5: Ne, šlo. Nemiškuj a pospěš si. Nevidíš, že zdržuješ ostatní?
4: Šupito se ohlédla. Řada zvířat za ní byla nekonečná. Koza si odkašlala. Stále se ještě tvářila zdvořile, ale na její zježené bratce byla vidět rostoucí netrpělivost.
5: Tak co, umíš se?
1: Když to musí být,
4: ušklíbla se Šupito.
1: Tak se měj.
4: Rozloučila se s kozou a odhodlaně sevřela hladké mýdlo oběma tlapkami.
5: Ještě se uvidí i mé.
4: Zamečela koza a začala si věnovat Šnekovi, který čekal ve frontě za Šupito.

tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

co je ve vzduchu a vlastně dost smutný, že všímáme se toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zas vysvětne a

naše vrásky. Ten to tam trochu v sobě má. Ví, že přišla chvíle pro otázky, taky ví, že

strážníci z povolání to. Zobáni to jsou páni lou, pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: low. Ty koupí chytrá kloupí, dej. Jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě v ráhouni, low. Pešník je nesmlouvavý, low. Ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě oškubem.
1: Rádio Junior.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
2: Jak se tady tiše šlapká.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Ťap, ťap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Ťap, ťap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Ťap, ťap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Ťap, ťap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Ťap, ťap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Ťap, ťap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.

bys mi uštědřila po usmání, po usmání znenadání v mém srdci způsobuje.

soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky tu všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimomrťané.

příště, čau, jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ahoj.

je grof. Mezi psy, co chlup, to schvost, co zub, to hrouda zlata. Ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord

krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl přímu sousoší od pondělí do soboty pro lepší. Můj pes je rek hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jídlu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog, number one, yeah.

0: vedoucí, můžu?
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
0: Můžeš tvoje těchovi dostanu.
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nenes ke kravám přes ohradu.
2: Můžu jít na ping-pong.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Veď jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlím kránu!
0: Otevírám

是龙爸脾气。Radio Junior.

těžko se jí doma žije. Prace černé, chod se kije.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila,

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici. Nevím, co jí napadlo,